tryskal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem...

jsem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Trojníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písni bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

cierto.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Vyhrávala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houk.

Hradci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčurat a spát, usínat s naději, tak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten dům.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

tváře ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad by mohl.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení, dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček na slyšenou, no a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel, i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
2: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
1: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? Hm? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdá, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že je jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdíly třeba s účastným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
2: Ano.
5: A já bych psal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí. A vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.

0: hlavně ta Šunivé má ráda. Ano. Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano.
0: A zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, bude. Richard třetí, píšu jim bod a děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A
4: my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pány nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam jsou
0: pohybové
1: věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice a
1: od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: tě potěší i posluchače dnes.
1: První dopis Sally.
2: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu, na den znárodnění, mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátralá, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody. A hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu, ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky? Na odpověď čeká Uršula.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
0: Já pořád píšu.

0: píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
1: Tak jako známe svého podpisu.
0: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
1: Po tobě jo.
0: Bo mě obrázky, ale přeci
1: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
0: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
1: někdo schovává. Určitě, o tebe jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v Hradci Králové budou bez teplé vody a tepla. V Rychnově nad Kněžnou vznikla koalice. Fotbalisté Slavie prohráli v Baku v Lize mistrů se Sabahem. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulšábek. Hezké ráno. Domácnosti a firmy v Hradci Králové dnes budou několik hodin bez tepla a teplé vody. Odstávka je nutná kvůli havarijní opravě horkovodu, který zajišťuje dodávky pro krajské město.
2: Odstávka potrvá dnes od 8:30 ráno do 14:30 odpoledne. Opravu primárního horkovodu zajišťuje elektrárny Opatovice. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Rychnov nad Kněžnou povede koalice 4 subjektů. Nezávislý za Rychnov, Rychnov plus, 21 pro město a Volba pro město. V 21 členem zastupitelstvu bude mít většinu 13 hlasů. Oznámila to dosavadní místostarostka a jednička kandidátky Nezávislý za Rychnov Dana Spejchalová. Volby v Polici nad Metují na Náchodsku vyhrálo uskupení Volba pro Polici Radek Starý a nezávislí kandidáti v čele s dosavadním místostarostou Radkem Starým. Získal nejvíc preferenčních hlasů a jeho uskupení má 5 mandátů ze 17. O případné koaliční spolupráci jedná.
3: Se zástupci ODS jsme si stanovili programové priority a možné rozložení mandátů v radě a pozic starosty a místostarosty. Setkání proběhlo i se zástupci Sdružení pro rozvoj města a Sdružení Otevřená Police nad Metují.
0: Skupina ČES se bude bránit u soudu proti zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human. Podíly zmrazil lucemburský soudní exekutor. Firma se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. S postupem lucemburských úřadů nesouhlasí premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO.
4: Babiš Českému rozhlasu napsal, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a Česko se bude dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalovoda s výroky nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
5: V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens, který s právním státem nemá nic společného.
4: ČES teď s firmami v exekuci v Lucembursku nemůže nijak nakládat. Přes zablokované podíly vlastní českého distributora plynu Gasnet. Na jeho fungování to podle ČESu nemá vliv. Jakub Vejk, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hrtyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, je středa 14. října a od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Kateřina Prouzová. Budeme spolu až do 9. hodiny. Dnes slaví svátek Agáta, jméno pochází z řečtiny a znamená dobrá nebo laskavá a váže se k němu pranostika svatá Agáta, na raní mlhy bývá bohatá. Dnešní datum je ale bohaté i zajímavé na výročí. Přesně před 100 lety vyšel poprvé Medvídek Pooh a před 165 lety se narodil spisovatel a dramatik Alois Mrštík, který se svým bratrem Vilémem napsal slavnou Marišu. 14. říjen je také dnem dvou pozoruhodných rekordů. V roce 1947 americký pilot Chuck Yeager jako první překonal v letadle rychlost zvuku a přesně o 65 let později při volném pádu ze stratosféry překonal také rakouský parašutista Felix Baumgartner. A ještě jedna zajímavost, dnes je světový den standardů. Připomíná technické normy, díky kterým například můžeme zapojit spotřebič do zásuvky nebo používat platební kartu v různých zemích. Tak tolik malá ochutnávka dnešního kalendáře. Před námi jsou 4 hodiny společného vysílání, zprávy, zajímavosti i spousty muziky. Tak ať vám to středeční ráno příjemně ubíhá.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Krásné dobré ráno, je 5 hodin a 12 minut, ladíte frekvence Českého rozhlasu Hradec Králové. Odpadní betonový prach by už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje, a to přesto, že podle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
1: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
2: Takový moučkový cukr, akorát v šedé barvě.
1: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky.
2: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
1: Tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrníčka, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit i ostřejší částečky.
2: Je to tam i slyšet, že tam jsou nějaké kousíčky.
1: No a tady máme materiál, který se nám zase podařil vytvořit, a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
2: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
1: Které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého, něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
2: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii.
3: To jsou kolonie bakterie Sutcliffiella coli v tomto případě. Nabírám jemně drcený beton. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
2: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
3: Součástí bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
2: A to může trvat až 20 dnů. Pak vzorky čeká zkouška pevnosti. Ale nejprve je Petr Holeček z fakulty stavební ČVUT kontroluje pod elektronovým mikroskopem.
4: Vzoreček nalepíme na uhlíkový terč, ten zajede do elektronového mikroskopu. Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalená v různých typech krystalů. Přesně takovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
2: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Trénuje tajský box, vychoval evropského šampiona a dnes se v ringu potkává i s vlastním synem. Radek Horák z Trutnova má za sebou také řadu velkých sportovních akcí a protože mu ani to nestačí, po 50 závodí ve skotských těžkoatletických hrách. Jak se hází kládou a jak se trénuje vlastní dítě, o tom se budeme dnes povídat po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale hodiny ukazují 5:19.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je zatažené a místy se přidává slabý déšť. Dobrá zpráva je, že během dne bude počasí přívětivější, od západu začne déšť ustávat, oblačnosti bude ubývat a dočkáme se i slunce. Teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách bude mezi 7 a 10, foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte, vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Lucie Vondráčková, teď je 5 hodin 24 minuty a ve spotřebitelském servisu budeme dnes hledat místo pro reklamaci. Kam se může obrátit, doporučí spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní Jitku by zajímalo, jestli musí uplatnit reklamaci telefonu u prodejce, anebo může jít rovnou do servisu, který má blíž. Paní posluchačko, jak kdy? Většina prodejců má zároveň servis nebo prostě opravuje výrobky sám, potom pro vás vyjde na stejno, ale v případě, že prodejce musí výrobek do servisu posílat, je někdy rychlejší, odnes ho tam rovnou sám. Lhůty na vyřízení jsou v obou případech stejné, tedy 30 dnů, ale případné vrácení výrobku nebo peněz musíte řešit pouze s prodejcem.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové bude vládnout trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se dohodla na spolupráci s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Víc ve zprávách v 6. Na třech vlakových tratích v našem kraji pokračuje výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy, upozorňuje Správa železnic. Inflace v Česku zrychlila. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Lékaři diagnostikovali papeži zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici bude papež přibližně týden. Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabachu 0-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 5 hodin 37 minut, už jste si dneska dali čaj, kávu nebo sklenici horkého mléka. My pro vás teď máme noviny a vy se k tomu klidně nasnídejte.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Evropa vstupuje do topné sezóny s nižšími zásobami plynu než loni, upozorňuje hradecký deník. Pokud přijde dlouhá a mrazivá zima, mohou velkoobchodní ceny plynu výrazně vzrůst. Podle zveřejněného odhadu by se mohly dostat až na 130 eur za megawatt hodinu. Hlavním rizikem tak nemusí být nedostatek plynu, ale jeho vysoká cena. Nemocnice se potýkají s nízkým zájmem lékařů a sester o očkování proti chřipce, píše Mladá fronta dnes. Například ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně má letos o vakcínu zájem necelých 20% zaměstnanců. V Ústecké Masarykově nemocnici byla loni pro očkovanost dokonce jen 12,5%. Nemocnice proto spouštějí motivační kampaně a nabízejí zaměstnancům očkování zdarma. Cílem je chránit nejen zdravotníky, ale také jejich pacienty. Neobvyklý nález v jaroměřské autodílně popisuje hradecký deník. Zaměstnanec objevil mezi kovovým odpadem sovětskou protitankovou řízenou střelu Maliutka. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že raketa neobsahuje trhavou náplň ani iniciátor. Předmět bezpečně zajistil a odvezl. Právo píše, že do safari parku ve Dvoře Králové dorazila z Varšavy samička vzácného páva koňského. Samec se jí už dvoří a zoologové doufají v odchov mláďat. Tento tajemný druh byl vědecky popsán až v roce 1936 díky jedinému zelenému pírku nalezenému o 23 let dříve. Další články, ty nás čekají přibližně za hodinu.

0: V Lázních Bělohrad se chystá večer pro milovníky humoru, který si rozhodně nebere servítky. Do bělohradské sípky přijede Underground Comedy Club. Na pódiu se vystřídají Tomáš Plhoň, Libor Macháček nebo Dominik Vu. Čekejte ostré postřehy, nečekaná témata a občas i nějaké to hrubší slovo. Tenhle stand-up show je přístupný až od 15 let. Teď je 5 hodin 43 minuty a od nás frekvencí Českého rozhlasu Hradec Králové čekejte jenom milá a laskavá slova.
1: Počasí.
0: Kdo se dnes ráno vydá ven, může ještě potřebovat deštník nebo kapucu. Zatažená obloha nám totiž místy přinese slabý déšť, ale vydržte, během dne se to změní. Srážky postupně ustanou a mezi mraky se začne ukazovat slunce. Odpolední teploty se dostanou na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme 7 až 10. Vítr bude mírný, večer zeslábne.
1: Věděli jste, že Kadaň má k

0: 6:45. Před 100 lety vydal britský spisovatel A. A. Milne první knížku o medvídkovi Pooh. Redaktorka Tereza Beránková se před školáků ptala, kdo je spisovatel a co píše.
1: Třeba napíše noviny a napíše tam jeho jméno a to nalepí tam samolepku a pak to odnese do schránky s tím jménem a pak to tam někdo vyzvedne.
2: Jakou samolepku?
1: Třeba včeličku, anebo auto, anebo zub.
2: Kdo je spisovatel?
3: Že někdo tam napíše jeho jméno, kdo si to objednal, pak to dá do schránky a on si to vyzvedne a přečte si to.
4: Spisovatel píše knihy třeba o medvídkovi Pooh nebo o čertovi zbrklíkovi.
2: A kdo je medvídek Pooh?
5: Medvídek Pooh, tak to je takový medvěd, který miluje med.
2: Na čem spisovatel knížky píše?
6: Třeba na knížce tam napíše pán a můžou si lidi koupit tu knížku.
7: Na papír to může namalovat.
8: Já vím.
9: Třeba může psát někam, třeba na počítač, nebo na knížku, nebo na papír, nebo kde má práše.
10: Třeba kam chodí do práše, tak tam musí.
11: Nebo třeba píše na péru.
12: A takhle to vidíme my.

Krásné dobré ráno, za 6 minut je tady 6. hodina. Dneska ráno pro vás právě chystá Radek Poukrávek. Co se dozvíte po té 6. Například to, že galerie Cti v Hradci Králové má novou podobu. A vy se dozvíte, jakou. Teď kapela R.E.M. a písnička Losing My Religion.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Město Hradec Králové povede trojkoalice v čele s HDK a TOP 09. Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Pardubičtí hokejisté vyhráli v Lize mistrů nad Vechie. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké ráno. V Hradci Králové bude vládnout trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se dohodla na spolupráci s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto, zda se připojí i čtvrtá ODS k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu by přinesla další 4 mandáty, vysvětluje primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
4: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
2: Vertyni v Podkrkonoší se po volbách obmění vedení radnice. Sdružení nezávislých kandidátů v čele s dosavadním starostou Stanislavem Řezničkem získalo jen 3 mandáty z 15. Volby vyhrálo uskupení Rtyňáci. Mělo téměř 47% hlasů, což znamená 8 mandátů, tedy většinu v zastupitelstvu. Téměř třetina lidí v Česku se radí o svém psychickém stavu s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví varuje před možnými riziky a chystá příručku pro bezpečné používání AI.
5: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
6: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
7: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
6: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Takzvaná galerie cti v Hradci Králové má novou podobu. Do betonového monumentu nedaleko nádraží umělci vyřezali obrysy bájného psa, který odkazuje na tamní pověst. Dílo je výsledkem návrhu umělkyně Anny Fiedlerové a pražského ateliéru Kolkol. Vyhrál veřejnou soutěž, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
8: Na tuto první etapu navážou práce na projektové dokumentaci, která navrhne řešení venkovních úprav celého prostoru v okolí galerie cti. Zpracování projektu se bude týkat nejen samotného prostranství u zdi, ale také přilehlých ulic u Koruny a Sukových sadů. Jejichž podoba by se měla v budoucnu změnit spolu s celým územím. Sport.
2: Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechie porazili 2-1 v prodloužení.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jakou dnes pijete kávu, ze spolku nebo od žida? Jsou vám tato slova povědomá? Ano, právě dnes je to 165 let od narození Alojse Mrštíka, který společně se svým bratrem Vilémem napsal slavné drama Mariša. Dobré ráno, jsou 4 minuty po 6 a s vámi je Český rozhlas Hradec Králové a také Kateřina Prouzová. Co nás dnes čeká? Samozřejmě kompletní ranní informační servis. Podíváme se na počasí, nabídneme pozvánky na zajímavé akce v našem kraji a projdeme také dnešní noviny. Ve sportu se zastavíme u pardubických hokejistů, ti zakončili základní část Ligy mistrů vítězstvím. A zajímavé je, že tentokrát dostala volno řada hráčů prvního týmu. Pardubice nastoupili jen se 3 kompletními pětkami a vypomohli hokejisté z rezervy a svou příležitost využili. A pak se také vydáme do Oflendy na Chrudimsku. Tamní sklárna Koulír už otevřela výstavu vánočních stromů. Ano, do Vánoc zbývají ještě více než 2 měsíce, ale skláři a malíři skla mají napilno už teď. A jak vypadá vánoční stromek, když se na něm sejde práce českých šikovných rukou, tak to se dozvíte v našem vysílání už za chvíli.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Jiří Korn, 6 hodin 13 minut a my se teďka vydáme do Oflendy. To je místní část obce Mrákotín na Chrudimsku a právě tam začala výstava vánočních stromků. Ano, slyšíte dobře, jsou ozdobené ručně vyráběnými skleněnými ozdobami ze skrálny Koulír, která před 5 lety navázala na dlouholetou tradici řemesla v regionu. Návštěva expozice je zdarma a lidé se tam můžou prohlédnout, jak vypadaly stromky například na zámku v Lánech nebo v Bruselu. Ale jak zjistila Šárka Rusnáková, jde především o ukázku práce šikovných českých sklářů a malířů.
1: Nacházíme se na foukárně, zde se vyfukují vánoční ozdoby, vyfukují se ze skleněných trubic z polotovarů a vyfouknout vánoční ozdobu trvá zhruba minutu a půl.
2: S Vlaďkou Jelínkovou, administrátorkou výroby vánočních ozdob, jsme na začátku výrobního procesu ve sklárně Koulier v Oflendě, místní části Mrákotín na Chrudimsku. Právě tu pracuje Ivona Němcová. Zahřátý polotovar přitom musí nafouknout na poprvé do požadovaného tvaru i velikosti.
3: Pak se dělá zvoneček, ten samozřejmě trvá déle, protože se musí opravdu dlouho prohřát, je to silné sklo, pak se do toho ještě musí píchnout ten drátek, na kterém je to cingrlátko, které vám pak ten zvoneček rozezvoní. Takže 3-4 minutky určitě.
2: Vánoční ozdoby se zde vyrábí i zdobí ručně. Celý proces trvá až 2 týdny a některé kousky projdou rukama tvůrců 52krát. Výsledek si můžou zájemci prohlédnout na právě zahájené výstavě dekorovaných stromků, kterou představí Vlaďka Jelínková.
4: Vítám vás na výstavě. Máme tady celkem 17 stromečků. Stromečky jsme řadili podle 5letého výročí. My vlastně se můžeme podívat 5 let zpátky do historie Koulieru a představíme si stromečky, které už jsme někde nazdobili, anebo jsme se s těmi ozdobičkami představili. Třeba secesní kolekci a ta visela v Evropském parlamentu v Bruselu.
5: Mně připomínají takové ty z ozdob našich babiček.
4: Ano, dá se říct, že jsme i čerpali trošičku z těch motivů, kdy vlastně máme ty ozdobičky od roku 1920, že vlastně ty babičky měly ty svoje historické dekory.
5: Který je nejstarší z těch stromečků?
4: 3 oříšky pro Popelku. Jsou to první ozdoby, které tady u nás v Koulieru byly vyrobeny. Tématem byla pohádka 3 oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou.
2: Výstava vánočních stromků ve sklárně Koulier potrvá až do konce roku a vstup je zdarma. Zájemci se mohou vydat také na exkurzi do výrobny ozdob. Z Oflendy Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pamatujete si na fukovací žirafu nebo harmonikového kocoura Líbu? České hračky mají vlastní galerie, a to ve dvoře Králové nad Labem. Jmenuje se Design Zoo a představuje více než 100 let českého hračkářského designu. Najdete tam přes 225 hraček inspirovaných zvířaty, včetně návrhů slavné Libuše Niklové. Některé exponáty přitom dosud nebyly veřejně vystaveny. Galerie na náměstí Odboje má dnes otevřeno od 10 do 7 hodin večer.
1: Počasí.
0: Na to se podíváme právě teď v 6 hodin a 19 minut. Dnes zpočátku zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Dopoledne budou srážky od západu ustávat, odpoledne se místy ukáže slunce a teploty 13 až 16, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base. Vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Soňa Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Na Hostínože a Eva Farná, 6 hodin 24 minuty. A co bude dnes po 13. hodině v našem vysílání? No, tak to vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá. Tam po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Číně se dohodli na koalici vítězné uskupení Patrioti a JDK, Sdružení aktivní Jičín, Hnutí Stan a ODS. Starostou má být lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval, píše to agentura ČTK. Na letišti v Hradci Králové začne v 9 hodin taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce. Mezi diváky má být zhruba 100 zraněných figurantů. V okolí letiště tak bude zvýšený pohyb aut. Objem hypoték v září vzrostl. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Jde o nárůst zhruba o 5% oproti srpnu. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. V Německu dnes začne první soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A za chvíli vám nabídneme pohled do dnešních novin, co se například dozvíte, že klíšťata ještě neusínají, nebo kdo chce omezit inkluze ve školách. Do té doby hudba Pavel Novák a právě teď Janek Ledecký. Krásné ráno.

0: Také dnes vyšly noviny. Co se v nich píše, to si řekneme právě teď v 6 hodin a 40 minut.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Motoristé navrhují, aby ředitelé základních škol mohli odmítat některé děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Informuje Právo. Zvažují také dočasné vyloučení žáků až na 30 dní. Změny by se mohly dotknout přibližně 160 tisíc dětí. Odborníci před návrhy varují. Premiér Andrej Babiš je podporuje. Hradecký deník píše, že Jičín povede nová koalice patriotů a Jičínského demokratického klubu aktivního Jičína STAN a ODS. Dohromady mají 12 z 21 zastupitelů a jednají o rozšíření spolupráce. Dosud vládnoucí hnutí ANO, které získalo 4 mandáty, zamíří do opozice. Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší má nový asfalt, píše Mladá fronta dnes. Oprava 5-kilometrového úseku stála přes 20 milionů korun. Změnu vítají cyklisté, část veřejnosti ale kritizuje. Podle ochranářů nový pomrh pomůže chránit vzácné rostliny podél cest. Klíšťata zůstávají aktivní i na podzim. V Královéhradeckém kraji hygienici od ledna do září zaznamenali 18 případů klíšťové encefalitidy a 712 případů lymské boreliozy. Podle Práva přitom na podzim bývá hlášeno více onemocnění než na jaře. Tak si dávejte pozor.

0: Pak si dnes večer udělejte čas na koncert smíšeného pěveckého sboru Smetana v krásném prostředí městské hudební síně v Hradci Králové, začne v 7 hodin večer. Teď je 6:45 ráno. Doufám, že všechno stíháte a všechno klape podle vašich představ.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je převážně pod mrakem a místy zaprší. Během dopoledne začne od západu srážek ubývat a odpoledne může být místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách na 7 až 10. Západní vítr se postupně stočí na severozápadní a večer zeslábne.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme v sobotu opět po čase vařit na pivu, podávat budeme krutí maso a jako přílohu si uděláme knedlíky, které se připravují z jemně nastrouhaných syrových brambor. Někdo říká, že to jsou chlupačky, bosáky nebo klouzáky. My říkáme, že si uvaříme chlupaté knedlíky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Dospívá Lucie Bílá, je 6 hodin 50 minut a hudbu teď vyměníme za hokej. Sport. Pardubičtí hokejisté mají za sebou základní část mistrů, skončili výhrou nad švédskými Vejve a po 2-1 po prodloužení a Dynamo nastoupilo ve výrazně změněné sestavě. Mělo jen 3 kompletní pětky, většina opor A týmu měla volno a nahradil

0: hráči z prvoligové rezervy a svou kvalitu ukázali i v těžké evropské soutěži.
1: Sice měli oba týmy zajištěný postup do další fáze soutěže, ale bylo znát, že nikdo nechce prohrát. Pardubičtí museli vývoj utkání otáčet. Povedlo se jim to ve třetí třetině a v nastavení. Pokračuje pardubický hokejový brankář Roman Vil.
2: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
1: Podobně utkání vnímal i obránce Dynama Jan Košťálek, který viděl rozdíl oproti běžným extraligovým zápasům.
3: Byl to těžký zápas, ale za mě oproti extralize to bylo víc hokejový, hrál se hodně jakoby s pukem, nebyly tam až takový souboje, jako se dějou v extralize a bylo to hokejovější za mě.
1: V sestavě chyběli hráči jako Červenka, Stránský, Tomášek, Dvořák, Čerešňák, Ludvík nebo Nosek. Šanci dostali jiní, a to z rezervy, a popasovali se s ní velmi dobře.
2: Pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehráli velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
1: Chválil Vil. Přizpůsobit se změnám ve složení útoku museli obránci, kteří zakládali akce trochu jinak, než jsou zvyklí.
3: Musíme, že jo, číst ty kluky, nemůžeme hrát podle toho, co jsme naučený. Prostě víme, že tam máme kluky z Bčka, takže my jsme se jim i snažili vyhovět, pomoct, aby to jako do sebe zapadalo a myslím si, že to bylo dobrý.
1: Řekl Jan Košťálek. Pardubice ze 6 zápasů 5x vyhráli. V tabulce mají 14 bodů a bezpečně postoupili do další fáze.
2: My si to oceníme hodně. Je to jeden z našich cílů hrát velmi dobrý hokej v Evropě a v té lize mistrů, takže prezentujeme se tím, že chceme být jedna z nejlepších nebo nejlepší organizace v Evropě, tak je potřeba zvládat takovýhle zápasy, postupovat dál a dál. A samozřejmě teď začíná playoff, tak my uděláme všechno pro to, aby jsme i domácím fanouškům sem přivezli co nejvíc kvalitních soupeřů, aby se mohli podívat na dobrý a kvalitní hokej.
1: Hodnotil první část Ligy mistrů pardubický hokejový brankář Roman Vil. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.

Tento týden máme typické podzimní sychravé počasí, i když ten dnešek by neměl být až takový jako včerejšek. I stejně bych vám doporučila, abyste si něco teplého vzali na sebe, nebo třeba také deštník. Za chvíli tady za 5 minut bude 7. hodina raní. Radek Pulkrábek pro vás chystá raní zprávy a má pro vás i důležité upozornění. Havarní oprava horkovodu dnes odstaví dodávky tepla a teplé vody v celém Hradci Králové.

0: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové dnes neputeče teplá voda. Volby v Dobrušce ovládlo sdružení nezávislých kandidátů. Fotbalisté Slávie prohráli v Lize mistrů se Sabahem. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Domácnosti a firmy v Hradci Králové dnes budou několik hodin bez tepla a teplé vody. Odstávka je nutná kvůli havarijní opravě horkovodu, který zajišťuje dodávky pro krajské město.
3: Odstávka potrvá dnes od 8:30 ráno do 14:30 odpoledne. Opravu primárního horkovodu zajišťuje elektrárny Opatovice. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
1: Komunální volby v Dobrušce ovládlo po třetí za sebou sdružení nezávislých kandidátů Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky. Získalo téměř 30,5% hlasů. Má tak 5 z 15 mandátů. K volbám přišlo víc než 57% voličů.
4: Po třech křeslech získali patrioti Dobrušky s podporou Východočechů a uskupení Dobruška srdcem. Dva mandáty dostalo hnutí Jsme pro Dobrušku. Po jednom zastupiteli budou mít ANO a společná kandidátka Naše Dobruška a STAN. SPD zůstalo bez mandátu. Nejvíc preferenčních hlasů, celkem 1179, dostal Pavel Štěpán z vítězného sdružení. Jen o 4 hlasy méně získal dosavadní starosta Miroslav Sixta. Nové vedení bude muset hledat koaliční partnery, protože vítěz nemá v zastupitelstvu většinu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Nové zastupitelstvo v Hořicích bude složené z 6 politických stran a hnutí. Zvítězilo hnutí Hořičtí patrioti, které má 8 mandátů. Dalších 5 získalo nové hnutí Naše Hořice, 4 křesla obsadí hnutí Šance, 2 Hořičáci s podporou ODS a po jednom Realisté pro Hořice a Volba pro Hořice. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do unie, oznámilo to irské předsednictví rady. Brusel začal s oběma zeměmi jednat o vnitřním trhu a konkurenceschopnosti.
5: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slávie podlehli ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál.
2: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Jičín Hradec Králové teď pozor na nehodu v obci Konec Cholumí, kde se srazila 3 auta. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zásuvky platební karty nebo formáty papíru, co mají společného? Technické normy, díky kterým nám spousta věcí funguje bez zbytečných komplikací, a to si připomínáme právě dnes v rámci Světového dne standardů. V našem ranním vysílání po 7. se podíváme i na rostliny, které kvetou uprostřed zimy. Představí nám je Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Připravena je i soutěž Bleskovka a za chvíli zamíříme do Kopydlna na Jičínsku, kde se podařilo znovu otevřít lékárnu. Jak se na její záchraně podíleli město a místní lékárnice a co všechno bylo potřeba zařídit. Přejeme příjemné chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové.
7: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Typický chraplavý hlas Jany Kratochvílové, 7 hodin 12 minut, ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Obyvatelé Kopydlna opět mohou využívat služby lékárny. Ta původní, kterou provozoval jeden z velkých řetězců, se uzavřela a lidé museli pro léky dojíždět. Díky iniciativě zkušené lékárnice, její kolegyně a pomoci města se podařilo lékárnu opět otevřít.
1: Štípla mě sršeň, tak jsem volala hned, jestli mám přijít k doktoru.
2: Paní Květa jde právě teď od praktického lékaře.
1: Měli strach, že jestli se mi blbě dýchá, tak mi dala nějakou na alergii nebo něco takového.
3: Máte tady protialergický lék, dvakrát denně, čili ráno a večer, do zhojení. Tak, paní Řehačková, prosím.
2: Zájem lidí o lékárnu je velký.
4: Snažili jsme se přizpůsobit našu otvárací dobu ordinačním hodinám lékárov, kteří jsou tu na, aby pacient v podstatě mohl hněď od doktora přijít, vyzdvihnout si léky.
2: Vysvětluje Martina Klaučová.
4: Nevím si představit, že by byla zase zavřená lékáreň, protože pacienti už se na to jednak učí a jednak aj lékáři vědí, že se na nás mohou kdykoliv obrátit.
2: Jak velký problém to tady byl? Lékárna skončila, lidé byli bez léku.
5: To, že pacienti nemají lékárnu ve svém městě, je velice závažné, protože tam chybí ten první kontakt s tím zdravotnickým zařízením. Oni se nemají kam obrátit, musí dojíždět za zdravotní péčí.
2: Říká mluvčí České lékárnické komory Veronika Orendášová, jak se podařilo sehnat pracovníky sem do lékárny.
5: Především to byla odvaha mých kolegyň, já je obě znám. Věděla jsem, že jsou velice odvážné a oni sami chtěli.
2: Petra Tobolková se velmi zasloužila o znovu otevření lékárny.
6: Já jsem si to velmi přála, já jsem tady působila ještě před zavřením té lékárny a bylo mi to velmi líto. Říkala jsem si, že to musím zkusit, že to risknu.
2: Jaký byl ten první krok, co jste udělala?
6: Musela jsem samozřejmě oslovit pana starostu, jestli je to možné, jestli se podmínky jakoby tady nesměnily.
2: Pomoc města byla důležitá.
6: Radnice nám vyšla vstříc v tom, že tady byl zachován majetek. Město vykomunikovalo odprodej, což nám velmi pomohlo finančně.
2: Znovu otevření lékárny je velkým plusem.
1: To každý tady kvituje úplně. Ale je úžasný.
2: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je lepší se opotřebovat, než zrezivět. Tímhle heslem se řídí Radek Horák z Trutnova, trénuje zápasníky, pořádá velké sportovní akce, pomáhá budovat sportoviště a sám závodí ve skotských těžkoatletických hrách. Co ho žene stále dopředu a kde na to všechno bere energii, tak na to se ho zeptáme v našem studiu naživo dnes po 8:30. Ale abych vás nezmátla tím časem, tak hodiny v této chvíli říkají jasně 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí má lepší polovinu schovanou až na odpoledne. Ráno ještě počítejme smraky a místy i slabým deštěm. Dopoledne ale začne pršet méně a později se místy protrhá i obloha. Teploměry ukážou 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a vítr bude mírný západní až severozápadní.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Ano, bleskovka, naše telefonní číslo do studia 726 46 46 46. O co dneska soutěžíme, tak soutěžíme o knihu za radioservisu, která se jmenuje Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové. A teď už ta soutěžní otázka. Přesně před 100 lety 14. října 1926 vyšla první knížka o Medvídkovi Pů od Elena Alexandra Melna. A na to právě budeme navazovat. Já se vás v této chvíli ptám, když tak budu mít možnosti, kdo je to vlastně Medvídek Pů? Český rozhlas Hradec Králové, Kateřina Prouzová, dobrý den.
1: Dobrý den, Martin, posluchač.
0: Martine, chcete možnosti raději, anebo jste znalec?
1: Ne.
0: Tak Medvídek Pů je za A opravdový medvěd, který žije v lese, za B plyšový medvídek Krištůvka Robina, a nebo za C pohádkový skřítek, který se proměnil v medvěda.
1: Musím zabrat.
0: A tak jste znalec. Medvídek Pů je plyšový medvěd, který patřil autorovou knihy synovi Christopheru Robinovi, tedy proto Krištůfek Robina, právě jeho hračky inspirovaly postavy slavných příběhů. No a knížka se rytířskými příběhy, Martine, je vaše, tak gratulujeme.
1: Super, děkuji moc.
0: Tak zůstaňte na telefonu, ať se domluvíme. A na závěr jedna milá myšlenka z Půova světa, kterou se nemohu odpustit. Když se ráno probudíš, Pů, řekl konečně prasátko, co je tvá první myšlenka? Co bude k snídani, řekl Pů. A co tvoje prasátko? Co se dnes stane asi zajímavého, řekl prasátko. Pů zamyšleně přikývil. To je to též, řekl. A tak já vám dneska přeju, aby se vám stalo něco zajímavého a abyste měli i dobrou snídani. Bleskovka.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové má vládnout trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se dohodla na spolupráci s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být jasno o tom, zda se připojí i ODS. Na třech vlakových tratích v regionu pokračuje výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy, upozorňuje Správa železnic. Inflace v Česku zrychlila. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Lékaři diagnostikovali papeži zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici bude papež přibližně týden. Fotbalisté Slávie nebudovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Jičín Hradec Králové pozor na nehodu v obci Konec Chlumí, kde se srazila tři auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Marta Kubišová, Depeše, 7 hodin 39 minut a jaké Depeše přinášejí dnešní noviny?
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: O senátorské křeslo na Hradecku se ve druhém kole utkají bývalý primátor a diplomat Martin Dvořák a šéfka Petrofu Zuzana Cerelová-Petrofová, píše Mladá fronta dnes. Deník přináší rozhovory s oběma kandidáty. Petrofová chce v Senátu uplatnit zkušenosti z podnikání a zaměřit se na ekonomiku, vzdělávání a srozumitelnější zákony. Dvořák zdůrazňuje ochranu demokratických institucí a pro Hradecko chce prosazovat lepší dopravní spojení, včetně vysokorychlostní železnice. Jediný odběr krve by mohl pomoci včas odhalit desítky druhů rakoviny, uvádí hradecký deník. Takzvané MCED testy zatím v Česku nabízejí pouze soukromé kliniky, obvykle za přibližně 20 000 korun. Odborníci zkoumají jejich spolehlivost a možné využití jako doplňku běžných preventivních vyšetření. Mladí lidé bez středoškolského vzdělání hledají práci stále obtížněji, varuje Mladá fronta dnes. Nezaměstnanost v této skupině dosahuje téměř 25%. Nabídek pro začátečníky navíc meziročně ubylo o 8%, zejména v marketingu a IT. Situaci komplikuje také nástup umělé inteligence. Zatímco poptávka po absolventech klesá, počet rekvalifikací se letos propadlo o více než 80%. Na stavbě dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem začne příští týden ražba tunelu Kamenný vrch u motoristu Výšinka, informuje hradecký deník. Tunel bude přibližně dlouhý 780 metrů a hrazit se bude nepřetržitě 7 dní v týdnu. Práce potrvají zhruba rok a celý dálniční úsek má být dokončen v roce 2030.

Krásné ráno, je 7:45. Kdo vlastně rozhoduje o tom, která umělecká díla jsou důležitá a která se zapíšou do dějin? I o tom bude dnešní setkání z cyklu Umělecké středy v Jičíně. Historička umění Anna Vilda Cihrová vás provede tématem uměleckého kánonu a moderního i současného umění.

0: osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát nabídneme rozhovor s finalistou historicky první superstar Juliánem Záhorovským. V módních trendech probereme společenskou módu, v kosmetickém rádci péči o vlasy, taky vás s moderátorem Mirkem Vaňurou pozveme na gala večer Šarmantní osobnost roku a chybět nebudou ani další pravidla společenského chování.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže.

0: Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: A o květinách teď budeme i zpívat. Je 7 hodin 50 minut v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď uslyšíte hlas Marie Rotrové a jeden z jejich hitů Zřejmě letos nikde nejsou kytky.

Za 5 minut časové znamení ohlásí 8 hodinu a také zprávy s Radkem Půlkrápkem, která témata vám ve zprávách nabídne. Například vás upozorní na to, že klíšťata zůstávají aktivní i na podzim a řekne, kolik jsme zaznamenali případů lymské boreliózy. Hezké, krásné ráno, jsme tady stále s vámi. Ať se vám daří.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Rychnově nad Kněžnou vznikla koalice. Sezóna klíšťat nekončí, aktivní jsou i na podzim. České fotbalistky si poprvé v historii nezahrají na mistrovství světa. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké ráno. Rychnov nad Kněžnou povede koalice 4 subjektů. Nezávislí za Rychnov, Rychnov plus, 21 pro město a Volba pro město. V 21 členém zastupitelstvu bude mít většinu 13 hlasů. Oznámila to večer dosavadní místostarostka a jednička kandidátky Nezávislí za Rychnov Dana Spejchalová. Volby v Polici nad Metují vyhrálo uskupení Volba pro policii Radek Starý a nezávislí kandidáti v čele s dosavadním místostarostou Radkem Starým. Získal nejvíc preferenčních hlasů a jeho uskupení má 5 mandátů ze 17. O případné koaliční spolupráci jedná.
5: Se zástupci ODS jsme si stanovili programové priority a možné rozložení mandátů v radě a pozic starosty a místostarosty. Setkání proběhlo i se zástupci Sdružení pro rozvoj města a Sdružení Otevřená Police nad Metují.
3: Lékaři v našem regionu zaznamenali od ledna do září 18 případů klíšťové encefalitidy a víc než 700 případů lymské boreliózy. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy létem nekončí. Klíšťata můžou být aktivní i na podzim, pokud je teplé počasí.
6: Právě na podzim přibývá případů obou infekcí. Loni připadala na září až listopad téměř čtvrtina všech případů klíšťové encefalitidy. Ta navíc může zanechat dlouhodobé následky. Česká studie ukázala, že 6 měsíců po propuštění z nemocnice mělo nějaké přetrvávající zdravotní potíže téměř 45% sledovaných pacientů. Nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy nebo problémy s pamětí a soustředěním. Odborníci proto připomínají prevenci i očkování, které lze zahájit také na podzim. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Takzvaná Galerie cti v Hradci Králové má novou podobu. Do betonového monumentu nedaleko nádraží umělci vyřezali obrysy bájného psa, který odkazuje na tamní poměst. Dílo je výsledkem návrhu umělkyně Anny Fiedlerové a pražského ateliéru Kolkol. Vyhrál veřejnou soutěž, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
7: Na tuto první etapu navážou práce na projektové dokumentaci, která navrhne řešení venkovních úprav celého prostoru v okolí Galerie cti. Zpracování projektu se bude týkat nejen samotného prostranství u zdi, ale také přilehlých ulic u Koruny a Sukových sadů. Jejichž podoba by se měla v budoucnu změnit spolu s celým územím. Sport.
3: České fotbalistky si poprvé v historii nezahrají na mistrovství světa. V odvetě semifinále play-off kvalifikace vypadly po porážce ve Skotsku 2-3.
4: Počasí.
3: Na východě Čech dnes bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Jičín Hradec Králové. Pozor, v obci Konec Chlumí, kde se srazila 3 auta. Šťastnou cestu bez nehod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré jitro z Hradce Králové vám přeje Kateřina Prouzová. Máme 8:04 a já už se těším na dnešního hosta po 8:30. Totiž do studia dorazí Radek Horák z Trutnova. Radek Horák se řídí heslem je lepší se opotřebovat než zrezivět a podle toho také žije. Trénuje thajský box, včetně vlastního syna. Pořádá velké sportovní akce a sám závodí ve skotských těžkoatletických hrách. Kde bere energii a jak se mu daří všechny tyhle ty aktivity skloubit. Než se ale potkáme ve studiu, přijde na řadu také naše kalendárium a nejprve důležité informace ze silnic Královéhradeckého kraje. Jaké opravy se chystají, kde nás čekají dopravní omezení. Podrobnosti uslyšíte za pár minut. Tak ať je vám s námi příjemně.
4: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se v 8 hodin 12 minut podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, tak to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na dálnici D11 u exitu 104 stavíme na nájezdové větvi ve směru na Trutnov protihlukové stěny a zároveň opravujeme most na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích. Do začátku listopadu proto slouží úsek dálnice D11 mezi exity 95 Plotiště a 108 Jaroměřich jako bezplatná objízdná trasa. Poté až do konce roku zůstane v tomto režimu pouze úsek mezi exity 104 Smiřice a 108 Jaroměřich, a to kvůli pokračující opravě mostu v Černožicích.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Za okny máme typický podzim a vypadá to, že v následujících dnech se to nebude měnit. Podrobnosti ale uslyšíte teď v 8 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Na žhavé lince Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je Imrich Drapák. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký tedy bude náš dnešní den?
2: Tak přecházela nás slabá strunná fronta, ta nám ráno přinášela takové slabé srážky, ale teď už je to posunutý spíše k východu, takže srážky už moc nečekáme. Velká oblačnost a postupně by se ta oblačnost měla v odpoledních hodinách protrhávat. 13 až 16 maximální teploty a vítr mírný, západní, postupně severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Rostové podmínky ale budou dobré a byl stupeň číslo 2 střední zátěž.
0: Co můžeme očekávat v noci?
2: Většinou polojasno, potom by se nám během té noci vytvářely mlhy a nízká oblačnost, ty nejnižší teploty 5 až 2, tam, kde zůstane to projasnění, tam by mohly klesat až k minus jednomu a vítr slabý, promilivý do 3 metrů za sekundu. A zítra převážně polojasno až jasno, ale ráno se nám může vyskytovat ty mlhy nebo nízká oblačnost, ty by se nám během dopoledne rozpouštěly a potom v tom odpolední hodina může být přechodně i oblačno, ale bez srážek. 12 až 15 maximální teploty a vítr slabý, promilivý do 4 metrů za sekundu. Pátek by ty teploty mohly vylézt až někam k 17 stupňům, tam předpokládám, že mělo být spíše nějaký polojasno, ale ráno musíme ještě počítat opět s nějakou mlhou nebo nízkou oblačností. Zatím vypadá v sobotu, že by nás přecházela v odpoledních hodinách opět slabá studená fronta, takže postupně v sobotu přibývání oblačnosti a v odpoledních hodinách s deštěm nebo přeháníkami a ty by potom ještě v neděli dopoledne doznívaly a postupně v neděli odpoledne by se nám opět ty srážky ustávaly, oblačnost by nám ubývala a teplotě ten víkend vypadá tak do těch 15 stupňů.
0: Takže to vypadá, že nás nečeká žádné dramatické překvapení, zkrátka počasí je stabilní.
2: Ano.
0: Děkujeme za informace a přejeme pěkný den.
2: Tak hezký den, naslyšenou.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
0: Všechno nejlepší dnes přejeme všem Agátám a další výročí za chvíli v kalendáři 8 hodin 20 minut.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
5: Oho, dobrý den, je Kristof Robin doma?
4: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
6: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
4: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdelavanikohoko.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na letišti v Hradci Králové začne v 9 hodin taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce. Mezi diváky má být zhruba 100 zraněných figurantů. V okolí letiště očekávejte silný provoz. V Jičíně se dohodli na koalici vítězné uskupení Patrioti a JDK, Sdružení aktivní Jičín, Hnutí Stan a ODS. Starostou má být lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval, píše to agentura ČTK. Objem hypoték v září vzrostl. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Jde o nárůst zhruba o 5% oproti srpnu. Vyplývá to z Hypomonitoru České bankovní asociace. V Německu dnes začne první soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Fotbalisté Slávie nebudovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. My už tady za malý okamžik přivítáme našeho hosta. Vytrénoval trojnásobného mistra Evropy v thajském boxu, stojí za velkými sportovními akcemi v Trutnově. Podílel se na vzniku tamního skateparku a do města přivedl skotské těžkoatletické hry. V těch navíc sám úspěšně závodí a rozhodně nehodlá zpomalovat, neboť jeho životní motto zní, je lepší se opotřebovat, než zrezivět. Takže sportovec, trenér a organizátor Radek Horák je dnes naším hostem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak z toho, co jsem řekla na začátku, je vidět, že jste nasadil velké životní tempo, takže kde se vzala ta potřeba pohybu a překonávání vlastních hranic?
1: Od malička. Od malička rodina mě vedla ke sportu a ve své podstatě já se neměl zbytí, protože já jsem, jak jsme říkám, Husákovi děti, takže v té době samozřejmě nebylo jiný vyžití, než buď to být venku, anebo být v nějaký organizaci, a já jsem prostě byl venku. Pak jsem začal sportovat a od malička vlastně mě ten sport provází díky tomu, že jsem měl sportovně založený rodiče, takže ta inspirace tam byla. A vedli mě od malička ke sportu. Mně se podařilo samozřejmě úspěšně v závodním plavání. Dokonce jsem to dotáhnul i na 2 roky do reprezentace. Takže ten sport mě vlastně provázel. A já jsem se tak jako celý život hledal, co by mě mohlo bavit, v čem bych mohl být jakoby dobrý. A takže jsem zkoušel od plavání přes windsurfing, vlastně všechny sporty, ne úplně na závodní úrovni, ale de facto všechno jsem zkoušel. No.
0: A jak jste se tady postupně dostal k tomu thajskému boxu?
1: No, mužský ego bych řekl, no, protože když jste zavřený 24/7 v bazénu, tak chcete vyzkoušet něco jiného, tak jako správný chlap jsem se prostě chtěl takzvaně potahat někde. A když jsem skončil v Brně, tak tam u pana Kajzera v Žabinách, jak se říká, tak tam jsem si k tomu poprvé v životě čuchnul. Ono už to začalo na střední škole, tam jsem začal boxovat. A tále furt tak jako jsem se hledal, ale thajský box jsem vlastně našel poprvé na vysoké škole v Brně. No. Tak tam mě to inspirovalo, říkal jsem, no, to je úžasný sport, úžasný prostě, spojený 8 končetin, chytrý sport, prostě hrozně se mi to líbilo. No.
0: Mm-hmm. Protože takhle, když to někdo nezná, tak si řekne, no jasně, to je takový to mlácení se do hlavy. Takže kdybyste měl specifikovat pro ty, kteří neznají, v čem je tenhle ten sport úžasný?
1: No tak je takhle, v Thajsku je to třeba národní sport, stejně jako v Kanadě hokej, u nás fotbal, takže v Thajsku to je národní sport. Je tam hodně spojený samozřejmě fyzis, ale i psyché, oni to jsou vlastně samozřejmě, je to propojený s nějakým způsobem i s tou mentalitou těch lidí, ale spousta lidí, já myslím, že už to je to pryč, že si lidi myslí, že tohle to dělají jenom lidi, kteří se bouchají do hlavy a nemají v hlavě nic, a myslím, že tohle to kliše už je dávno odbouraný. Ale je to jeden z nejtvrdších vlastně postojových sportů. Používají se lokty, kolena, prostě kopy, takže jako líbila se mi ta komplexnost toho sportu a i ta mentalita jakoby těch lidí, je tam propojený trošku buddhismus, trošku ta takový ten klid vnitřní, jo, to vajkru vlastně, který tancujete před tím zápasem, takže tímhle svým způsobem se mi to líbilo víc než ty ostatní sporty, no prostě, takže proto ten thajský box.
0: Dneska už jste je trenérem, vychoval jste šampiony, tak kde se to v člověku zlomí, že si řekne tak dobře, já už jsem si teda na něco dosáhnul, možná by bylo fajn to předat někomu dalšímu?
1: Tak já jsem samozřejmě začal, boxoval jsem amatérskou ligu, nebo thajskou ligu, ale vzhledem tomu, že jsem měl rodinu, pracoval jsem, tak jsem se nemohl 100% věnovat těm věcem a ono tak jako vyplyne ze situace, jo, najednou zjistíte, že už nemůžete být dobrým sportovcem, protože vlastně najednou ty mladší kluci vás prostě přejíždějí tím svým entuziasmem a tou komplexností, a protože vy musíte chodit do práce a musíte se věnovat rodině a musíte se věnovat dětem, tak najednou zjistíte, hele, ale oni vlastně za tebou jdou, ty kluci, tak najednou to tak jako vyplynulo. No, najednou jsem jako byl trenérem, byl jsem ten lídr, a ty kluci chtěli prostě. Jo, tam je důležitý to propojení trenér a svěřenec, pokud to nefunguje jak po psychický, tak po fyzický stránce, že vás poslouchají a inspirujete nějakým způsobem, tak pak samozřejmě nemůžete vybudovat žádný dobrý tým a respektive pak i to, co se nám podařilo, více mistry světa, mistry Evropy a tak dále a tak dále. I když jsme vlastně jeden z mála gymů, který nejsou v nějakým krajském nebo velkém městě, jo. To se mně hrozně líbí. Já si myslím, že to je velká inspirace. I pro malý kluby.
0: Jak se to vlastně jako podařilo? Jako tady už mluvím o nějaké týmovosti. Myslím si, že dobrým trenérem to se nedá jen tak jako naučit, nebo že se rozhodnete. Takže co funguje v tom týmu podle vás, co jsou takové základní pilíře toho, aby to skutečně fungovalo?
1: No učíte se, celý život se učíte, takže ze začátku samozřejmě to je pokus omyl. A vzhledem tomu, že mám za sebou, nebo náš klub má za sebou 22 let, tak je to 22 let zkušeností. A opravdu pokusů omylů, ale tím nechci říct, že ty kluci, ty mý svěřenci, že tam jsem něco zkoušel, ale rostete s nima, jo, prostě zkoušíte nějaký věci, které fungují nebo nefungují a vyplývá to. Samozřejmě vždycky v tom týmu je někdo silnější, někdo slabší, ty slabší samozřejmě v tomhle tvrdém sportu odpadávají, protože to prostě nevydrží to tempo, protože tam opravdu záleží na velké fyzické prostě dovednosti a samozřejmě i mentální, i technické. A najednou prostě vám se to vykrystalizuje. Prostě ten tým se krystalizuje a z 10 lidí vám zůstane 5, z 5 zůstanou 3 a z těch 3 prostě se jeden dostane na vrchol. Tak to prostě je. A bohužel ta úmrtnost v našem sportu a znamená tomu, že nejsme univerzitní město, tak samozřejmě veliká. Ty kluci pak odcházejí po střední škole do větších měst a ode mě nebo od nás, našeho oddílu, měli velký základ, dobrý základ, takže kluci vždycky v velkých městech říkali, jo super, díky, že k nám přešel ten tvůj svěřenec, protože my už na něho můžeme navazovat. No, takže takhle.
0: S Radkem Horákem z Trutnova se dnes povídáme o sportu, trénování a také o tom, co člověk všechno dokáže, když se do toho pořádně zakousne, a budeme pokračovat i po písničce. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové.

0: Naším dnešním hostem je Radek Horák, člověk, který se sportu nevěnuje jen sám, ale snaží se také pro něj vytvářet podmínky i ostatním. V Trutnově stojí za velkými závody, gala večery bojových sportů i skotskými hravy. A právě odtud budeme pokračovat. Takže kde se to vlastně vzalo zase, nejen to trenérství, ale i to, pojďme tady uživit ten Trutnov, pojďme ten sport tady spopularizovat a udělat z toho velké akce.
1: To je dlouhý příběh samozřejmě. No. Tak my jsme, jako já jsem podepsaný pod dvěma velkými akcemi, respektive dneska pod třemi, ale ta jedna už nemusím říkat, že to je velká akce. My jsme s naším týmem dělali Bike Hall Contest, což byl vlastně mezinárodní BMXový contest s ohromnými překážkami, něco jako X Games v Americe. Tam se pořádali 11 ročníků na zimním stadionu. Tam jsme prostě nějakým způsobem opravdu předběhli dobu, si myslím, protože vlastně dneska už je BMX i skateboarding olympijský sport. A v té době nebylo. Prostě to podvědomí tam nebylo, takže my jsme byli jako pionýři a tam to byla nádherná doba. Jo. Prostě ta mládež opravdu kola, skateboardy, v té době začaly i koloběžky, takže prostě naplněný zimní stadion v Trutnově vlastně, tak to byla super akce. Pak jsem pořádal samozřejmě gala večery tajského boxu a MMA v nádherném kulturním stánku UFU v Trutnově, takže tam jsem pořádal nějakých pět ročníků, no a 4 ročníky skotských her, no, tak tam jsem se zase samozřejmě našel, ale to už je taková moje libůzka, tam je to pro veřejnost, je to otevřený, je to venkovní akce, takže tam to už neberu spíš jako ani pořádnou akci, ale tyhle ty dvě akce se nám podařily s naším týmem jako udělat v Trutnově a mělo to velký ohlas teda. Musím neskromně říct si teda.
0: No a proč zrovna na ty skotské hry, kde jste na ně narazil?
1: Na začátku rozhovoru jsem říkal, že já se furt hledám, já bych chtěl něco vyzkoušet, tohle to se mě líbí. Teďka s mým synem jezdíme na wakeboardu, takže před 3 lety jsem objevil, že tady v Hradci Králové je wakeboardový park, úplně skvělej, takže před šesti lety kamarád mě do toho natáhnul, potřeba to vyzkoušet a mně se to tak strašně líbilo. A v té době jsem teda ještě dělal triatlon, ale kdyby tady byly kamery, tak asi diváci nebo respektive posluchači by věděli, že nejsem úplně triatlonová postava a já jsem se tom hrozně našel, protože celý život jsem byl zavřený buď to v tělocvičně nebo na krytém bazénu a najednou jsem zjistil, ježiš, on existuje sport, který se dá dělat venku. Ty lidi na sebe jsou úžasně milí, není tam taková ta sportovní řevnivost, je to takový jakoby kulturně sportovní stánek a, nebo meeting bych řekl a ty kluci si pomáhali, inspirovali jsme se a mně se to strašně líbilo a do dneška to dělám, no, do dneška vlastně ty skotské hry dělám. Manželka se tomu směje, že chodím v kiltu a že jsem, ale teď už se tomu nesměje, protože se tomu docela dost aktivně věnuju, jezdím i na mezinárodní závody. A letos teda neskromně musím říct, že jsem vyhrál jak mistrovství republiky, tak i ligu. Jo, v kategorii Masters teda musím říct. My tu říkáme 40+, teda, jo, ale já jsem v té kategorii nejstarší a zrovna jsem to i vyhrát, musím teda trošku neskromně. No a tak jsem se k tomu dostal. No.
0: Já jenom doplním k tomu, co jste říkal, kdyby tady byly kamery. Kamery tady samozřejmě

0: máme, takže přes naše webové stránky se posluchači mohou podívat, jestli máte postavu triatlonisty nebo nikoliv. No, ale ono něco jako zorganizovat, co samozřejmě stojí strašně moc času, úsilí, je to hodně práce od stolu, ta akce už je většinou pak jenom třešnička na dortu. Takže co tomu doma říkají, že jste takhle časově vytížený?
1: No tak z začátku, když jsem dělal ty akce, tak to je takový to prokletí moje, ale myslím si, že i těch lidí, kteří organizovali nebo začínali organizovat, všechno si uděláte nejlépe sám, jo, protože u všeho musíte být, všechno musíte stíhat, ale pak najednou zjistíte, že tady vám něco uteče, tady vám něco prostě proteklo skrze prsty, takže pak jsem si opravdu musel vytvořit tým kolem sebe a lidi, kteří mě pomáhali, ale samozřejmě doma z toho úplně nadšený nebyli, protože to není jako ty velký mezinárodní akce, který jsem dělal, jak ten gala večer v UFU, tak i ten bike hole contest na zimním stadionu, tak to samozřejmě bylo o týdnech, přípravách, navážení, překážek a tak dál a tak dál. Ale nejhorší práce je vlastně schánění peněz, jako bylo to znamená schánění sponzorů, tak aby ta akce vyšla prostě dobře finančně, aby prostě jakoby ten spolek, za který jsem to dělal, nezůstal někde v mínusu a na tom jsem prostě strávil nejvíce času, no, takže jako pak už ta organizace, pak už se z toho stane taková rutina a učíte se, tak jak se učíte celý život, takže první ročník se vám úplně nepovede tam to a to, poučíte se, zapíšete si to a druhý ročník to zlepšujete, ale samozřejmě ty věci se roztáčí jak spirála a nabalujou se ty věci, ale pak už to byla rutina.
0: Mm-hmm. A máte už kolem sebe nějaký stabilní tým, že můžete delegovat?
1: Tak já už samozřejmě vzhledem tomu, že tohle to už je hluboká historie. Já už ty akce samozřejmě nedělám, jak člověk stárne, tak trošku i pohodlní. Já jediný, co teďka pořádám, jsou ty skotské hry, jo, v Trutnově, takže samozřejmě všichni tlačí na mě, abych ještě uspořádal nějaký gala večer tajského boxu a MMA, protože ty byly vždycky vyprodaný a ten hlad potom je. A je to i ve svým podstatě dneska takový mainstream trošičku, ty lidi to táhnou, ty bojový sporty, ale já už se na to úplně necítím, ale jak říkáte vy, samozřejmě tým bych měl, jo, bojím se toho cashflow a toho finanční stránky, no, prostě hledat partnery, nevím, jestli bych to ještě úplně dokázal.
0: Když vás tak poslouchám, tak mám pocit, ale že když vám přijde do cesty nějaký nový zajímavý projekt, že asi jen tak ho neobejdete bez povšimnutí, takže nějaké tajné, skryté plány, se kterými bychom se rozloučili?
1: No, mám plán a ten je spojený samozřejmě se skotskými hrami a já bych chtěl udělat nějaký festival a la Sichrov, nebo teďka, když jsem byl v Německu v Trebsnu, tak minimálně dvoudenní nějaký hudební festival propojený se sportovními hrami, silovými soutěžemi a to bych chtěl, to je ještě jako moje výzva.
0: Tak my vám přejeme, ať vám to vyjde. Děkujeme, že jste si udělal čas a přišel jste se s námi podělit o svůj příběh a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naším hostem byl Radek Horák, loučí se s vámi také Kateřina Prouzová. V této chvíli je 8 hodin 54 minuty a společnost vám stále dělá Český rozhlas Hradec Králové.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Domácnosti v Hradci Králové jsou dočasně bez dodávek tepla. Rtyně v Podkrkonoší bude mít nové složení radnice. Je papučový den, podpořit můžeme hospice po celém Česku. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Domácnosti a firmy v Hradci Králové dnes budou několik hodin bez tepla a teplé vody. Odstávka je nutná kvůli havarijní opravě horkovodu, který zajišťuje dodávky pro krajské město.
2: Odstávka potrvá dnes od 9:30 ráno do 2:30 odpoledne. Opravu primárního horkovodu zajišťuje elektrárny Opatovice. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: V Rtyni v Podkrkonoší se obmění vedení radnice. Sdružení nezávislých kandidátů v čele s dosavadním starostou Stanislavem Řezničkem získalo ve volbách jen 3 mandáty z 15. Vyhrálo uskupení Rtyňáci, které mělo téměř 47% hlasů, tedy 8 mandátů, což je většina v zastupitelstvu. Podle lídra uskupení Karla Šafáře by nová koalice měla mít minimálně 11 křesel.
3: My jako Rtyňáci jsme se interně již domluvili na budoucím složení vlastně jak rady města, tak vedoucích orgánů, ale vzhledem k tomu, že ještě se všemi neproběhlo to povolební vyjednávání, tak nebudu odkrývat karty úplně do detailu, jenom snad tolik, že budeme jednat se všemi subjekty, které byly zvolené v našem městě.
0: Nové zastupitelstvo v Hořicích bude složené z 6 politických stran a hnutí. Zvítězilo hnutí Hořičtí patrioti, které má 8 mandátů. Dalších 5 získalo nové hnutí Naše Hořice, 4 křesla obsadí hnutí Šance, 2 Hořičáci s podporou ODS a po 1 Realisté pro Hořice a Volba pro Hořice. Dnes je takzvaný papučový den. Domácí obuv společně s říjnovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Dnes je můžeme podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje na různé potřeby rodiny, vysvětluje předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
4: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je středa 14. října, 4 minuty po 9. hodině dopolední a to znamená, že vám v Českém rozhlase Hradec Králové s radostí začínáme servírovat dopolední habaděj. Venku se sice o slovo hlásí sichravý podzim, ale u nás bude zase hezky vlídně s mnoha zajímavostmi, zastaveními. Podíváme se třeba tam, kde to voní lesem a kde nemohou chybět majestátní dravci za sokolníkem panem Nejmanem. Připomeneme si i to, že sichravé počasí a ranní mrazíky na hřebenech Krkonoš už řadu řidičů vyhnali do autoservisu, ale návštěva autoservisu se může i prodražit, takže nabídneme tipy, aby vám nezůstal v peněžence průvan. A po 11. hodině pro vás otevřeme právnickou radioporadnu. Víme, že vztahy jsou to nejcennější, co v životě máme, ale někdy se cesty dvou lidí zkrátka rozdělí. Rozvod bývá jednou z nejtěžších zkoušek. Dá se projít rozchodem tak, aby si lidé zachovali tvář vzájemnou růstu a ušetřili zbytečnou bolest sobě i dětem. Co přinášejí nová pravidla takzvaného smluveného rozvodu a jak to celé zvládnout lidsky a v klidu, o tom si budeme povídat s advokátem, panem magistrem Karlem Půšem. Nabídka témat tedy pestrá, tak jdeme na to s přáním dobrého poslechu.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Už ve zprávách jste slyšeli, že je dnes na hradeckém letišti velké cvičení záchranářů. Já bych k tomu ještě dodala, pokud budete mít dnes dopoledne cestu kolem letiště a uvidíte tam houkačky, majáky nebo větší množství hasičských a policejních aut, buďte v klidu, nic zlého se tam neděje. Od 9 hodin dopoledne, tedy před malou chvílí, si tam naši záchranáři, hasiči i policie zkoušejí součinnost při simulované nehodě na leteckém dni. Trénují tedy rychlou pomoc, třídění zraněných i organizaci zásahu. Zkrátka dělají všechno pro to, aby byli perfektně připraveni, kdyby se, nedej bože, v reálném životě cokoliv stalo. Všechno probíhá v bezpečně uzavřeném prostoru, ale pokud budete po okolních silnicích projíždět, prosíme o nutnou dávku opatrnosti, trpělivosti a případné respektování pokynů policistů. Přejeme všem složkám integrovaného záchranného systému, a tím dnešní cvičení jde hladce od ruky. No a nám všem, aby tyto své dovednosti museli naživo využívat co nejméně. Šťastnou cestu a klidné dopoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojím.

0: Pokračujeme v našem ohlédnutí za dnem s myslivci. Přiznejme si to, na žádné takové pořádné myslivecké akci prostě nemohou chybět ani dravci a sokolníci. Ono se řekne myslivost, ale co k ní vlastně všechno patří? Není to určitě jenom o poctivém mysliveckém guláši nebo o dobrém jídle. Je to hluboký vztah k přírodě, věrní psi, společníci, radost z pohybu na čerstvém vzduchu a hlavně ta obrovská úcta k lesu a taky všemu živému. To všechno v srdci určitě nosí i pan Karel Nejman, člověk, který se celým svým srdcem i duší věnuje sokolnictví, myslivosti, kynologii a chovu dravců i sov. Dnes se věnuje hlavně biologické ochraně letišť i budov, ale svůj čas neúnavně věnuje i přednáškám pro školy, pro školky a na těch velkých mysliveckých akcích v našem Královéhradeckém kraji zkrátka nikdy nemůže chybět.
1: Mám tu samici, orlici, která se jmenuje Lucila, a samec, který se jmenuje Nero.
0: Kdo nás zdraví?
1: Nero.
0: Nero zdraví, a co říká?
1: No, on si vyžaduje moji pozornost. Když takhle mě vidí, tak takhle začne se ozývat. Kdybych odešel, tak přestane.
0: Krásně teda zdraví. Jak je starý Nero?
1: 5 let.
0: A nevadí mu ten déšť?
1: A nevadí, oni nepromoknou úplně, oni jsou jen tak na povrchu. A jak přestane, tak oni se oklepou a pak proschnou a můžou zajít zase lítat.
0: Nero, prosí o pozornost. Lucila, mám pocit, že teda není úplně dobře naložená, nebo se mi to jenom zdá?
1: To se vám jenom zdá. Vidíte, že sedí úplně suchá, protože ta se líp promašťuje, pročichrává si to peří, takže není vůbec promoklá, je suchá. Vidíte, ty kapičky po ní sjíždějí dolů, takže voda na ní vůbec nedrží.
0: Ona se dívá na návštěvníky, jak kdyby pozorovala, kterého uloví.
1: To snad ani ne, ona sleduje ten děj, co se tady děje, spíš neděj, bohužel díky tomu dešti.
0: No, dešť tedy znepříjemnil tu situaci, ale pojďme dál, tady jsou drobnější dravci.
1: Máme tady káně lesní sameček, který se jmenuje Ivan.
0: Tak vy si ho asi můžete dát přímo na ruku a bude rád?
1: Určitě si ho můžu dát na ruku.
0: Ivan je malý, já mám chuť úplně říkat Ivánek to je. Je to mládě?
1: Ne, to je 9letý sameček.
0: Tak se oklepal teďka, ale je spokojený na ruce.
1: Naprosto.
0: Rolnička nechybí?
1: Rolnička nechybí, rolničku mají kvůli tomu, aby jsme věděli, kde se pohybují.
0: Koho tady máme dál?
1: Máme tady 2 sokoly, samičku a samce. Samička se jmenuje Rybka a sameček se jmenuje Joey.
0: Rybka zlobila, tak dostala na hlavu čepičku, aby neviděla.
1: To je právě obráceně, ten menší je sameček a ta větší je samička.
0: Takže samička se může dívat a sameček ne.
1: Tak, ne, on je ve výcviku, takže má na sobě čepičku a čepičku má kvůli klidu, aby nebyl ve stresu.
0: A hladíte je, jsou takto ochočení, že se nechají?
1: Oni nejsou tak kontaktní, samozřejmě, že na sebe nechají šáhnout, ale nejsou to mazlíci a nikdy to nebudou mazlíci, jsou to lovci.
0: To je správně určitě,
1: to je správně, že? To je správně.
0: Co předvádíte lidem, když přijedete na ukázky mezi lidi?
1: Říkáme o naší práci biologické ochrany, pak předvádíme druhy, které u nás žijí, co s nima děláme, jak je cvičíme a hlavně my s nima lovíme, protože to jsou lovečtí dravci, takže jim říkáme, jak probíhá sokolnický lov.
0: Tady na východě Čech, kde oni pomáhají biologické ochraně, jsou na letišti?
1: Přímo tady na letišti Hradci Králové a ještě máme na starost jedno letiště, letiště Mnichovo Hradiště.
0: Říká Karel Nejman.
1: Ano.
0: A teďka si to ale vyzkoušíme, jestli když půjdeme zpátky k Nerovi. Vy jste říkal, že když přijdete, tak začne volat, tak schválně. To je jak vaše děťátko.
1: To je, on je takový závislák na mě.
0: Krásně, děkuju za rozhovor.
1: Za málo, vám taky. Naschledanou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Je středa 14. října, cítíte to v posledních dnech taky. Venku se nám ochlazuje, ranní mlhy jsou chladnější, slunce ubývá. Člověk má občas pocit, že se nálada mění jako na houpačce, jenomže ne za všechno může sychravý podzim. Velmi často zatím stojí docela obyčejné hormonální výkyvy, které se týkají nás všech a týkají se obou pohlaví. Zatímco mužům s věkem pozvolna ubývá testosteron, ženám zase klesá estrogen. Každé pohlaví má zkrátka ty své starosti a výzvy. Možná jste ohledně tohoto tématu už taky narazili na knihu neurovědkyně Lisy Moscone s názvem Mozek v menopauze. Autorka v ní srovnává pohlaví nejen co se týče mozku a toho, že už dávno v tomto případě bylo prokázáno, že na velikosti mozku nezáleží. Ona tam nádherně popisuje i právě ty zmiňované hormonální bouře. U žen je to tedy puberta, těhotenství, perimenopauza a menopauza. Tím, že menopauza není žádný konec, ale jednoduše přirozená transformace. Mnohé ženy po ní podle ní vstoupí do další třetiny života, který může být s velkou vitalitou a energií. V současnosti se tedy hodně v tomto případě mluví i o estrogenu jako o hlavním palivu pro ženský mozek a paměť, jenomže doba se mění a čím dál víc žen dnes hledá cestu i bez syntetických hormonů. A přesně o této nové éře a také o tom, kam se gynekologie posouvá, jsme mluvili i s přednostou gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové s panem doktorem Pavlem Kopeckým.
1: Ten vývoj jde pořád dopředu a právě, že vlastně ta hormonální terapie má určitá stigmata, jak historická, tak prostě obavy z těch hormonů jsou pořád v populaci, takže přicházejí na trh i nové preparáty, které nejsou teda jako antikoncepční, ale souvisí právě s tím klimakterickým stavem vlastně u těch žen, ovlivňují návaly, pocení a tyhle ty nepříjemnosti, které s tím souvisí a jsou nehormonální.
0: Ty obavy tady jsou z vašeho pohledu na místě, nebo vy z těch hormonů vůbec jako lékař nemáte obavy?
1: Z mého pohledu, tam, kde to je indikované, tak obavy nejsou, protože ty ženy jsou sledované vlastně a ta hormonální léčba je dneska považovaná za léčbu bezpečnou.
0: Když se podíváme, pane doktore, na tu budoucnost, tak kam si myslíte, že až může ta gynekologická farmakologie se posouvat třeba za 10, za 20 let?
1: Já si myslím, že to bude dalším objevování se nových molekul, těch estrogenů, gestagenů, které budou ještě bezpečnější a samozřejmě ve vývinu je přechod té odpovědnosti na mužskou stranu.
0: A jaká je ta zodpovědnost ze strany muže?
1: No, že vlastně se ta antikoncepce využíval muž. Existuje samozřejmě operační metoda vazektomie, ale objevují se i hormonální preparáty, které se jeví perspektivně, nicméně ještě to zdaleka není tak rozšířený jako v té ženské oblasti.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: No, rána už bývají pěkně štiplavá, na hřebenech Krkonoš se dokonce ukázal první sníh a řada z nás už raději míří do autoservisů přezouvat na zimní pneumatiky. Povinnost sice platí až od 1. listopadu, ale opatrnost je na místě a bezpečí na cestách je pro nás všechny určitě nejdůležitější. Jenomže pohled na závěrečný účet v autoservisu občas dokáže zkazit náladu, udělat nečekaný průvan v peněžence. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů totiž přibývá řidičů, které překvapí výrazné rozdíly v cenách nebo účtování prací, o kterých předem neměli ani tušení. Jak si zbytečně nekomplikovat život, na co si dát pozor už při předávání klíčků od auta, jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme. Všechny užitečné rady pro nás zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Při návštěvě servisu se tedy určitě vyplatí trvat na předběžném rozpočtu i písemné zakázce. No a co nás čeká v naší spotřebitelské rubrice zítra? Podíváme se opět na fenomén dnešní doby, tedy umělou inteligenci, protože stále víc lidí si i své zdravotní potíže místo u doktora konzultuje s umělou inteligencí. Jaká úskalí a rizika skrývají zdravotní rady od internetových robotů, to si řekneme v tomto čase zase zítra.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: V Hromadě Českého rozhlasu Hradec Králové a od známé melodie k ikonickým stavbám. Když se rozhlédnete po krajině, tak kolik míst takových je, že víte přesně, kde jste. Určitě k těmto místům patří i obří stožáry rádiového vysílače Liblice B u Českého Brodu, které tvoří siluetu horizontu celá desetiletí. Se svými 355 metry převyšovaly i pařížskou Eiffelovky a v učebnicích pro školáky zkrátka držely pevné místo jako vůbec nejvyšší stavba v České republice. Mnozí z nás kolem nich projížděli nespočetněkrát. Přiznám se, že když jsem kolem Liblic v posledním měsíci jela, dýchla na mě i taková ta nefalšovaná nostalgie, protože oni, to je nejen pro obyvatele středočeského kraje, ale myslím, že i pro nás mnohé další takový ten spolehlivý maják, známý bod na obzoru a svůj obrovský význam měli i vysoko ve vzduchu pro pilotování ty ultralightu a plachtaře, protože se od nich odjakživa dokonale orientovali v prostoru. No ale teď, jak určitě mnozí jste zaslechli, se ten jejich příběh zkrátka uzavírá. Dvojice stožárů, ze kterých se vysílalo od roku 1976, z nich ještě nedávno zněly tóny rádiových stanic, tak ty stožáry půjdou k zemi. Lidé se s nimi chodí masově loučit, fotí si je na památku, u silnic dokonce už i policie musela začít usměrňovat provoz. Možná i proto, že nebyl dán oficiální termín jejich pokácení, jak píše Česká tisková kancelář. Jen naznačen, že to má být právě v těchto dnech. Takže až tyto ocelové věže zmizí, krajina se sice stiší a promění, ale v paměti pamětníků, pilotů i dětí ze školních lavic už Liblice jako rekordní maják české krajiny, myslím, zůstanou zapsány navždy. No ale od Liblic se přesuňme i k našemu dalšímu vysílání. Po 13. hodině samozřejmě nabídneme opět pořad Alex a host. Takže koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Hradec Králové povede trojkoalice v čele s HDK a TOP 09. Sezóna klíšťat nekončí, aktivní jsou i na podzim. Hokejisté Pardubic porazili v základní části Ligy mistrů Vechie. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Kulžábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové bude vládnout trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se dohodla na spolupráci s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto, zda se připojí i čtvrtá ODS k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu by přinesla další 4 mandáty, říká primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
2: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
0: Lékaři v našem regionu zaznamenali od ledna do září 18 případů klíšťové encefalitidy a víc než 700 případů lymské boreliózy. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy létem nekončí. Klíšťata můžou být aktivní i na podzim, pokud je teplé počasí.
3: Právě na podzim přibývá případů obou infekcí. Loni připadala na září až listopad téměř čtvrtina všech případů klíšťové encefalitidy. Ta navíc může zanechat dlouhodobé následky. Česká studie ukázala, že 6 měsíců po propuštění z nemocnice mělo nějaké přetrvávající zdravotní potíže téměř 45% sledovaných pacientů. Nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy nebo problémy s pamětí a soustředěním. Odborníci proto připomínají prevenci i očkování, které lze zahájit také na podzim. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze dnes zahájil hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Upozornila na něj Bezpečnostní informační služba. Na konci ledna muže zadrželi policisté. Je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace, mimo jiné od politiků nebo akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení.
4: Sport.
0: Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechie porazili 2-1 v prodloužení.
4: Počasí.
0: Na východě Čech bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A Matěj pokračuje po zprávách v 10 hodin. Děti budou mluvit na téma spisovatel, aby mohli rozumovat, dostanou toto téma, případně vás pobavili. Spojíme se určitě s meteorologem Imrichem Drapákem, který upřesní počasí a v soutěži Věřte, nevěřte si, budete moci opět zahrát o vstupenky na náš gala večer Šarmantní osobnosti, na gala večer, který už se blíží. Pokud budete hrát, hodně štěstí, ale samozřejmě dobrý poslech a příjemné středeční dopoledne vám všem.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

No a teď jedna zpráva z kategorie, až se vám z toho zatají dech, a to doslova. Určitě znáte ten pocit, když se na koupališti třeba v Dobrušce nebo na Stříbrňáku v Hradci Králové potápíte pro potápěčské brýle na dno dvoumetrového bazénu a v uších vám tak trošku zalehne. Tak teď pozor, potápěč Alexej Molčanov si na mistrovství světa u Kypru odskočil na jediný nádech do hloubky 137 metrů. Umíte si to představit? 137 metrů. Pod vodou vydržel přes 5 minut. Abyste si tu hloubku dokázali představit u nás v Královéhradeckém kraji, tak to je jako kdybyste dominantu hradeckou bílou věž postavili skoro dvakrát na sebe a celou ji potopili pod vodu. A pak ten pan rekordman tedy plaval až k jejímu pomyslnému hromosvodu a pak zase vlastní silou sploutví nahoru. Nedýchal nebo nedýchal, no nevím, možná nějak dýchal, ale 5 minut bez nádechu. Sám po návratu tedy přiznal, že dole už cítil takzvanou hloubkovou narkózu a cesta nahoru mu připadala jako ve snu, kdy se mu motala hlava a ani nevěděl, jak stoupá k hladině. My v Habaději máme pro strach uděláno, ale přeci jen si myslím, že zůstaneme raději věrni našemu kraji. Tady u nás na východě Čech je možná nejlepší aktuálně se potápět maximálně do horké vany, do dobré kávy nebo do misky s nějakým poctivým svatomartinským gulášem. Tam totiž hloubková narkóza nehrozí a v uvozovkách nahoře čeká jen ta čistá radost.

0: Je 16 minut po 10. hodině, už ráno jsme vám i v naší bleskovce říkali o krásném kulatém jubileu. Je to totiž neuvěřitelných 100 let, co britský spisovatel A.A. Milne poprvé přivedl na svět slavného medvídka Pooh a taky jeho celou partu ze Stokorcového lesa. Ale napadlo vás někdy, jak si vlastně takového pana spisovatele představují ti nejmenší? Naše redaktorka Tereza Beránková vyrazila s mikrofonem mezi předškoláky a my věříme, že vám ta dětská fantazie a také odpovědi na to, kdo to je spisovatel a co píše, zlepší den.
1: Třeba napíše noviny a napíše tam jeho jméno a to nalepí tam samolepku a pak to odnese do schránky s tím jménem a pak to tam někdo vyzvedne.
2: Jakou samolepku?
1: Třeba včelič. A nebo auto, a nebo zub.
2: Kdo je spisovatel?
1: Že někdo tam napíše jeho jméno, kdo si to objednal, pak to dá do schránky a on si to vyzvedne a přečte si to.
3: Spisovatel píše knihy, třeba o medvídkovi Pooh nebo o čertovi zbrklíkovi.
2: A kdo je medvídek Pooh?
1: Medvídek Pooh, tak to je takový medvěd, který miluje med.
2: Na čem spisovatel knížky píše?
1: Třeba na knížce tam napíše pán a můžou si lidi koupit tu knížku. Na papír to může namalovat.
4: Já vím.
1: Třeba může psát někam, třeba na počítač, nebo na knížku, nebo na papír, nebo kde má práše. Třeba kam chodí do práše, tak tam musí.
3: Nebo třeba píše na péru.
5: A takhle to vidíme my.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme v sobotu opět po čase vařit na pivu, podávat budeme krutí maso a jako přílohu si uděláme knedlíky, které se připravují z jemně nastrouhaných syrových brambor. Někdo říká, že to jsou chlupačky, bosáky nebo klouzáky. My říkáme, že si uvaříme chlupaté knedlíky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Jimrich Drapák už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
1: No, ráda bych z vás dostala a ostatním nabídla hodně, hodně zlata slunečního, ale nedá se nic dělat podzim a s ním asi to charakteristické počasí je tady, vidíte.
2: Tak je, ale ještě nějaký sluníčko určitě vyleze.
1: No tak pojďte na to, co je před námi.
2: No, dneska nás čeká taková slabá studená fronta, ta nám dopoledne přinesla nějaké slabé srážky i více oblačnosti, ale postupně potom ty srážky už nečekáme a ta oblačnost by se mohla i od první hodiny začít protrhávat, takže to sluníčko by mohlo i vylézt. Ty maximální teploty dneska by mohly být nějakých 11 až 15 stupňů Celsia a někde možná i na tom jihu, no, tam by možná mohla být nějaká 16, uvidíme ještě, no. A potom teda by ubývala oblačnost na ten večír a vítr nějaký jenom slabý, postupně by ten i na večer slábnul a v noci potom ubývání oblačnosti další, ráno by se nám mohly vytvářet mlhy, ale by bylo chladněji tím, jak se nám to podjasní. Tyhle teploty 5 až 2 a četné přízemní mrazíky. A zítra spíše slunečno, ale ráno musíme počítat opět s těmi mlhami nebo nízkou oblačností, ty by se nám během dne rozpustily, ale potom v těch odpoledních hodinách by nám mohla přibývat oblačnost až na oblačno. Teplotně zatím tam žádný výrazná změna není, 12 až 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: No je hezké, jak se teď v těchto dnech už radujeme. 15, 16, není to tak dlouho, co jsme se radovali z 25, z 20. Teď nám musí stačit ta 16, no ale když se podíváme z okna Ponzi, nám to krásně vybarvuje tu krajinu.
2: Ano.
1: Obloha také předvádí nebeské divadlo, tak je potřeba si užívat této parády. No a komu se hůř vstává? Vstává se vám dobře, pane Drapáku?
2: Ne, nestávám brzo.
1: Já vím, po té třetí hodině to bolí. No ale už za týden, dívala jsem se do kalendáře, už za týden se bude posouvat čas, tak zase to bude trošku mírnější pro ty, kterým se nechce z pelíšku. Ale děkujeme každopádně za tu předpověď, dnes budeme vyhlížet někde i tu šestnáctku. Mějte se krásně, hezký podzim, naslyšenou.
2: Tak hezký den, naslyšenou.

0: Posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Je to tady. Je čas na naši oblíbenou soutěži Věřte, nevěřte. O co si zahrajeme? No samozřejmě o dvě vstupenky na jubilejní 30. gala večer šarmantní osobnosti roku, který vypukne už 23. října v Královéhradeckém Aldisu. A my jsme rádi, že se ozýváte. Mnozí se ozýváte, že u toho nechcete chybět a že u toho zkrátka chcete být spolu s námi. A když už je řeč o šarmantních osobnostech, mezi ty bez pochyby patří i oblíbený režisér a herec Jiří Strach, který dostává na plátna kin řadu charismatických lidí. Ale právě za Jiřím Strachem budeme moci zavítat i ve čtvrtek do kulturního domu Dobruška, kde bude hostem pořadu Křeslo pro hosta, tak se teď na tu jeho tvorbu taky zaměříme.
1: Věřte, nevěřte.
0: Je jasné, že Jiří Strach bude mít o čem v Dobrušce vyprávět, protože před pár dny dorazila i z Asie skvělá zpráva. Jeho televizní film Máma z roku 2025 slaví obrovský mezinárodní úspěch. Hlavní představitelka Lilian, kterou stvárnila Elizaveta Maximová, získala na prestižním festivalu v Soulu cenu za nejlepší herečku roku. Kdo jste ten dramatický příběh z konce 80. let viděli, tak víte, že Elizaveta se pro roli intelektově postižené mladé ženy neskutečně proměnila. Působila neuvěřitelně, stvárnila to, myslím osobně, bravurně. A k tomu se tedy bude vázat i to dnešní soutěžní tvrzení. Tvrdím vám, že režisér Jiří Strach chtěl, aby Elizaveta Maximová kvůli této náročné roli přibrala co nejvíce kil, co jí jen tělo dovolí, a ona ho poslechla a poslušně přibrala. Tak je to pravda nebo ne? Chtěl po ní režisér Strach, aby kvůli roli přibrala?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, krásné dopoledne.
2: Taky krásné dopoledne vám přeji, paní Pavlínko. A já bych si typovala teda, že to je pravda.
0: Že to je pravda. A poprosím křestní jméno, kdo k nám volá.
2: Božena.
0: Paní Božena, typujete, že ano. Byla byste ochotná se, paní Boženo, taky proměnit kvůli nějaké výzvě životní?
2: Určitě.
0: Jo, šla byste do toho?
2: Šla bych do toho.
0: Takže kdyby vás Jiří Strach oslovil, tak líbila by se vám taková to role? Neřekla byste, já chci radši toho anděla nebo čerta místo Jiřího Dvořáka?
2: Ne.
0: Šla byste, šla. Výborně.
2: Ne. Tak určitě bych šla, protože to je postava, která prostě za to nemůže, že jo? Prostě tak chtěl takovou, no tak bych určitě s ním souhlasila.
0: A viděla jste ten film? Jste film Máma?
2: Neviděla. Jsem ho právě.
0: Tak ještě bude, ale určitě příležitost. Každopádně děkujeme.
2: Těšit.
0: Děkujeme za zavolání. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Další z vás tady u nás v dopolední soutěži. Kdo tam? Dobrý den. Prosím, běžte od rádia. Ano.
3: Jo, už jsem dál. Dobrý den, tady Zdena z Hradce.
0: Ano, paní Zdeno, povídejte.
3: Že ne.
0: A co se vám nezdá, že nepřibrala, nevím, Elizaveta?
3: Nemám, já už si to moc nepamatuju. Sice jsem si viděla, ale tak si to nějak už...
0: Jak se proměnila? Ale bylo to překvapivé, ten herecký výkon asi
3: to
0: úžasný,
3: víte?
0: Myslím,
3: jo,
0: že to zasáhlo všechny. A i vás se zeptám, byla
3: to
0: byste ochotná se proměnit, kdybyste dostala nabídku?
3: Ježíš, no to nevím, no, pokud by se týkalo jako váhy, no tak já nevím, to bych musela vědět, po co by šlo, že jo? Jako.
0: Jasně, tak kolik byste byla ochotná přibrat? Chtěla byste přibrat?
3: No, ale víte co, asi ne, protože mám těch kil dost.
0: Jo, že stačí, no. Stačí to, co nosíte,
3: stačí,
0: a už
3: stačí.
0: Víc už ne. Dobře.
3: Přesně.
0: Takže máme tady
3: tak,
0: ne? Jo. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
3: Děkuju.
0: Naschledanou. A ještě někdo do třetice se probojuje k nám do vysílání. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva Hradec Králové.
0: Ano, paní Evo, tak tři ženy máme dneska.
4: Já byli nějaké role, kdy herci museli přibrat.
0: Ano.
4: Ale... U tohohle toho si nedovedu tipnout snad, a já bych nepřibrala, protože jsem přibrala dost tvejma nemocma.
0: Hmm.
4: A, ani bych
0: nechtěla.
4: Jako zhubnout.
0: Jasně, jo? Jasně.
4: A na to nemám dostatečně pevnou vůli. No. Takže já z tohohle toho důvodu bych se nemohla stát herečkou.
0: No nemají to jednoduché, vidíte, nemají. Kolikrát se přizpůsobují, aby se vtělili do té role.
4: Na to je potřeba hrozně pevná vůle.
0: Určitě, určitě souhlasím. No a paměť taky, aby se naučili všechny texty.
4: Já si myslím, že prostě 10 diet je ještě opravdu velkou ukázněnost.
0: No ale teď otázkou, jestli věříte nebo nevěříte, že Elizaveta Maximová... Věříte, že dostala podmínku, že režisér chtěl zkrátka, aby přibrala, aby to bylo uvěřitelné všechno.
4: Teď jsem nevěděla, škoda. Ani nevím, že existuje. Děkuju za to, že jsem se to teď dověděla. A budu se pídit, kde bych ho co nejdřív
0: určitě,
4: volal.
0: Doporučujeme. V prosinci, tuším, Česká televize ho nabídla, bylo to někdy v polovině prosince, ještě před Českými lvy, a byly velmi dobré, příjemné ohlasy na film Máma. No. Takže já myslím, že se ještě dočkáme.
4: Na mě by mě hodně zajímal.
0: Určitě. Tak jo, tak děkujeme za zavolání a hezký den i vám. Naschledanou. Další z vás ještě můžete samozřejmě zavolat, vyjádřit se k dnešnímu tvrzení v soutěži Věřte, nevěřte, případně svůj názor, jestli Jiří Strach chtěl, aby Elizaveta Maximová kvůli roli Máma, za kterou teď dostala prestižní cenu v Soulu za nejlepšího roku, herečku roku, tak jestli po ní chtěl, aby přibrala. Napište na studiový mail studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base, vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Soňa Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Dvě písničky nám dohrály, tak jdeme zjistit, jak to s tím přibíráním Elizavety Maximové pro film Máma skutečně bylo. Nutili přibrat režisér Jiří Strach. Mnozí jste ještě telefonovali, vzpomínali.

0: dobré dopoledne, nevím, mně se to moc nezdá. Pan David taky reaguje, věřím, do takové role bych šel a nedalo by mi to s tím přibíráním kil ani moc práce, jinak film nádherný, hluboký. Paní Monika nevěří, sice herci se stříhají o holí, změní vizáž, ale že by režisér požadoval po herečce, aby přibrala, tak to nevěřím. Třeba takový Lavi Jakub Štáfek z filmu Vyšehrad se vždy barví na blonďato. Přibrat to určitě mohla, ale spíš to bylo úplně z jiného důvodu. No a mohla bych pokračovat dál a dál. Jsou tady krásně popisované. Film Máma jsem viděla, je to skutečně strhující příběh, skvěle natočený. Tak to jsou ty reakce mnohých dalších z vás. Ale teď už to pojďme vyhodnotit, jestli to tedy byla pravda nebo nebyla pravda a jak to skutečně bylo, tak to vám řekne sama Elizaveta Maximová.
1: Když jsem Jirkovi řekla, protože jsem tehdy hodně jela zdravý životní styl a měla jsem právě jakoby dost vysportovaný tělo, cítila jsem, že Lilian by měla být v našem podání, jako, že bych chtěla mít jakoby v těle určitou povolenost a chtěla bych přestat vnímat ženské křivky. Takže jsem přišla za Jirkou a říkala jsem, Jirko, co myslíš, kdybych přibrala třeba, kam mě tělo pustí? Tak Jirka řekl, hele, já to po tobě chtít nemůžu, ale pokud ti to herecky pomůže, udělej všechno, co ti pomůže herecky.
0: No a pomohlo, očividně. 8 kilo, jsem se dočetla někde, že 8 kilo Elizaveta přibrala, ale také ji velmi upravovali i v obličeji a tak dále, aby byla taková povolenější, naducanější. Tvrzení nebylo úplně pravdivé, protože Elizaveta to udělala dobrovolně, protože ona sama chtěla udělat maximum, což teď ocenila i filmová porota v Soulu. Mentálně postiženou matku, která svou dceru miluje nade vše, stvárnila, myslím, za nás všechny, že můžu říct bravurně. No a cenu za nedůvěru dnešní tedy ale získává paní Zdena, která telefonovala a jako první nevěřila. Gratulujeme. Paní Zdena tedy bude spolu s námi na gala večeru Šarmantní osobnosti roku, ale pro vás ostatní samozřejmě šance opět i zítra. A pokud chcete slyšet další fascinující historky ze zákulisí, třeba i natáčení filmu Máma, nebo pohádek Anděl Páně, nebo jiných skvělých snímků od režiséra Jiřího Stracha, tak nezapomeňte, už tento čtvrtek od 19.30 se na vás bude těšit v Kulturním domě v Dobrušce při pořadu Křeslo pro hosta.

Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. Detaily přidáme v našich dalších zprávách, které tady budou za 6 minut. Za 6 minut bude 11 hodin. Blíží se samozřejmě i naše dnešní radioporadna, která bude právnická, tentokrát na téma rozvody.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Krizové složky v Hradci Králové nacvičují zásah u nehody na letišti. 11 zastupitelů v Rychnově nad Kněžnou neobhájilo svůj mandát. Tenistka Karolína Muchová je na turnaji ve Wuhanu ve třetím kole. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Na letišti v Hradci Králové pokračuje taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si dnes vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce. Mezi diváky je zhruba 100 zraněných figurantů. V okolí letiště očekávejte zvýšený provoz. Do akce se zapojily jednotky z několika krajů. Víc než polovina z 21 zastupitelů v Rychnově nad Kněžnou bude po komunálních volbách nová. Mandáty neobhájili dosavadní radní Dionýs Zakál a Ivana Skřítecká a několik dlouholetých zastupitelů. Nezávislí za Rychnov přišli o 4 mandáty. Do zastupitelstva se naopak dostala 3 nová uskupení.
2: Mandát neobhájilo celkem 11 dosavadních zastupitelů. Ze zastupitelstva tak odchází Jan Feistauer, Hana Kosková, Luboš Klapal a Eva Štréglová z nezávislých za Rychnov. Mandát nezískali ani Martina Marková a Jan Zemen z kandidátky Rychnov Plus a kandidáti SPD Milan Novák, Bronislav Myslivec a Jiří Šára. Naopak dlouholetý starosta Jan Skořepa se díky preferenčním hlasům dostal z posledního místa kandidátky nezávislý za Rychnov až na 5. zvolenou pozici. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Německu dnes začne první soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
3: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovali minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a dvakrát 7-6. Ve druhém kole naopak vypadly Nikola Bartuňková a Marie Bousková. Počasí. Na východě Čech bude zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu, počítejte s objízdnou trasou po dálnici D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 11. hodině, dál přejeme hezké dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové a už za malou chvíli otevřeme dnešní právnickou poradnu. Téma praktické zásadní rozvody a také nová pravidla takzvaného smluveného rozvodu. Víte, co všechno se mění při dělení majetku, jak se zjednodušuje soudní řízení nebo jaké podmínky musíte splnit, aby rozvod proběhl bez zdlouhavých a drahých soudních bitev a jak se dá právní cestou ušetřit zbytečná bolest i peníze vám, i dětem. Všechna nová pravidla, paragrafy i reálnou praxi z českých soudů rozebereme s advokátem magistrem Karlem Půšem. Tak můžete připravit své otázky, dáme si dvě písničky a hned potom startuje právnická radioporadna.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová. Tématem je rozvod. Vztahy a rodina jsou pro většinu z nás tím nejdůležitějším v životě a přesto se stává, že se společná cesta dvou lidí po letech rozdělí. Rozvod je těžké téma, je plný emocí, obav, zklamání, ale i rozcházet se dá s úctou, dohodou a bez toho, aby se z partnerů stali nepřátelé na život a na smrt. Dnes se tedy nebudeme bavit jen o těch suchých paragrafech, ale hlavně i o tom, jak projít rozchodem lidsky, co znamená takzvaný smluvený rozvod a jak ušetřit nervy sobě i svým dětem. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové vítám advokáta pana magistra Karla Půše. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Naučili se už Češi rozcházet s kulturou a úctou, jak vídáte v kanceláři?
2: Já jsem přesvědčen, že dokonce jsem přesvědčen, že to Češi uměli, ale vždycky je to o procentech, jak já říkám. Vždycky samozřejmě je procento, které z nějakého důvodu ten rozvod nese daleko hůř. A samozřejmě pak tam obvykle bývá velkým problémem to, když jsou tam děti. No a buďme upřímní, majetek. Majetek je taky obvykle samozřejmě záležitost složitá, zejména dnes, kdy prostě ty majetkové hodnoty nemovitostí a společného majetku obvykle jsou vysoké a ještě navíc jsou často zatíženy různě. Bývá problém.
1: Proč vlastně stát přichází s pravidly, která rozchody zjednodušují? Je to z vašeho pohledu správné, že se cesta k rozvodu administrativně usnadňuje?
2: Tady vás možná trochu překvapím, protože doufám, že to nemůžete pamatovat při svém mládí, protože v podstatě tady legislativa vycouvala ze slepé uličky. My jsme se vlastně vrátili k postupu, který už existoval. To znamená, celý hlavní princip spočívá v tom, že se nám zpátky sjednotilo řízení o péči o nezletilé děti, ať už pro dobu po rozvodu, do rozvodu a tak dále, spolu s tím řízením o rozvod manželství. Protože to jelo po dvou kolejích a ukázalo se, že to zkrátka nebyla správná cesta, takže to generální hlavní zjednodušení je v tomto bodě a to druhé nakousneme, které se týká dětí za chviličku.
1: Myslíte, že za chviličku?
2: No určitě, nebo ho můžeme hned, můžeme klidně zabrousit právě do té oblasti dětí. To druhé důležité je, že jsme se před řadou let pustili na cestu nebezpečnou toho, že jsme pojmenovali to vypořádání vlastně poměru nezletilých dětí různými způsoby jako společná péče, střídavá péče, výlučná péče.
1: Hodně se to proměňovalo v průběhu času. Po kolika letech, ale vy naznačujete, že se vracíme k něčemu, co tady bylo po kolika letech?
2: Já myslím, že to je po 20, asi 5, možná více letech.
1: Tak to bych mohla pamatovat.
2: Takže to je, ale on to tehdy tomu nikdo nevěnoval tolik pozornosti, protože samozřejmě, kdo se tehdy nerozváděl a navíc rozvody byly tehdy stresující z jiného důvodu, a to právě z toho povinného zjišťování příčin rozvratu. To znamená, tehdy pochopitelně se vycházelo z ještě socialistického zákona v rodině, kde netvrdím, že ty základní teze nebyly správné. To jsou prostě teze, které jsou možná už od starého pomalu Říma. Ale byly tam pochopitelně takové ty socialistické úvody. To znamená, v podstatě tam skutečně socialistická společnost, ona celkem každá společnost to má stát, ale nesmí to, řekněme, nařizovat. Tak velmi se snažila o to, aby to manželství bylo za každou cenu zachováno.
1: Takže ponižující takové.
2: Takže tam skutečně
1: soudem docházelo
2: k tomu, že to bylo velmi ponižující, protože de facto se tam muselo to špinavé prádlo vymáchat a proprat strašným způsobem.
1: A teď už nemusí ti lidé, kteří se rozcházejí, dokazovat, že už to zkrátka nefunguje a že spolu půl roku nežijí a nevyměňují si ani stůl, lože. Platí to dnes, nebo to už opravdu ne?
2: Bohužel, takhle úplně. Vy jste tam hezky zmínila, je vidět, že něco o tom víte, tak je dobře, nebo dost. Zmínila tu šestiměsíční lhůtu. To znamená, ty některé základní podmínky pro smluvný rozvod, abychom aspoň trochu zachovali vážnost toho stavu manželství, tak tam jsou, to znamená, pořád jsou tam ty jedny ze stěžejních podmínek, aby to bylo možné, tak vlastně by to manželství mělo trvat alespoň rok a manželé spolu aspoň 6 měsíců nežijí. Budíž upřímně řečeno, že ohledně toho trvání rok je dokazování poměrně triviální, poněvadž máte oddací list jako jeden z dokumentů základních, podle kterého se jde. Dnes ho dokonce nemusíte ani moc nosit, je to teda slušnost, ale samozřejmě soud má přístupy do registru, zjistí si to, ověří, takže maximálně kopie, to je jenom takový, aby lidi nebyli z toho prostě nějak vyděšení, že musí hledat, u něho to kolikrát nemůžou najít, ani najdou kopii nebo něco, nebo to mají v počítači, stačí to i pro toho advokáta.
1: Některá pravidla zkrátka zůstávají
2: tak, stejné. Ale některá pravidla zůstávají a to nežití samozřejmě se obvykle vychází ze shodného prohlášení těch rozvádějících se manželů. To znamená, pokud se oni shodnou a řeknou, ano, je to tak, my jsme spolu prostě ukončili domácnost před více než 6 měsící a opravdu naše vztahy jsou natolik prostě poškozeny, že se nedá předpokládat, že bychom se k sobě vrátili, tak ten soud dneska zastává, já bych řekl dokonce zase opět velmi staré pravidlo, prostě, že na manželství musí být dva.
1: Takže dodává magister Karel Půš, my v tom povídání určitě budeme pokračovat a co všechno ty náležitosti, zkrátka jaké musí dokládat ti manželé, kteří už nechtějí být manželi, ale nabídneme i kontakty posluchačům, pokud by se chtěli na cokoliv zeptat 726 a 3x46, případně nám dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes věnujeme novým pravidlům smluvených rozvodů s advokátem Karlem Půšem a i skrze písničku jsme si povídali o tom, jestli se z rozvodu v dnešní době nestává nějaký životní standard. A pan Půš říkal, že si myslí, že ne, že nějaká pravidla tady existují, ale nemáte pocit, že hodně lidí to zkrátka vyhodnotí i dřív třeba, než je potřeba? Dřív se to nestávalo, že víc lidé bojovali, nebo je to jenom můj pocit?
1: Nemyslím si, že víc lidé bojovali proto, že by cítili nějakým způsobem povinnost vůči sobě, ale byla tam povinnost vůči dětem, ta se určitě ctila víc, protože samozřejmě, že ta rodina byla daleko víc vzájemně vázaná. Dneska to všechno souvisí pochopitelně s velkou samostatností. Děláme si to trošku sami, my ty děti vedeme k samostatnosti, vedeme k nezávislosti na rodičích, vytváříme už velmi brzo tu nezávislost pomocí ať už prostě moderní techniky, telefony, konzole, hrací a tak dále, tak samozřejmě i pomocí třeba samostatných účtů a podobně. No a pochopitelně tady i nezávislost rodičů, což je za mě dobře, to znamená, že byla taková ta zakotvená pravidla typu muž živitel, že jo, manželka s dětma a to pochopitelně to asi moc ztrácí, neumožňovalo. Vytrácí. To je jinde. Na druhou stranu, já třeba to vidím pozitivně a myslím si, že už několik let, ale nejsem statistik, takže mě neberte úplně za slovo, ale myslím si, že už několik let to neklesá, nicméně už jsme byli nad 50%, to znamená
0: ten každé individualismus
1: druhé.
0: Udělal své.
1: Takže každé druhé a otázka zní, bavíme se o tom, jestli se každé druhé manželství rozvádí, ale nebavíme se o absolutních číslech, to znamená, jak moc se lidé berou, to znamená, jestli se k tomu vrátili, anebo jestli je tady velké procento těch, kteří zkrátka tu svatbu buď odkládají, znám jich a mám jich mezi klienty spoustu, takový to odkládají na nekonečno, takže děti už jsou skoro dospělí a furt se uvažuje, že by teda jo. A druhá možnost je samozřejmě, že si to tak nastavili a říkají, nepotřebujeme to, jo? Nám stačí ten partnerský.
0: Hlavně, že ten vztah zkrátka funguje. No, ono se stačí podívat i mezi celebrity. Teď před pár dny oznámili rozchod Eva Farna se svým přítelem. Včera dokonce Denisa Fauzerová, také herečka, která je sledovaná a ten pár byl milován, tak to je taky vzor do té společnosti, ale mnozí psychologové taky říkají, že možná už jsme toho dna dosáhli a ta rozvodovost snad začne klesat. Ale my jsme tady, abychom tedy mluvili o tom usnadňování, aby to šlo bez právě toho házení talířů. To už se snad tolik neděje.
1: Ne, neděje jednak proto, že jsou důležitější věci, které potřebují ti manželé řešit a to jsou právě zejména vztahy s dětmi a vztahy majetkové. Vztahy s dětmi se teprve všichni učíme, protože tady byl opuštěn ten princip toho třídění, kde vždycky ten rodič nebo minimálně jeden, ale velice často klidně i oba, měli pocit, že mu ten druhý část toho dítěte
0: bere.
1: To znamená, přicházím pomalu ne o nějaký čas toho dítěte, to nikdo neměl, ale bere mě kus mýho dítěte, protože prostě si uzurpuje právo s ním být určitou dobu sám. Co si budem povídat, samozřejmě bylo to často dříve ze strany otců, protože byli teda v určitým oslabení, protože ten materský princip se prostě prohnal i soudy. Dneska si nemyslím, že to je na druhou stranu, o mě to je známo dlouhodobě, že jsem vždycky říkal, že když ta dohoda nejde na svět, tak jsem se vždycky snažil přesvědčit ty táty, že mají spoustu nástrojů, jak si tu přízeň dítěte získat jinak, než trvat striktně na tom.
0: Na střídavé péči.
1: Ona už není ta střídavá, dneska říkejme vždycky, že to je společná péče, ale vždycky je tam to, já tomu někdy říkám, bych jim to vysvětlil, to noclehování. To znamená, vlastně se jenom bavíme, pořád pečujeme společně, akorát si určíme, u koho bude, v jaký době to děcko jakoby přespávat, čili pod jakýmsi dozorem. To znamená, určitě si nemyslíme, že nám dítě bude mateřská škola, nebo jesle, nebo po škole, když děti chodí do družiny a podobně, nebo na kroužky. A přesto samozřejmě jsme rádi, že nám zbyde i volný čas pro sebe nebo tak. Takže by to měli ty rodiče vnímat takhle, ale to neznamená, že ztrácíme odpovědnost po tu dobu. To znamená, není žádné teď je u tebe a tak se starej, milí druhý rodiči. Záměrně neříkám pohlaví, prostě teď je u tebe, tak se starej.
0: Problém je, když ten rozchod neproběhl úplně v klidu a přetrvávají tam nějaké ty rozepře a poštvávání
1: dětí. Tak zase, nezapomínejme, že děti fakt dneska vyspívají rychleji, prostě díky kontaktu s médií, to znamená opravdu už dneska zjišťujeme, že i malé děti ve školce, vím, o čem mluvím, jednu takovou školku řídím, že jo, s 50 dětmi jako starosta a tam skutečně i malé děti dneska umí velmi povyprávět i v té školce rodinné příběhy, co se u nich doma děje.
0: No i na základních školách se to děje, že děti přicházejí a vlastně úplné manželství a úplná rodina se stává vzácností, což je sice smutné, ale důležité je, pokud to probíhá všechno v klidu, o čem se teď bavíme. Stále platí, že děti musí chodit k soudu, nebo to už všechno také s těmito novými pravidly skončilo?
1: Děti nemusí k soudu chodit a přiznám se, že my jsme se snažili, aby se tak nedělo ani při jakýchkoliv minulých právních úpravách a bavíme se tady o době, řekněme, skutečně porevoluční, dejme tomu, když tak budeme nazývat, to znamená od 90. let. Nicméně právě tam bylo zažité to, že řada soudců, a netvrdím, že neprávem, se už považovala za odborníky v té oblasti, trošku za jakési polopsychology dětské, čili pedopsychology, takže dlouhý slovo, polopedopsycholog.
0: Krásně jste to řekl.
1: Takže se snažili vlastně, jakoby, oni někdy to mysleli tak, že se snažili ušetřit těm rodičům právě ten problém náštěv u těchto odborníků a tak. A takže kolikrát se stalo, a já jsem zažil, že kolikrát úspěšně, že ta soudkyně se tam převlékla prostě do kytičkovaných šatů, sundala talár, nás všechny poslala na chodbu a vzala si tam prostě toho kloučka, aby se s ním popovídala a protože už měla zkušenosti, tak z něj skutečně dostala, jak to je a proč teda odmítá jít k tatínkovi, k mamince a proč říká o tom druhém něco špatného.
0: Aby to bylo zkrátka ličtější.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naši dnešní právnickou poradnu na téma smluvené rozvody a také nová legislativa. Ve studiu je stále advokát Karel Půš. No a teď se podíváme i na citlivé téma, to je majetek. Majetek, peníze, to hýbe světem, to je jasné, takže může to vyvolat ty třecí plochy a zablokovat rozvod?
1: 100%. To znamená, tady skutečně tu odpověď neřeknu jinak 100%. A v praxi se to skutečně děje a má to samozřejmě dvě polohy. Jedna poloha je, že to, co jsme si řekli, že to řízení je spojené. A pokud chcete tedy uspět s takzvaným smluveným rozvodem, je nezbytné takovou majetkovou dohodu předložit. Čili my říkáme majetková dohoda, ona oficiálně nazvá, že to je dohoda o majetkovém pořádání manželů a dalších právech, vzájemná vyživovací povinnost, například práva bydlení musíte vyřešit.
0: Ta dohoda musí být ohledně všeho, ohledně dětí, majetku, zkrátka
1: a děti
0: úplně
1: taktéž,
0: všeho.
1: To znamená, ty věci tam musí proběhnout a jestliže prostě řešíme děti jako prioritu, což je v pořádku, tak se taky bavíme o výživném. Velice často. A samozřejmě vzniká obrovský problém, protože je tam vždycky tlak. To je to propojeno, ale soud to spojit nesmí oficiálně. To je ten problém. To znamená, vy se rozhodnete, jeden z manželů obětuje třeba ten společný dům a řekne ano, ať v něm zůstává rodina, ale výměnou chce, řekněme, ne nízké, ale řekněme, ne, každé výživné má určité mantinely, dolní horní hranici určitou, která může být požadována. On říká, tak po mně nechtějí tu horní hranici, nebo tu prostřední vyšší hranici, nebo něco, ale pojďme se domluvit a já zase oželím část majetkových hodnot. Ale soud tyhle ty kompromisy dělat neumí a nemůže. Takže pokud ti lidé se dostanou do sporu a není to sjednané, když to je sjednané, smluvené, dohodnou se, tak ten soud, pokud se to udrží v těch správných mantinelech, takovou dohodu schválí, pokud je zájem dítěte. Ale pokud se nedohodnou, tak samozřejmě
0: tak
1: ve chvíli, kdy ty mantinely budou porušeny, no tak zas ten druhej nemá ochotu ten majetek řešit.
0: Máme tady dotaz od posluchačky paní Jaroslavy z Náchoda písemný. Co když se po rozvodu ukáže, že bývalý partner měl tajné dluhy, o kterých jsem nevěděla, dá se smluvený rozvod a majetkové vypořádání zpětně napadnout nebo reevidovat?
1: Rozvod ne. Rozvod ne, jako takový. Vypořádání majetku ano. A vypořádání majetku lze řešit v takových případech dvěma způsoby. Buď lze napadnout a může být zpochybněna platnost celé té dohody, protože například mohla být uzavřena v takovém omylu, který je omluvitelný, to znamená, že i při najeté péči to nemohla vůbec poznat, tenhle neutěšený například stav, a tudíž souhlasila s takovým pořádáním, že které ji později znevýhodnilo. Takže to je to. A nebo se o těch závazcích nehovořilo a tudíž se budou projednávat zcela samostatně mimo rámec té dohody, ta zůstane platná a ty závazky, jakožto nově objevené, se budou řešit a to klidně i odlišně, přestože například v té dohodě bude napsáno, že všechny dohodou neřešené výslovně závazky se například dělají na půl. To se nemusí dodržet, to znamená, ten soud řekne, ne, to se týká závazků, o kterých ten člověk mohl vědět. Kdyby věděl, že tam je takovýhle závazek, tak by tohle nepodepsal. To znamená, pak se to řeší a tam může dojít i k takzvané asymetrii. Je to dneska slovo hmotě, ono se používá u péče o děti, čili nerovnoměrné rozložení. To znamená k asymetrii v tom případě, že ten soud pak třeba u takovém dodatečném závazku rozhodne, že bude závazkem jenom toho, kdo ho zavinil.
0: No ale dovedete si představit, že třeba paní Jaroslava píše, nevím, jaký je tam samozřejmě problém, ale že když někdo po rozvodu zjistí, že jsou tam třeba 10milionové dluhy a ten dluh spadne i na toho člověka po rozvodu, tak že je to šokující záležitost.
1: Tam je to šokující, tam je to v podstatě z mého pohledu téměř jistě napadnutelná dohoda en bloc jako celek.
0: Takže dá se to zkrátka řešit. Máme tady další reakci. Paní Marie z Hradce, s manželem jsme rozhodnutí se rozvést v dobrém. Děti už máme dospělé. Jak dlouho takový hladký proces trvá a kolik to zhruba celé stojí na poplatcích?
1: Dobrý dotaz, protože to shrnuje právě tu nejjednodušší formu rozvodu, čili bude to ten smluvený rozvod, kde pouze označí, já samozřejmě doporučuji, nejsou to drahé záležitosti, aby se obrátili na rozumného právníka, který se rozvody zabývá, a ten v řádech tisíci korun prostě jim pro takový případ sestaví to podání soudu velmi dobře a případně je tam i zastoupí. Je to důležité z jednoho pohledu, protože v těchto případech už velice často k tomu soudu nebudou ani muset jít. To znamená, on jim sestaví ty dokumenty, sestaví jim určitou dohodu, jestli se jsou rozhodnutí se rozhodí v dobrém, označí tam soudu, že mají děti již dospělé, či nebude potřeba úprava dětí, označí tam tu dohodu. Pokud se jim nepodaří předložit hned tu dohodu, tak to začne jako klasický, takzvaný, budeme říkat, nesmluvený nebo sporný rozvod a překlopí se to, až se ta dohoda podaří sjednat. Čili lze i toto, aby právě, děje se to velice často, urychlili to jednání, protože samozřejmě soudy mají nějaký pořad jednání, takže nelze říct paušálně, jak to je, protože každý okresní soud rozvádějí v zásadě vždy okresní
0: takže
1: soudy.
0: Takže termínově se to nedá časově
1: ale
0: ohraničit.
1: Ale dá se to odhadnout určitě, to znamená, dám příklad, v Hradci Králové určitě ten odhad bude takový, že prostě v řádech týdnů nejpozději dostanou výzvu na zaplacení soudního poplatku, následně, vzhledem k tomu, že nedělí, následně se soud, anebo zároveň s tou výzvou k zaplacení soudního poplatku je požádá, zda třeba například souhlasí, jak bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, anebo, což už jsem zažil i toto, ale zpravidla to jednání nařídí soud, ale lze dohodnout a zprostředkuje to na advokát, že tam nejdou a jdou tam zastoupení právě.
0: Tak za měsíc, dá se říct, za měsíc.
1: To je rychlý, ovšem, to asi ne, to asi ale ne. Já bych si troufal tvrdit, že ty nejrychlejší budou spíš 3 měsíce.

0: Jsme ve finále dnešní právní poradny o smluvených rozvodech s hostem, advokátem, magistrem Karlem Půšem. Tak pojďme si shrnout to nejdůležitější ještě i ohledně těch peněz, protože mluvili jsme o tom, že to může být velmi rychlé. Zvýhodňuje stát partnery, kteří se na všem dohodnou a zkrátka chtějí absolvovat ten smluvní rozvod?
1: Ano, ptáte se správně, zvýhodňuje. Já vždycky říkám, že zvýhodňuje ve dvou polohách. Jedna je finanční a druhá je ta důležitá, kterou jsme zmínili v předchozím bloku, myslím, no předtím, že nezkoumá příčiny rozvratu manželství. To je velká úspora a že v takových případech často je ani nevyžaduje jejich osobní účast a výslech, upustí od něho, což je dobré, nestresující. A druhá je ten přímý efekt finanční, to znamená, jestliže jdeme do takzvaného sporného rozvodu, je poplatek 5000 korun, smluvený rozvod má poplatek 2000 korun. K tomu je jedna zajímavost, aby to neděsilo ty, kteří chtějí sice podat tedy návrh na rozvod manželství, ale ještě nemají splněny ty náležitosti, to znamená nejsou na všem dohodnuti, tak se nemusí bát, obětují poplatek 5000 korun, ale pokud to v průběhu toho řízení získají vlastně tím aspoň, když někdo trošičku spěchá z někdo, tak získají už tu pozici u soudu, že už ten spis tam je a už se tím bude někdo zabývat, tak prostě pokud to potom takzvaně překlopí do toho smluveného rozvodu, soud jim ten rozdíl vrátí, to znamená 3000 korun, soud rozhodne po té, co se jim sporný rozvod překlopí do nesporného až do
0: plně. Dá se na tom i ušetřit. Máme tady dotaz od pana posluchače Pavla, který píše, musíme mít k dohodnutému rozvodu advokáta, nebo si zvládne pár napsat smlouvu a žádost sám podle vzoru na internetu?
1: Určitě to zvládne pro soud. To znamená, zvládne to proto, aby prošel tou formální stránkou. Nechci nikomu slibovat, to samozřejmě určitě spousta šikovných lidí, že to zvládnou pro případný problém mezi nimi. A nebo případný problém třeba například na katastru, pokud je součástí nemovitost, kterou chtějí nějakým způsobem řešit, nebo dokonce více nemovitostí. Tam pak může to narazit na to, že ta dohoda nemá ty náležitosti tak dokonalé, protože soud v podstatě zjišťuje pouze, jestli taková dohoda byla uzavřena, jestli si něco v té dohodě v jejím obsahu alespoň domluvili ohledně majetku, ohledně třeba jiných práv mezi sebou, vyživovací povinnost, bydlení a jestli také jsou tam jejich podpisy úředně ověřeny. A pak, když tyto náležitosti jsou splněny, pro soud je splněno. Ale to neznamená, že například máte dobře specifikovaný nemovitý majetek, protože na základě této dohody pak provedete zápisy v katastru. A stejně tak se může dít, jestli tam je správně vydefinovaný některé vaše majetkové věci, které mohou být potom předmětem sporu a budete mít problém s tou kvalitou té smlouvy.
0: My jsme si povídali o tom, že v dnešní době hodně lidí postupuje s tím, že jde k AI, k umělé inteligenci, zeptat se na cokoliv, ale tam zase hrozí ty halucinace, takzvané, kdy ta inteligence si zkrátka vymýšlí, takže pak to nemusí projít, říkám to správně.
1: Nemusí to projít, protože i umělá inteligence dělá chyby, zatím jich je samozřejmě trochu víc, netvrdím, že se nezdokonale, zdokonale se velmi a určitě nechci nikomu říkat, že to je špatný nástroj, byť mluvím trošku proti sobě a proti své praxi, ale nicméně určitě vám pomůže minimálně k tomu, abyste se perfektně připravili na jednání s advokátem, což vám to jednání zaprvé zlevní, protože prostě to vyřešíte v kratší době a známe sazebníky nás, že jo, nemáme úplně tak nejlevnější a i pro nás to je přínosem, a pokud rádi klientům pochopitelně tu službu poskytneme za zvýhodněných podmínek, když jsou dokonale připraveni a nemusíme celkem složitě se ke všem těm věcem nějakým způsobem dostávat. To je důležitý.
0: Vy máte co praxi letitou, o tom žádná. Když se podíváte na ty vaše případy, vy mluví...

0: těch párů nepřichází hned okamžikem toho rozvodu. Takže to není o tom, že takhle vyjdou z té jednací síně, pokud tam jsou, anebo že jim přijde rozsudek a oni si otřou čelo a řeknou, uf, tak už jsem spokojený. Někdo, jo.
1: Někdo má. Když máte starší děti, o tom jsme si povídali, tak tam už je to
0: ale
1: vlastně...
0: Ale u řady lidí prostě na to přijdou teprve s odstupem času. Že prostě bylo něco rozbitého tak, že to prostě nešlo udržet a že vlastně to byl správný krok, ale nemusí to být skutečně hned a řada věcí prostě musí uzrát.
1: Co byste popřál našim posluchačům do jejich vztahů?
0: Tak popřál bych jim samozřejmě, aby ty vztahy vydržely a popřál bych jim strašně to, aby vždycky našli cestu o tom mluvit. To znamená, aby prostě nespolehli na to třeba i co jsme si tady řekli, že ty rozvody jsou čím dál jednodušší a rychlejší, ale aby třeba si řekli, to je sice pěkný, ale bude to až to poslední, k čemu půjdeme. To znamená, a samozřejmě, kdo si na to nevěří sám, existuje spousta odborníků, který se naštíví, dokonce teda už malinko zrychlili i ty objednací doby a ono někdy je dobře, když to objednání je delší, protože mezi tím máte čas nad tím popřemýšlet a přesně. Tak. A i takový případy jsou, já jsem za ně rád, takže není to o tom, za leta té praxe mám několik těch. A dokonce mám jeden případ, kdy sice furt říkali, že se rozvedou, ale nakonec paní soudkyně říkala, já jsem vás poslouchala se tam hýňat na chodbě a já vás prostě nerozvedu, protože vy spolu vycházíte velmi dobře.
1: A žijí spolu šťastně.
0: To nevím samozřejmě, ale žili spolu určitě minimálně několik let poté, co jsme tohle stání absolvovali, protože byli našimi klienty, ale už dlouho nejsou.
1: Jde to i s úctou. Karel Puš byl dnes naším hostem. Děkuju za to a hezký podzim.
0: Já děkuju za pozvání a všem přeju taky hezký den.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát nabídneme rozhovor s finalistou historicky první superstar Juliánem Záhorovským. V módních trendech probereme společenskou módu, v kosmetickém rádci péči o vlasy, taky vás s moderátorem Mirkem Vaňurou pozveme na gala večer Šarmantní osobnost roku a chybět nebudou ani další pravidla společenského chování.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Karel Gott, dva baději Českého rozhlasu Hradec Králové dospíval. Je tady závěr dopoledního vysílání. Za chvíli se nám to překlopí do poledních písniček od srdce, takže už jen pozvání k zítřejší radioporadně, která bude opět lékařská. Bude u nás paní doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici Hradec Králové, a zaměříme se spolu s ní na chování virů a také bakterií. Vyvrátíme možná některé mýty o imunitě, ale každopádně zaostříme na to naše zdraví s přicházejícím podzimem. Za 5 minut už tedy ale 12. hodina, takže dál přejeme krásnou středu s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Je 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vítězné hnutí v Rokytnici v Orlických horách zvažuje přepočítání hlasů v komunálních volbách. Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou bude v provozu od zítřka. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot, a odpoledne se začne vyjasňovat teploty dnes do 16 stupňů. Dobré poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Sdružení Rokytnice Pro zvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, což představuje necelých 32%. V 15členném zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K 6. mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. 6. mandát by mohl sdružení usnadnit vyjednávání o vedení města. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. Více než půlroční omezení dopravy kolem Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku zítra skončí. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní nový most nad silnicí 1/35, který spojuje Hodkovice s rychlostní silnicí a také silnicí na Radimovice, Jílové a Friedstein. Původní most z roku 1973 už nešlo opravit. Do konstrukce zatékala voda a beton na řadě míst praskal. Poškozené byly také okraje nosníků, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
3: Součástí nového mostu je i prodloužení odbočovacího pruhu ve směru od Turnova, což zvýší bezpečnost dopravy. Předtím rozšíření bránil nosný sloup původního mostu. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci ceny nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Agentura ochrany přírody a krajiny schání peníze na obnovu infrastruktury ve Vlčí Rokli, která propojuje Teplické a Adršpašské skály. V úseku dlouhém přibližně 2 kilometry je potřeba udržovat chodníky, zábradlí a schody, vysvětluje pracovník zprávy HKO Broumovsko Petr Kuna.
5: Před 10 lety stála obnova dřevěného chodníku ve Vlčí Rokli asi 2 miliony korun. V současné době velké množství těch dřevěných prvků dožívá. My je průběžně obnovujeme, ale do budoucna to bude vyžadovat větší investici. Pokud by se nepodařilo sehnat dostatek peněz, budeme muset ten úsek dočasně uzavřít.
2: Počasí.
3: Odpoledne očekáváme oblačno až polojasno s postupným ubýváním oblačnosti místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 a 10. Vítr fouká mírný severozápadní, během večera bude slábnout na proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce října je kvůli opravám povrchu částečně uzavřena silnice v obci Lužany na Jičínsku. Objízdná trasa vede přes Úlibice.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tady polovina dnešního dne, středa 14. října, 4 minuty po 12. hodině. Pohled do kalendáře nám prozradí, že svátek slaví Agáta a taky Háta, tak pokud nějakou dámu, dívku s tímto jménem znáte, můžete dát vědět a určitě rádi zahrajeme i nějakou pěknou písničku od srdce. Ale zavolat můžete i s nějakým tipem na výlety, případně jen tak potěšit ostatní sebe blízké hudbou, kterou máte rádi. Od mikrofonu zdraví a příjemné chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové dál přeje i Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
2: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
1: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
3: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
1: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Ano, kontakty do studia Českého rozhlasu Hradec Králové na úvod písniček od srdce připomínáme. Telefonní číslo zaznělo, tak teď ještě ty písemné varianty studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Pokud kliknete na webové stránky, skrze které nás někteří taky můžete poslouchat, samozřejmě přes ten internet, tak na té titulní straně hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář, který se nám následně v poště také zobrazí. A kdo není na internetu, nechce, nemůže telefonovat, může poslat případně i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, za slovem Hradec udělat jednu mezeru a pak bez háčku a čárek připojit to, co chcete, aby ve vysílání zaznělo.

Kapela Amaru zpívala Střídatý budou Vanastovy věci, kapela Vanastovy věci a písničku věnujeme oslavenci. Dobrý den do rozhlasu, zahrajte prosím pěknou písničku Martinu Páleníkovi k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přeji přátelé. Já.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Jste s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Následující skladba bude pro dobrovolníky, kteří pomáhali ve skalách. 20 dobrovolníků se zapojilo do obnovy turistické infrastruktury v Prachovských skalách konkrétně. Odstranili tam staré zábradlí v císařské chodbě a připravili ukotvení pro nové. Upravili taky okolí turistické chaty Prachov a věnovali se údržbě vyhlídky Ervinův hrad, kde to určitě mnozí znáte a máte rád. Akce se konala díky projektu Stezky z lásky, který spojuje dobrovolníky, kteří chtějí aktivně pomáhat české přírodě a také té turistické infrastruktuře. Děkujeme.

0: A máme tady také informace s pozvánkou do Trutnova. Archeologické nálezy z prusko-rakouské války roku 1866 v severovýchodních Čechách představí už od zítřejšího dne až do neděle výstava v Trutnovském muzeu pod Krkonoší. K vidění tam budou torza zbraní rakouské i pruské armády, součástí výzbroje, přilby nebo mince z vojenských hrobů. Výstava se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Tak paní Marie, děkujeme za pozvánku.
1: Cez klíčovou děrku 13. komnaty viděl jsem všetko to, čím jsem dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemůžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Já jsem v nej

studio.hradec@rozhlas.cz opět nalíží mezi vaše písemné pozdravy a napsala nám také paní Silvie s Jaroslavou, kteří chtějí popřát touto formou a prostřednictvím písničky hodně zdraví všem, kteří poslouchají Český rozhlas Hradec Králové.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a bázní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

A opět písemné pozdravy v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Jana prosí o písničku pro všechny Agáty a také pro všechny, kterým je dnes smutno, nějakou veselou písničku prosí, tak bude na to konto. A ještě dorazil pozdrav od pana Jirky a Moniky, kteří by rádi potěšili Agátu Hlaváčovou. Paní Agáto, všechno nejlepší k dnešním jmeninám tedy přejí Jirka s Monikou.

12:49. Slunce to dnes v Hradci Králové vybojovalo trošku dříve. Už nám tady ty paprsky dělají radost. Snad je to na většině míst Královéhradeckého kraje, protože podle předpovědi to mělo být podobné jako včera, přičemž se o 2 stupně ještě oteplilo, takže v maximech dnes 13 až 16 stupňů Celsia, i když oblačnost se nám na obloze asi bude proměňovat. Ale paní Jarka na to Kodno píše, že má velmi ráda proměnlivost počasí a podzimní charakter, protože si užívá tu barevnost, která je teď vidět doslova na každém kroku. Listy se nám zbarvily a radost je potřeba hledat dál. Tak písničku pro všechny dobře naladěné a ať to dál vydrží, posílá i Jarka.

Za 7 minut bude 13 hodin. Po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat s Alešem Svobodou, s pilotem, s odborníkem v oblasti letectví a také kosmických technologií. Zkrátka pilot, odborník. Určitě buďte dál s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a těším se zase zítra. Mějte se hezky.

0: Pustilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Zuzana Ceralová-Petrofová má pro druhé kolo senátních voleb na Hradecku podporu vyřazených kandidátů. Lidé dnes můžou podpořit hospice po celém Česku. V Rokytnici v Orlických horách pokračuje Univerzita třetího věku a odpoledne se začne vyjasňovat teploty do 16 stupňů. Dobrý den, uspáv vám přeje Tomáš Mysliveček. Kandidátku ODS na Hradecku Zuzanu Ceralovou-Petrofovou podpořil před druhým kolem senátních voleb i končící senátor Jan Holásek z Rozvíjíme Hradec. Přidal se k němu taky neúspěšný kandidát SPD Ivan Picek. Už dříve přitom Petrofovou podpořila Jana Hůlková z Hnutí ANO a nezávislá kandidátka Monika Nebeská. V závěrečném senátním duelu se prezidentka společnosti Petrov 16. a 17. října utká s exministrem Martinem Dvořákem za STAN, který vyhrál první kolo s 25% hlasů. V Sobotce na Jičínsku komunální volby vyhrálo KDU-ČSL, které získalo 34,64% platných hlasů. Má tak v 15členném zastupitelstvu 5 křesel, stejně jako zbylá dvě sdružení. Hnutí Sobotka 2030 volilo 33,5% voličů. Živá Sobotka získala necelých 32% hlasů. K volebním urnám v Sobotce přišla necelá polovina voličů. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při Papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
6: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
5: Zimní semestr Univerzity třetího věku v Rokytnici v Orlických horách pokračuje další přednáškou. Zájemci si ji můžou vyslechnout od 17 hodin v muzeu Sýpka. Tématem je nepříliš známá část historie východních Čech, vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
7: Kdy došlo k ozbrojenému konfliktu mezi Mikulášem z Počtejna, majitelem Počtejnského hradu, a Karlem IV., který byl v té době teprve ještě markrabětem moravským. Proč k tomuto konfliktu došlo, jak probíhala Karlova opakovaná tažení, kudy procházel a především jak celý spor dopadl, nám poreferuje kolega Bohumír Dragoun. Sport.
5: Věřitelé požadují po druholigovém fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice dalších 1,8 milionů korun. Své pohledávky připojili nově dva subjekty. Vyplývá to z insolvenčního řízení, které soud s klubem zahájil. Počasí. Odpoledne očekáváme oblačno až polojasno s postupným ubýváním oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 13 a 16 stupni, na horách mezi 7 a 10. Vítr fouká mírný severozápadní, během večera bude slábnout na proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Ve Smiřicích na Hradecku do pátku počítejte s částečnou uzavírkou Hankovy ulice. Opravují tam železniční přejezd. Objízdná trasa vede přes Hradeckou a Cukrovarskou. Dobře dojďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že to ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Toma Peské, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Toma Peské, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. No, tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Abyste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není nějak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdelníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout teď ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na Zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No, tak volno je v podstatě spánek. Ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a

0: marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, cítnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti za

0: Nasazení letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu. A pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou. A tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
1: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
0: Třeba na měsíc.
1: Třeba na měsíc.
0: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
1: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
0: Tak
1: má obavu,
0: tak co jim zbývá, že?
1: Nebo jsou pyšní?
0: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
1: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
0: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oprava Malševického mostu v Hradci Králové je v závěrečné fázi. Číňan Yang, souzený za údajnou spolupráci s čínskou tajnou službou, odmítl vinu. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení ministerstva kultury a teploty v noci klesnou k nule a budou přízemní mrazíky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Oprava Malševického mostu v Hradci Králové vstupuje do závěrečné fáze. Dělníci dokončili práce na spodní části stavby a odstranili lešení. Teď se přesouvají k druhému mostnímu oblouku, kde opraví povrch a hydroizolaci a položí nové asfaltové vrstvy na silnici. Práce postupují podle harmonogramu. Plný provoz by měl zhotovitel obnovit v polovině listopadu. Do té doby řídí průjezd semafory a chodci můžou využívat vždy jednu stranu mostu. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh v současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku dnešního jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců taky dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend Křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Kromě víkendu Křišťálového údolí začíná i týden sklářů, ten potrvá do 25. října. Jaké firmy se o víkendu zapojí, říká ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd.
4: Budou otevřené tři velké provozy. Zmíním Preciozu, jak Precioza Lighting Kamenický Šenov, tak Precioza Ornella, Desné, letos nově Granát Turnov.
2: Podrobný program lidé najdou na webu krystalvely.cz.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a 2-7-6. Ve druhém kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno a vytvoří se i mlhy. Teploty klesnou ke 2 stupňům na horách k nule a čekáme četné přízemní mrazíky. Zítra ráno a dopoledne bude ještě místy mlhavo, jinak ale polojasno nebo skoro jasno a během dne až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 26. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové dejte v levém jízdním pruhu pozor na osobní auto s defektem kola na vozíku. Vozidlo je označeno šipkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V této hodině se vrátíme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové s Karlem Sladkým. Hezký den do středověku. Skanzen Vilanova v Uhřínově na Rychnovsku totiž obsadili firmaři ze Slezské univerzity v Opavě. Natáčí tam historické drama o klatovském řemesle. Na místě máme reportéra. K Mezinárodnímu dní archeologie se netradičně připojí v Náchodě. V této hodině se dozvíte víc. A budeme mluvit o návštěvě autoservisu, která se může pořádně prodražit. Jak nenaletět, to vám poradíme ve 14 hodin 35 minut. A z hudby Leona Machálková, Vítězslav Vávra, Brian Adams, Pronto Souři nebo Petr Muk. Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 14. října. Přejeme dobré odpoledne.

Podzim nás láká k výletům, výletování. A takový výlet k hradu Bizumburg má teď určitě své kouzlo. A když tam vyrazíte v sobotu 17. října, tuto sobotu zažijete i něco speciálního. Čekají vás tam řemeslné trhy s výrobci zblízka i zdaleka. Příjemná atmosféra historického areálu a poslední možnost v této sezóně prohlédnout si Bizumburg, včetně expozic. Během odpoledne vystoupí také hradecká hudební skupina Maybe Band. Chybět nebude občerstvení pro děti i dospělé. Vstupné do areálu bude dobrovolné, a tak můžete i takto prožít další říjnovou sobotu. Už to nadcházející 17. října. Hrad Bizumburg, podzim a řemeslné trhy. Skanzen Villanova v Hořínově na Rychnovsku obsadili filmaři. Detaily za chvíli od našeho reportéra. Český rozhlas Hradec Králové. V dobrém odpoledni totiž Brian Adams. Hezký den.

0: A teď se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vrátíme do středověku. Studenti Slezské univerzity v Opavě právě natáčí na Rychnovsku historický film Stínač. Jeho hlavním hrdinou je 14-letý syn Kata. Natáčení dnes pokračuje v archeoskanzenu Vilanova v Uhřínově. A na místě vše sleduje náš reportér Jiří Hofman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já jsem teď na druhé straně skanzenu, než jsou filmaři, protože ty tu natáčí scénku s hlavním hrdinou právě. Většina, je tu zhruba 25 studentů, většina z nich je ze Slezské univerzity v Opavě nebo z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na place jsou režisér, kameramani, zvukaři, produkční scénáristé i lidé, kteří se starají o kostýmy a masky. Dnes natáčí scény, ve kterých hlavní hrdina hospodaří kolem svého domu a jeho otec odchází do boje. Nechybí proto ani zvířecí herci, třeba kozy a ovce. A právě s nimi byla zatím spolupráce nejtěžší. Hned v první scéně dnešní totiž odmítli přijít k hlavnímu hrdinovi. Štáb je tu už čtvrtý natáčecí den a zůstane tu až do neděle.
0: Jak jinak zvířata nezrežíruješ zkrátka, dělají si, co chtějí. Jirko, proč si filmaři vybrali právě Vilanovu v Uhřínově?
1: Tohle je archeoskanzen, takže ten přibližuje život ve středověké vesnici. Filmaři tu tak mají k dispozici historické prostředí, takže nemusí všechno vytvářet uměle. Pro dobový film jsou důležité nejen kostýmy a rekvizity, ale i prostředí, ve kterém se herci pohybují. A dodám, že první část snímku štáb natáčel na hradě Hukvaldy.
0: A co vlastně obnášelo katovské řemeslo a jak se promítá do příběhu hlavního hrdiny?
1: Film Stínač se zabývá hlavně odpovědností, vinou a odpuštěním. Mladý hrdina vyrůstá v rodině, ve které má tradice velkou váhu. Když se ale před jeho domem objeví zraněný cizinec, musí se rozhodnout sám za sebe. Tvůrci tak ukazují, jak se může člověk vyrovnávat s rodinným odkazem a vlastní odpovědností. Ale víc už prozrazovat nebudu, protože premiéru filmu tvůrci plánují na příští rok a chtějí ho uvést i v Královéhradeckém kraji.
0: Natáčení pokračuje. Skanzel Vilanova v Uhřínově na Rychnovsku obsadili filmaři ze Slezské univerzity v Opavě. A o tom, co tam teď natáčí, nám řekl reportér Jiří Hofman. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Mezinárodní den archeologie v Náchodě oživí prusko-rakouskou válku. O tom také v příštích minutách. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale cudzinka v tvojej zemi. Xindlix, Minka Miškechová, pro vás, pro vaše příjemné odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base. Vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Soňa Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Mezinárodní den archeologie v Náchodě oživí prusko-rakouskou válku. Povídat si o tom teď budu s mluvčím muzea Tomášem Menecem. Tomáše Menece, zdravím do Náchoda, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne vám i divákům, děkuji za pozvání.
0: Jak se připojí Muzeum Náchodska už tuto sobotu 17. října k celosvětovým oslavám Mezinárodního dne archeologie?
1: Tak pro nás to už taková tradiční akce Mezinárodní den archeologie a vlastně právě v sobotu 17. října máme připravený celodenní program pro celou rodinu, jak pro děti, tak pro dospělé.
0: A bude připomínkou událostí prusko-rakouské války, že? Jak jste to pojali?
1: My jsme vlastně celý Mezinárodní den archeologie provázeli s výstavou Bitva u Náchoda 1866, kterou máme k vidění v Broučkově domě právě už jenom do této neděle. A jelikož je 160. výročí prusko-rakouské války, tak jsme se rozhodli připravit program vysloveně jenom na ní. Takže když návštěvníci přijdou, tak si budou moci zkoušet různé aktivity. Máme to udělané vlastně tak, aby jsme práci archeologů a celou historii prezentovali hlavně zážitkovou formou, takže si všichni budou moci zkoušet budákový výcvik, uvidí výzbroj a výstroj jak rakouských, tak pruských vojáků, vyzkouší si práci s detektorikovou, budou si moc obléknout rakouské i pruské uniformy, vyrobí si takové typické bambulky z vlny, uvidí, jak se připravovaly dobové pokrmy.
0: To zní hodně dobře.
1: Spoustu dalšího.
0: Ano. Kde všude se bude ten program tuto sobotu v Náchodě konat, odehrávat?
1: My to máme již tradičně rozdělené na tři místa. Máme část programu právě přímo v expozici v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě. Potom přednášky máme ve Staré radnici, hnedka vedle muzejní budovy. A další program pak máme ještě v Parku osobností na náměstí.
0: A od kolika do kolika hodin to bude?
1: Celý program máme připravený od 10 do 17 hodin, s tím, že od 14 hodin proběhne přednáška Josefa Šrámka z Muzea východních Čech v Hradci Králové, zaměřená na každodennost vojáků rakouské armády, a od 16 hodin pak komentovaná prohlídka výstavy Bitva u Náchoda 1866.
0: No máte co chystat, máte co připravovat a to nejdůležitější, co bychom měli ještě jednou připomenout, zmínit, je výstava, kterou bude možné vidět, říkal jste, už jen do této neděle, 18. října.
1: Přesně tak, vlastně ten Mezinárodní den archeologie bude takovou pomyslnou vernisáží výstavy.
0: Tomáš Menec k Mezinárodnímu dni archeologie v Náchodě. Děkujeme za pozvání a hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Já moc děkuju a hezký den vám i posluchačům. Naschledanou.

0: budeme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové mluvit o tom, jak nenaletět v autoservisu. To si poslechněte.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? To zjišťovala naše redaktorka.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No a zítra si povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence. Stále více lidí se ohledně zdraví s umělou inteligencí radí. Tak to zítra probereme. Poslechněte si.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: A teď písnička, která ani po letech nestratila lesk. Pábitelé Karla Gotta. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme v sobotu opět po čase vařit na pivu, podávat budeme krutí maso a jako přílohu si uděláme knedlíky, které se připravují z jemně nastrouhaných syrových brambor. Někdo říká, že to jsou chlupačky, bosáky nebo klouzáky. My říkáme, že si uvaříme chlupaté knedlíky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Cykloturistika je teď na podzim velmi oblíbená v Královéhradeckém kraji i na Rychnovsku. Co takhle vyrazit na kole a projet hned několik krásných míst Podhorlicka? Okruh, který můžete vyzkoušet, začíná v Častolovicích a přes Černíkovice vás zavede do Rychnova nad Kněžnou. Odtamtud můžete pokračovat do Vamberka, známého hlavně tradiční krajkou, a následně přes Kostelec nad Orlicí zpět do Častolovic. Na zhruba 35 kilometrech tak můžete spojit cyklistiku s poznáváním měst, památek i krajiny kolem Orlice v našem kraji. Ideální tip na den, kdy nechcete jenom šlapat do pedálů, ale také se cestou zastavit a něco zajímavého poznat.

Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě. Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený kruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, je nádherný, často kvete už od ledna. Jeho výrazně žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její kvety jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Tak v naději, že i v zimě budeme obdivovat třeba žluté nebo oranžové květy.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jak dopadlo jednání koalice ohledně podoby nové hry školského zákona? I to vám povíme ve zprávách v 15 hodin. A také o tom, že přibývá v Královéhradeckém kraji případů nemocí od klíšťat. Detaily pro vás budeme mít. Stejně tak předpověď počasí, zelenou vlnu, dopravní servis, aby se vám dobře jelo. No ale ještě teď pohled na obrazovky, co připravili kolegové ze sesterské České televize.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
3: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
4: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Lékaři v Královéhradeckém kraji letos zaznamenali přes 700 případů nemocí od klíšťat a teploty v noci klesnou k nule a budou přízemní mrazíky. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Koaliční lídři se shodli i na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Robert ta Plagy bylo jednání věcné.
6: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
5: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. V Královéhradeckém kraji zaznamenali lékaři od ledna do září 18 případů klíšťové encefalitidy a 712 případů lymské boreliozy. Vyplývá to z dat státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy přitom nekončí s létem. Klíšťata můžou být aktivní i na podzim, pokud je teplé počasí.
7: Právě na podzim přibývá případů obou infekcí. Loni připadala na září až listopad téměř čtvrtina všech případů klíšťové encefalitidy. Ta navíc může zanechat dlouhodobé následky. Česká studie ukázala, že 6 měsíců po propuštění z nemocnice mělo nějaké přetrvávající zdravotní potíže téměř 45% sledovaných pacientů. Nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy nebo problémy s pamětí a soustředěním. Odborníci proto připomínají prevenci i očkování, které lze zahájit také na podzim. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: V Hradci Králové pokračuje pětidenní průzkum spokojenosti s městskou hromadnou dopravou. Vyškolení tazatelé označení visačkou se až do pátku 16. října budou ptát cestujících starších 16 let přímo ve vozidlech a na zastávkách. Průzkum, který radnice pravidelně pořádá už 2 dekády, je plně anonymní. Získané informace poslouží ke zlepšování služeb a úpravám provozu MHD.
4: Počasí.
5: V noci bude polojasno až jasno a vytvoří se i mlhy. Teploty klesnou ke 2 stupňům na horách k nule a čekáme četné přízemní mrazíky. Zítra ráno a dopoledne bude ještě místy mlhavo, jinak ale polojasno nebo skoro jasno a během dne až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž bude na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: U základní školy v Jičíněvsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam po tu dobu řídí semafory. Počítejte s tím a dobře dojďte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V této hodině se vydáme po stopách rozhlasového stopaře Českého rozhlasu Hradec Králové. Zastavíme se s ním na Královéhradecké plachtě, což je unikátní přírodní památka. Na plachtě budeme za pár minut. Pláč straky, to je název třetího dílu knihy, pod níž je podepsaná Dana Beranová, autorka netradičních fantasy příběhů z Jičínska. Křest jsme si nenechali ujít. A ve druhé polovině hodiny to bude váš oblíbený radiobazar. Prostor pro vás ve vysílání a vaše inzeráty. Petr Muk nám zaspívá Neusínej, pak to bude i Hana Zagorová, Vím málo, Elton John, Kristýna nebo Jaromír Nohavica. Český rozhlas Hradec Králové s vámi 14. října ve středu. Přejeme příjemné odpoledne.
8: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Hana Zagorová, která měla pro mnohé také šarm. Šarmantní osobnost roku, oblíbená rozhlasovánka, ta slaví 30. narozeniny, jubileum. Pokud jste neslyšeli, včera po 18. hodině vybíráme z archivu vše na našem webu hradec.rozhlas.cz také informace ke gala večeru, který bude 23. října. Jak sehnat ještě vstupenky přes hkpoint.cz. No ale protože to je vaše posluchačská anketa, řekli jsme si, ať se zapojíte vy do chystaného gala večera 23. října. A to tím, že nám pošlete nějaký vtipný originální dotaz nebo otázku na někoho ze šarmantní desítky, ze které vyhlásíme vítěze. Originální otázky můžete posílat na mail sarm@rozhlas.cz. Čím dříve, tím lépe. sarm@rozhlas.cz. Dotazy potom položíme během gala večera a tři nejvtipnější nebo nejzajímavější od vás posluchačů odměníme. Tak to je vozená rukavice, to je výzva pro vás. Co vás tak napadá, nějaký originální, neotřelý dotaz na šarmantní osobnosti, protože jich je 10. Z té desítky vyhlásíme vítěze 23. října. Napište otázky na sarm@rozhlas.cz. Tři z vás odměníme. Vás všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové teď odměníme písničkou za poslech v 15 hodin 12,5 minuty. Elton John je tady.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš stopař Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzana Boučková dnes vyrazil na Plachtu, což je přírodní památka na okraji Hradce Králové. Zuzano, zdravím tě, hezké odpoledne přeji.
2: Přeji taky krásné odpoledne.
1: No snad krásné, obloha byla ráno zatažená, teď už to je snad lepší na té plachtě, ale přece jen, jak to tam teď v říjnu vypadá a ještě třeba bez sluníčka?
2: Tak máš pravdu, že na sluníčkové fotografie to dnes není, ale podzim má na plachtě takové své příjemné kouzlo. Barvy jsou tlumenější, tráva je místy mokrá, hladiny tůní působí skoro zrcadlově a všechno je tu tady takové prostě klidnější. A je zvláštní, že jsme pořád v Hradci Králové. Kousek od městského ruchu se najednou ocitnete v krajině, která má vlastní rytmus a kde si začnete všímat i přírodních maličkostí.
1: Plachta je známá vzácnými živočichy, i chráněnými, jenže v říjnu už asi nebudeme potkávat čolky a vášky jako v létě. Co tam můžeme pozorovat právě teď v tomto období?
2: Máš pravdu, že teď bychom na čolka velkého ani vzácnou vášku štěstí neměli. Ale žabky v tůních jsem ještě viděla. Krásné je také poslouchat podzimní přírodu, cvrkot ptáků. A také jsem potkala několik houbařů, rodinky z kočárky a sportovní běžce. A nakonec mne překvapily nečekaně koně. Stála jsem tam sama na cestičce v tichu a vybírala si fotky z mobilu. A najednou jsem v tom podzimním šumění měla takový divný pocit, že se na mě někdo kouká. Naštěstí stačilo otočit hlavu a opravdu koně byly metr ode mne. Stáli pod stromem a prohlíželi si mě. Ale dopadlo vše dobře, zkamarádili jsme se a dokonce mi asistovali při stand-upu do videa.
1: No ty jsou hodní, takže jsi tam dnes sama s koňmi?
2: No je to tak.
1: Co tě na příběhu plachty asi překvapilo nejvíc, protože toto místo nebylo vždycky jen přírodním územím.
2: Je to tak, nebylo. A to je na něm největší překvapení. Bylo tu vojenské cvičiště a dokonce i letiště. A také se tu těžil písek. Některé prohlubně a tůně, které dnes pomáhají vzácným druhům, souvisejí právě s tím, jak člověk krajinu proměňoval. A ochrana přírody tu neznamená jen nechat všechno být. Některé louky a tůně potřebují péči, aby zůstaly vhodným domovem pro vzácné druhy. Člověk si prostě uvědomí, že příroda není jen hezká kulisa na procházku, je to živý systém, o který se musíme starat.
1: A rádi slyšíme, že v zataženém říjnovém dni má plachta u Hradce Králové co nabídnout. Proč by tam tedy lidé měli vyrazit, udělat si třeba stejně jako ty takový hezký den na plachtě?
2: Já bych jim právě poradila, aby se na plachtu někdy zašli opravdu projít a vyvětrat si hlavu. Nemusí vidět vzácného živočicha, aby pochopili, že tohle místo má svou cenu. Stačí si všimnout vody, mokré trávy, barev podzimu a toho, jak blízko města může být příroda, která potřebuje naši ochranu. Dnes jsem také všechno fotila a natáčela, takže se na podzimní plachtu budete moci podívat.
1: A my se těšíme i na to selfíčko s koňmi, které si pořídila.
2: Určitě tam bude.
1: Vše na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, Facebooku, Instagramu, webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se třeba i dodatečně pod názvem Stopař, tam najdete to, co už vystupovala Zuzana Boučková. A stojí to za to, vždy nádherné fotografie z místa i videa. Tak se těšíme na ta dnešní. Měj se hezky.
2: Přeji krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát nabídneme rozhovor s finalistou historicky první superstar Juliánem Záhorovským. V módních trendech probereme společenskou módu, v kosmetickém rádci péči o vlasy, taky vás s moderátorem Mirkem Vaňurou pozveme na gala večer Šarmantní osobnost roku a chybět nebudou ani další pravidla společenského chování.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pláč straky, to je název třetího dílu knihy, pod kterou je opět podepsaná Dana Beranová, autorka netradiční fantasy příběhů z Jičínska. Tento týden se konal křest tohoto nového dílu v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Pláč straky, dobře si to zapamatujte, třetí díl knihy Dany Beranové. Na místě křtu natáčela Vlaďka Vildová, nejprve s Hynkem Beranem, manželem autorky.
1: Danča píše texty a já melodie, říká pan Beran.
2: To jsem tady tak jenom tak našel.
1: To bude něco z historie, viďte?
2: To bude něco z historie jičínské zdravotnictví.
1: Možná zdravotnictví do určité míry se objevuje i v tématu knih vaší ženy, protože tam je léčitelka, čarodějnice Henika.
2: Četl jsem všechny tři díly.
1: A?
2: Čím dál lepší.
1: Jaké to je žít v domácnosti s autorkou nevšedních fantazí?
2: Je to úžasný, je to neskutečný rychlík, do kterého jsme nasedli. Počínaje kdysi soutěží, kterou vyhrála s dvouma povídkama, které jsou přímo z ty knížky. Pak už to šlo jedno za druhým, kdysi psala s nakladatelstvím. Nakladatelství renomované, host odpovědělo a už to začalo jet.
1: Hynku, také něco píšete nebo spíš hrajete?
2: Já jsem spíš hrací, já jsem spíš notičkový. Kytara, housle, foukací harmonika, bubínek, ale hlavně dneska je den mý ženy Dany a chci, aby prostě to měla ona takový opravdu velký.
1: Dano, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Zpěv, křik, pláč. Všechno, co my můžeme prostřednictvím mikrofonu slyšet. A to všechno patří k vaší zatím trilogii.
3: Nejdřív jsem se rozhodla, že budu psát postavu, která bude úplně jiná než já, ale v průběhu už hnedka na začátku psaní jsem zjistila, že toho nejsem schopná. Takže ano, Henika má ze mě mnoho. Má ze mě takový světonázor, soucit, který určitě mám. A protože pracuji ve zdravotnictví, tak Henika je léčitelka, což vlastně mi pomáhá dvojím způsobem. Za prvé do psaní dávám to, co zažívám denně s pacienty. A za druhý jsem si v Henice vytvořila takový vzor zdravotníka, protože si myslím, že ke každému odbornému vyšetření patří také laskavost, tak si často večer, když se dám ke psaní, říkám, jestli jsem pro své pacienty udělala maximum a ta Henika mě vlastně udržuje v tom úsměvu, který těm lidem chci k těm vyšetřením dávat.
1: Ten druhý díl, křik straky, byl takový temnější. Na co se můžeme těšit teď?
3: Pláč straky je možná ještě o něco temnější než křik, nicméně já říkám, že píšu drsný středověk, který má, kde se ale na každou nemoc najde kapička naděje.
1: Tak to se těšíme, ale on není všem strakám a všem Henikám konec, protože už mi tady váš muž Hynek prozradil, že pilně pracujete dál. To vypadá už na konečný čtvrtý díl.
3: Přesně tak. Ten příběh ve mně dozrál do stádia, kdy už prostě vím, jak to musí skončit, takže z toho důvodu potřebuji ještě napsat čtvrtý díl a prozradím, že se bude jmenovat Smích straky.
0: Prozradila autorka netradičních fantasy příběhů z Jičínska Dana Beranová, se kterou se při uvedení knihy Pláč straky setkala v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně Vlaďka Vildová. My vám teď nabídneme Jaromíra Nohavicu, pak Valdemara Matušku, jeho Eldorádo a pak to bude prostor pro vás v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Ani dnes ve středu 14. října nemůže chybět Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. To byste nám dali. A vidím, že už nás prozváníte, tak připomeneme telefonní číslo, aby měli šanci všichni, kteří dnes chtějí inzerovat.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A Radiobazar má otevřeno. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Dohodou prodám nové pracovní boty, velikost 45, polobotky a důchodky, to vše dohodou. Pak pekárnu na chleba levně. A hledám svobodnou dívku, která k seznámení svobodnému mládenci, který má svoje bydlení, jen dívku nemá. A je to na čísle 605 418 900. Moc děkuji a nashledanou.
0: Možná ještě region, jestli byste upřesnila, nebo místo, odkud, aby to ta dívka neměla daleko třeba.
2: Opatovice, no je to u Hradce.
0: Ano, Králové Hradecko, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Hledá se svobodná dívka pro mládence, který má bydlení, ale nemá právě dívku. A jinak paní prodá ještě také pracovní boty, důchodky, pekárnu na chleba 605 418 900. To je to správné telefonní číslo, pokud vás inzerát zaujal. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne, vítejte. Dobrý den, Radiobazar, dobrý den, můžete inzerovat.
3: Já bych měla, prodám Peugeot 207, rok výroby 2016, na je to 130 000 km, benzín, a je to na čísle 776 558 721 Hradec Králové.
0: Hradec Králové, děkujeme za Peugeota. Mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkuji,
0: naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Peugeot 207 776 558 721. Telefonní číslo pro zájemce o toto auto. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, koupím staré odznaky, vyznamenání, vojenské uniformy, čepice, šavle, vzduchovky a různé staré vojenské a zbratelské předměty. Kontakt 730 938 090.
0: Ať se ženete, děkujeme také za zavolání, hezký den. Nashledanou. Pan koupí staré vojenské předměty, vše, co se týká vojenské historie, odznaky a tak dále. 730 938 090 je jeho telefonní číslo. Naše je 726 46 46 46. Zdravíme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Koupím staré Pokémony číslo 720 599 902.
0: Pokémony, tak ať se ženeš. Měj se hezky, pěkný den. 720 599 902, pokud máte staré Pokémony, tak mladík koupí. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
6: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Prosím vás, já nabízím 18-litrový zelák. Bylo by to Hradec Králové, nechám ho za 200 a číslo je 605 278 343.
0: Děkujeme. Děkuji. Za zelák 18-litrový Hradec Králové 605 278 343. Teď je to aktuální. Pokud máte o zelák zájem, tak pána kontaktujte. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar pokračuje, ještě máte stále možnost podat si inzerát. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já bych měl na prodej dvě klece, velmi levně budou dohodou pro ptactvo a hlodavce. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji pěkně.
0: Děkujeme také za klece. Nabídka dvou klecí 731 347 275 je telefonní číslo posluchače, který klece v Radiobazaru nabízel. Hezký den i vám, dobré odpoledne.
8: Dobrý odpoledne, já se jenom...
0: Zeslabíte rádio, to budete moc hodný. Děkujeme.
8: Tak, je to vyřízené. Já bych měl k nabídce šicí stroj Veritas, kufříkovej, potom zahradní plynovej grill, takový větší na kolečkách se skřínkama, velmi slušným stavu, takhle nepoužívaný, a měl bych ještě vzduchovku z roku 1964 asi. Tak a to bylo všechno. A bylo by to prosím na čísle 736 366 048.
0: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, pěkný den. Šlapací šicí stroj, zahradní plynový grill, vzduchovka z roku 1964. 736 366 048, telefonní číslo posluchače. Naše číslo znáte, ještě máte chvíli na to, abyste se také pokusili dovolat do Českého rozhlasu Hradec Králové, do Radiobazaru, do živého vysílání. Vám se to podařilo, vítejte v Radiobazaru. Dobrý den, dobré odpoledne.
9: Dobrý den. Prodal bych motor z Nivy 1.6, 4x4, obě převodovky, kardany plus takový dobrodrobnosti k tomu. Velmi levně, hodné na výrobu traktůrku. Pak bych mohl skutra 50, Venus, na je to 4000 za 8000 a velkou elektrokoloběžku 1500 W, brašný kufr. A bylo by to na Trutnovsku číslo 604 967 352.
0: Děkujeme. Děkuji za nabídky, mějte se hezky, pěkný den. Nabídky z Trutnovská, motor z Nivy, skútr 604 967 352, telefonní číslo posluchače. A to bylo poslední telefonní číslo, které zaznělo v Radiobazaru s datem 14. října, ale zítra bude také den. Zítra po 15. hodině 35. minutě můžete opět v našem vysílání inzerovat. Pokud jste si nestačili zapsat v inzerát nebo telefonní číslo, můžete si zpětně přehrát.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A aby byl při středečním odpolední elán, dáme si teď Elány vymyslenou. Dobré odpoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Protože je středa, můžete si zahrát oblíbenou kvízovku Českého rozhlasu Hradec Králové. Hlavní hrou dnes bude desková hra Dobrodružství, úžasné příběhy. Nová kooperativní verze úspěšné hry, ve které na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku budete stát hrůzostrašnému padouchovi. Tak se stojí za to zkusit hru, dnes kvízovku, deskovou hru, můžete získat úžasné příběhy, vyhrát po 18. hodině. Už teď se můžete podívat i na šťastné číslo kvízovky. Je na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka úplně nahoře. A je tam i seznam 25 písniček nasazených na říjen. Podívejte se a nechte se inspirovat. Sledujeme události v Královéhradeckém kraji po volební vyjednávání. I o tom bude zpravodajsko-publicistický souhrn Dne den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 17. hodině. Budeme rekapitulovat události ve východních Čechách v Královéhradeckém kraji mezi 17. a 18. hodinou. A chybět nebude ani aktuální rozhovor s meteorologem. Probereme výhled počasí právě v Královéhradeckém kraji. A po 18. hodině už zmiňovaná hudebně soutěžní hodina kvízovky. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

A už se to blíží Humoriáda Českého rozhlasu. Dnes s Jiřím Ptáčníkem, tady bude hostem Humoriády. Budete s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. 30 let ankety, šarmantní osobnost roku.

Pátku. Lada Klokočníková, Miroslav Vaňura budou ranními hosty zítra 9:05. Anketu proberou a že je co probírat. A možná se na vás také obrátí s výzvou, abyste posílali nějaké originální dotazy na šarmantní osobnosti na mail sarm@rozhlas.cz. Tři z vás potom odměníme. Dotazy položíme přímo na galavečeru 23. října v Hradci Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Stavba obchvatu u Libic začne ještě letos. Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. V Rokytnici v Orlických horách pokračuje univerzita třetího věku. A noc přinese přízemní mrazíky. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu na stavbu dálničního obchvatu u Libic na Jičínsku. Stavba začne do konce letošního roku. Hotovo by mělo být v roce 2029. Dnes o tom na síti X informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Kilometr a půl dlouhý úsek dálnice D35 za více než 1 miliardu korun postaví polská stavební firma Budimex společně s českou společností Firesta Fischer rekonstrukce stavby. Obchvat svede dopravu východně od Úlibic a na jejich severní straně bude končit mimo úrovňovou křižovatkou se silnicí 1/16, vedoucí z Jičína do Nové Paky a Krkonoš. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Golaň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
2: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
1: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Zimní semestr univerzity třetího věku v Rokytnici v Orlických horách pokračuje další přednáškou. Zájemci si ji můžou vyslechnout od 17 hodin v muzeu Sýpka. Tématem bude nepříliš známá část historie východních Čech, vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
3: Kdy došlo k ozbrojenému konfliktu mezi Mikulášem z Počtejna, majitelem Počtejnského hradu, a Karlem IV., který byl v té době teprve ještě markrabětem moravským. Proč k tomuto konfliktu došlo, jak probíhala Karlova opakovaná tažení, kdy procházel a především, jak celý sport dopadl, nám poreferuje kolega Bohumír Dragoun. Sport.
1: Basketbalistky USK Praha vstoupí v 19 hodin do nové euroligové sezóny. Na Pražské Královce přivítají Burš. S ním přitom sehráli první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského klubu zvítězili rozdílem 20 bodů. Počasí. V noci bude polojasno až jasno a vytvoří se i mlhy a četné přízemní mrazíky. Teploty klesnou ke 2 stupňům a na horách k 0. Zítra ráno a dopoledne bude ještě místy mlhavo, jinak ale polojasno nebo skoro jasno a během dne až oblačno. Teploty do 15 stupňů, na horách do 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký. Podzim.
6: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda skavka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek, jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná, ale běžně nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou. Takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva nejsou. Je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Obavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vás zdravím a všechny posluchače a přejím teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Takže někdo vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Ach. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka. Postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji. Podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština.
8: Děkuji.
9: přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Kude pínfakt?
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po 50 polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře. Snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat. Už jsem to zmiňoval na začátku. Jirka je s námi taky zažil, takže ví, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tobě, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne, ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, ne. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Takže, cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, ale já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánka, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: Ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano.
2: To zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě, Tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se... Oni byli zjevení, že jo, když se objevili. Hmm. Oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104, humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
4: Zvlášť Juru zdravím.
3: Děkuju, já vás taky.
4: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
2: Dobře, zapsáno a děkujem. Kdo další?
3: Naschle.
5: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
2: Dobře.
3: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
2: Ano. Dobrý den dalšímu.
3: Dobrý den.
6: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
3: Děkujeme.
2: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
7: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. No, padne pak dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
8: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
7: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
8: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtenštejnska.
7: Ano, ano.
8: To se ptají lidi.
7: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
8: Na mě ne.
7: A co já na to?
8: No, co vy na to?
7: A co já na to teď?
8: Jak to, co vy na to?
7: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
8: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtenštejnsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalosti z jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl, řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
7: Já.
8: No a zpíváte, jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenstejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtenstejna, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano. A teď, jo? Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídá na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na no, měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Mm-hmm. Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne. Pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: Pustilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vítězné hnutí komunálních voleb v Rokytnici v Orlických horách zvažuje přepočítání hlasů. Autobusové nádraží v Lázních Bělohradě má nové označníky. Divadelníci a nakladatelé kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. A noc přinese přízemní mrazíky. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Sdružení Rokytnice Pro zvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, což představuje necelých 32%. V 15členném zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Šestý mandát by mohl sdružení usnadnit vyjednávání o vedení města. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. Technické služby v Lázních Bělohradě na Jičínsku vyměnily takzvané označníky na autobusovém nádraží. Cestující na nich teď najdou aktuální jízdní řády. Zároveň město nechalo odstranit velkou přehledovou tabuli s časy odjezdu autobusů.
4: Nebylo možné udržovat ji v aktuálním stavu a hrozilo, že se lidé budou řídit podle neplatných údajů. Z tohoto důvodu ji pracovníci odstranili. Zatímco dřív se jízdní řády veřejné dopravy měnily zpravidla dvakrát ročně, takže bylo možné přehlednou tabuli pravidelně aktualizovat, v poslední době je situace jiná. Drobné, ale důležité změny jízdních řádů přichází průběžně. Nově by celkové přehledy spojů měly být dostupné na elektronickém informačním panelu, který se nachází přímo na autobusovém nádraží. Z Lázní Bělohrad, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
5: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
6: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
7: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
6: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Čeští dráhoví cyklisté obsadili na mistrovství světa v Šanghaji 8. místo v týmovém sprintu. Trojice David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold postoupila z kvalifikace o pouhých 13 tisícin sekundy. V prvním kole ale nestačila na Nizozemce. Ti nakonec získali zlato a člen jejich sestavy Leif Raisen vybojoval už 21. titul mistra světa.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno a vytvoří se i mlhy. Teploty klesnou ke 2 stupňům, na horách k 0 a čekáme četné přízemní mrazíky. Zítra ráno a dopoledne bude ještě místy mlhavo, jinak ale polojasno nebo skoro jasno a během dne až oblačno. Teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce listopadu na Trutnovsku počítejte s uzavírkou silnice 16 mezi Volanovem a Pilníkovem. Pokračuje tam oprava komunikace a opěrné zdi. Náhradní trasa vede přes Trutnov, Rudník a Hostiny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: V tomto týdnu vám každý den v tomto čase nabízíme pravidelný přehled povolebních vyjednávání ve městech a obcích Královéhradeckého kraje. Ten dnešní už je připraven, počkejte si na něj. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne vám ho nabídne. V okolí letiště v Hradci Králové jste dnes mohli potkat desítky policistů, zdravotních záchranářů, hasičů nebo strážníků městské policie. Důvodem bylo pravidelné cvičení složek integrovaného záchranného systému. Tentokrát simulovali srážku dvou letadel. Skanzen Vila Nova Fuřínovi na Rychnovsku obsadili firmaři ze Slezské univerzity v Opavě. Natáčí tam historické drama o katovském řemesle. V Kopidlně opět funguje lékárna. Na jejich záchraně se podílelo město a tamní lékárnice. Co vše bylo pro zřízení lékárny potřeba udělat? Uslyšíte. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí 14. říjnového dne v Královéhradeckém kraji má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Povolební vyjednávání v regionu pokračují. Jaká je aktuální situace v menších městech, řekneme za pár minut. Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové vstoupila do závěrečné fáze. Dělníci dokončili práce na spodní části stavby a odstranili lešení. Teď se přesouvají k druhému mostnímu oblouku, kde opraví povrch a hydroizolaci a položí nové asfaltové vrstvy na silnici. Plný provoz by měl být obnoven v polovině listopadu. Do té doby ho řídí semafory a chodci můžou využívat vždy jednu stranu mostu. Lékaři v Královéhradeckém kraji od ledna do září zaznamenali 18 případů klíšťové encefalitidy a 712 případů lymské boreliozy. Riziko nákazy přitom s létem nekončí, klíšťata totiž můžou být při teplém počasí aktivní i na podzim.
3: Právě na podzim přibývá případů obou infekcí. Loni připadala na září až listopad téměř čtvrtina všech případů klíšťové encefalitidy. Ta navíc může zanechat dlouhodobé následky. Česká studie ukázala, že 6 měsíců po propuštění z nemocnice mělo nějaké přetrvávající zdravotní potíže téměř 45% sledovaných pacientů. Nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy nebo problémy s pamětí a soustředěním. Odborníci proto připomínají prevenci i očkování, které lze zahájit také na podzim. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Studenti Litomyšlské fakulty restaurování Univerzity Pardubice ošetřují barokní Braunův betlém v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku. Bez odborného zásahu by totiž venkovní sochy a reliefy postupně zanikly. Studenti odstraňují mechy a lišejníky a pomocí vodní páry sochařská díla dočišťují. Podle pedagoga fakulty Jakuba Djoubala s pracemi dnes začalo zhruba 10 studentů. Na místě budou ještě zítra. Hasiči, záchranáři a policisté si dnes na letišti v Hradci Králové vyzkoušeli zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce. Reportáž z místa vám nabídneme po 17:30. Ve skanzenu Vilanova v Uhřínově na Rychnovsku pokračuje natáčení historického filmu Stínač, který tvoří filmaři ze Slezské univerzity v Opavě. Dnes u toho byl náš reportér. Snímek blíže představí v této hodině.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji zpravodajsko-publicistický souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové. Hned od sobotního sčítání odevzdaných hlasů sledujeme povolební vyjednávání ve městech a obcích Královéhradeckého kraje. Někde se o novém nebo staronovém vedení města rozhodlo velmi brzy, jinde jednání pokračují. Aktuální informace z vybraných měst sestavil reportér Václav Plecháček. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, začnu v Hradci Králové, kde zatím platí domluvená trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. ODS navrhuje, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup a strana dostala i jedno místo v radě.
0: To je naše krajské město Hradec Králové. Jak vypadá situace v menších městech Královéhradeckého kraje?
1: No, například radnici v 11-tisícovém Rychnově nad Kněžnou povede v nadcházejícím volebním období koalice 4 subjektů, která bude mít v 21 členem zastupitelstvu většinu 13 hlasů. Bude složená z vítězného uskupení Nezávislí za Rychnov, druhého Rychnov plus, pátého uskupení 21 pro město a posledního 7. Volba pro město. Uvedla to dosavadní místostarostka a jednička kandidátky Nezávislí za Rychnov Dana Spejchalová. O personálních věcech v Rychnově teprve jednají, tedy o těch konkrétních postech. V Hostinném na Trutnovsku se KDU ČSL se 4 mandáty rozhodla vytvořit koalici se Sdružením pro lepší Hostinné, které má 7 mandátů. K většině jim pomůže i spolupráce se 2 zvolenými zastupiteli z uskupení pro zdravé Hostinné a mimo koalici tak zůstává vlastně formální vítěz voleb Hostinné žije STAN s 8 křesly v zastupitelstvu. Nejasná je situace například v Teplicích nad Metují, kde je sice formálním vítězem voleb uskupení společně dosavadní starostky Věry Prokopové, je ale možné, že se jí se 3 mandáty z 11 nepodaří získat většinu.
0: Zatímco o postech komunálních zastupitelů je rozhodnuto, boj o senát pokračuje. Připomeň situaci v Královéhradeckém kraji.
1: Tak senátorem za Trutnovsko zůstává Jan Sobotka z Hnutí STAN a za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09. Oba získali už v prvním kole nadpoloviční počet hlasů. Naopak na Hradecku musí voliči k druhému kolu. Do něj postoupili Martin Dvořák ze STAN a Zuzana Ceralová Petrofová za ODS. Ta získala pro druhé kolo podporu 4 z 5 kandidátů, kteří neuspěli v tom prvním kole, tedy Jany Hůlkové z Hnutí ANO, nezávislé Moniky Nebeské, dosavadního senátora Jana Holáska i Ivana Picka se z SPD, ten poslední jmenovaný, oba postupující do druhého kola, kritizuje a Zuzanu Ceralovou Petrofovou označuje za menší zlo.
0: O povolebních vyjednáváních v Královéhradeckém kraji mluvil reportér Václav Plecháček. Děkujeme za aktuální informace a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Jak bude v Královéhradeckém kraji? Jaké bude počasí? To probereme už za 4 minuty ve dnu v kraji. Český rozhlas Hradec Králové se spojí s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.

0: počasí.
1: Je nějak zataženo, jak to vidím, Rik Drapák. Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer. Je zataženo, je takové zvláštní počasí.
2: Pěkný podvečer. Ano, víc máme oblačnosti, ale během noci bude postupně ta oblačnost ubývat a místy dokonce může být i jasno. Ráno by se nám potom vytvářely mlhy a ti nejnižší teploty 5 až 2 a četné přízemní mrazíky.
1: Četné přízemní mrazíky, prosím vás, co nás tu čeká? Máme s nimi počítat i ve zbytku týdne?
2: Někde se opravdu vždycky to můžu, protože ty nízké teploty ještě zpočátku budou. Zítra ale spíše nějaký pojasno, skoro jasno. Ráno se nám bude vyskytovat opět malý nebo nízká oblačnost, ty se nám opět rozpustí a potom během odpolední hodinách může být i více oblačnosti až na oblačno. Teplotně ale pořád 12 až 15 stupňů a v těch dalších dnech potom v pátek nějaký 6, 3, měl opět nějaký ten mrazíček, ten přízemí se mohl objevit, ty maximální teploty kolem těch 17, 18 stupňů, tak to vypadá, ten pátek by byl nejteplejší a i nejslunečnější. Až potom ze soboty na neděli by nás přecházel frontální systém, takže více oblačnosti už o víkendu, tam už by ty mrazíky nehrozily, takže sobotu už nějakých 7, 3 ty minimální teploty, 15 zase nějaký ty maximálky a v těch odpolních hodinách v sobotu postupně přibývají oblačnosti a mohl by se nám vyskytnout i déšť, i přehánky během té noci a neděli bychom začali s většinou oblačností, s dozníváním nějakého toho deště, ale postupně ubývání srážek i oblačnosti, ale ty teploty na ně opět vyšší nějakých 9, 6 a ty maximální to opět nějaké 14-15 stupňů.
1: Na počasí se ptá každý, určitě ho zajímají výhled. Nějaký dlouhodobější výhled nemáte náhodou v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové k dispozici?
2: Zatím ta žádná výrazná změna není. Jo, bude to spíš takové stabilní to podzimní počasí, ty ranní teploty nějaký 6-3, maximální teploty zatím vypadá, že by měly být do těch 15 stupňů a zatím v té druhé půlce týdne to vypadá, že tam mohly být i nějaké přehánky.
1: Říká Jindřich Drapák, který má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové a my ho z Českého rozhlasu Hradci Králové zdravíme. Hezký zbytek služby, naslyšenou.
2: Mám taky, naslyšenou.
1: Tak to byly aktuální informace o počasí.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové a Den v kraji. Na letišti v Hradci Králové si dnes dopoledne členové záchranných složek vyzkoušeli zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce. Po srážce dvou strojů zůstala mezi diváky zhruba stovka zraněných figurantů. Do akce se zapojily jednotky z několika krajů. Přímo na místě vše sledovala reportérka Adela Kavříková. Ty, kteří nás poslouchají při řízení auta, dopředu upozorňujeme, že v reportáži zazní zvuky sirén. Tak pozor.
1: Tak za námi teďka akorát doznívá poplach, před námi už můžeme na travnaté ploše vidět hořící trosky letadel. Přijíždí letištní hasičská jednotka, která je tady z principu věci samozřejmě nejdříve.
2: Martina Gecová, mluvčí královéhradeckých hasičů. Martino, kdo další se do toho cvičení zapojuje, protože to nejsou jenom hasiči?
1: Vidíme množství těch figurantů, kteří jsou z řad střední zdravotnické školy v Hradci Králové a potom ještě střední školy veřejnoprávní v Třebechovicích pod Orebem.
2: Je se mnou mluvčí zdravotnických záchranářů Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová. Jaký je jejich úkol?
3: To, co si zkoušíme na takovéto mimořádné události, je primárně třídění pacientů podle závažnosti jejich poranění a následný odsun do zdravotnického zařízení. Ta druhá scéna, která není vidět, se odehrává také na zdravotnickém operačním středisku, přijímá tísňové hovory, rozhoduje o vyslání výjezdových skupin a také zajišťuje kapacity ve zdravotnických zařízeních, pokud máme hodně pacientů.
2: Na místě už jsou hasiči, ti byli nejrychlejší, na cestě jsou zdravotničtí záchranáři, tak kde začíná ta policejní práce?
4: My tady máme nezastupitelnou roli, určitě naším primárním cílem je zabezpečit místo tak, aby další složky IZS mohly bezpečně vykonávat svoji práci. 100% jsme tady i kvůli tomu, abychom zajistili stopy na místě, zadokumentovali a samozřejmě zajistili to ohledání místa činu.
2: Mluvčí krajské policie Magdalena Vačková. Zásah na letišti sleduje i ředitel leteckých služeb Pavel Rind. Jak je to letiště připravené na události tady toho typu?
5: My tyto události cvičíme nejenom z toho důvodu, že je naší prioritou ochrana letového provozu a pilotů, kteří u nás využívají letiště, ale samozřejmě letiště Hradec Králové je známe i svými leteckými akcemi, kde se pohybuje běžně 5 až 10 tisíc návštěvníků a my chceme mít jistotu, že naše postupy jsou nastaveny tak, aby kdyby nastala situace, kterou nikdo nechce řešit, abychom věděli, jak na ní reagovat.
2: Obdobné taktické cvičení, jako je tohle, pořádají hradecké letecké služby pravidelně každé 2 roky. Počet figurantů a zapojených jednotek záchranářů ale tentokrát několikanásobně stoupl. Z Hradce Králové Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Den v kraji.
0: V Hřinově jsou filmaři. O tom za 3,5 minuty.

0: Studenti Slezské univerzity v Opavě právě natáčí na Rychnovsku historický film Stínač. Jeho hlavním hrdinou je 14-letý syn Kata. Natáčení dnes pokračuje v archeoskanzenu Vilanova v Uhřínově a na místě vše sleduje náš reportér Jiří Hofman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já jsem teď na druhé straně skanzenu, než jsou filmaři, protože ty tu natáčí scénku s hlavním hrdinou právě. Je tu zhruba 25 studentů, většina z nich je ze Slezské univerzity v Opavě nebo z Univerzity Tomáše Batě ve Zlíně. Na place jsou režisér, kameramani, zvukaři, produkční scénáristé i lidé, kteří se starají o kostýmy a masky. Dnes natáčí scény, ve kterých hlavní hrdina hospodaří kolem svého domu a jeho otec odchází do boje. Nechybí proto ani zvířecí herci, třeba kozy a ovce. A právě s nimi byla zatím spolupráce nejtěžší. Hned v první scéně dnešní totiž odmítli přijít k hlavnímu hrdinovi. Štáb je tu už čtvrtý natáčecí den a zůstane tu až do neděle.
0: Jirko, proč si filmaři vybrali právě Vilanovu v Uhřínově?
1: To je archeoskanzen, takže ten přibližuje život ve středověké vesnici. Filmaři tu tak mají k dispozici historické prostředí, takže nemusí všechno vytvářet uměle. Pro dobový film jsou důležité nejen kostýmy a rekvizity, ale i prostředí, ve kterém se herci pohybují. A dodám, že první část snímku štáb natáčel na hradě Hukvaldy.
0: A co vlastně obnášelo katovské řemeslo a jak se promítá do příběhu hlavního hrdiny?
1: Film Stínač se zabývá hlavně odpovědností, vinou a odpuštěním. Mladý hrdina vyrůstá v rodině, ve které má tradice velkou váhu. Když se ale před jeho domem objeví zraněný cizinec, musí se rozhodnout sám za sebe. Tvůrci tak ukazují, jak se může člověk vyrovnávat s rodinným odkazem a vlastní odpovědností. Ale víc už prozrazovat nebudu, protože premiéru filmu tvůrci plánují na příští rok a chtějí ho uvést i v Královéhradeckém kraji.
0: Natáčení pokračuje. Skanzel Vilanova v Uhřínově na Rychnovsku obsadili filmaři ze Slezské univerzity v Opavě. A o tom, co tam teď natáčí, nám řekl reportér Jiří Hofman. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne, dnů v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, teď Nejčínsko. Obyvatelé Kopydlna opět mohou využívat služby lékárny. Ta původní, kterou provozoval jeden z velkých řetězců, byla uzavřená a lidé museli pro léky dojíždět. Díky iniciativě zkušené lékárnice, její kolegyně a pomoci města se podařilo lékárnu opět otevřít. Natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Štípla mě sršej, tak jsem volala hned, jestli mám přijít k doktoru.
2: Paní Květa jde právě teď od praktického lékaře.
1: Měli strach, že jestli se mi blbě dýchá, tak mi dala nějakou na alergii nebo něco takového.
3: Máte tady protialergický lék, dvakrát denně, čili ráno a večer, do zhojení. Tak, paní Řehačková, prosím.
2: Zájem lidí o lékárnu je velký.
4: Snažili jsme se přizpůsobit našu otváraciu dobu ordinačným hodinám lékárov, ktorí sú tu na, aby pacient v podstate mohol hneď od doktora prísť, vyzdvihnúť si lieky.
2: Vysvetľuje Martina Klaučová.
4: Neviem si predstaviť, že by bola zase zavrená lekáreň, pretože pacienti už sa na to jednak učia a jednak aj lekári vedia, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť.
2: Jak veľký problém to tady byl. Lékárna skončila, lidé byli bez léku.
5: To, že pacienti nemají lékárnu ve svém městě, je velice závažné, protože tam chybí ten první kontakt s tím zdravotnickým zařízením. Oni se nemají kam obrátit, musí dojíždět za zdravotní péčí.
2: Říká mluvčí České lékárnické komory Veronika Orendášová, jak se podařilo sehnat pracovníky sem do lékárny.
5: Především to byla odvaha mých kolegyň, já je obě znám, věděla jsem, že jsou velice odvážné a oni sami chtěli.
2: Petra Tobolková se velmi zasloužila o znovu otevření lékárny.
3: Jsem si to velmi přála, já jsem tady působila ještě před zavřením té lékárny a bylo mi to velmi líto. Říkala jsem si, že to musím zkusit, že to risknu.
2: Jaký byl ten první krok, co jste udělala?
3: Musela jsem samozřejmě oslovit pana starostu, jestli je to možné, jestli se podmínky jakoby tady nesměnily.
2: Pomoc města byla důležitá.
3: Radnice nám vyšla vstříc v tom, že tady byl zachován majetek. Město vykomunikovalo odprodej, což nám velmi pomohlo finančně.
2: Znovu otevření lékárny je velkým plusem.
1: To každý tady kvituje úplně. To je úžasný.
2: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra? O čem od nás uslyšíte? Zítra budou našimi hosty po 8:30 ráno. No, tak to si nenechte ujít. Lada Klokočníková, Miroslav Baňura. Moderátorka Kateřina Průzová si s nimi bude povídat o 30. ročníku šarmantní osobnosti roku. Ale nejen o tom. V 8 hodin 35 minut. Šarmantní osobnost 30. ročníka Lada a Miroslav. Dopoledne po 11. hodině přijde do studia doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Dozvíte se zajímavosti o chování virů i bakterií a zaměříme se i na mýty o imunitě. Po 11. hodině v radioporadně. Pochopitelně i zítra bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat povolební vyjednávání ve městech a obcích Královéhradeckého kraje. Naši reportéři budou u toho. Na Šerlichu v Hradeckých horách pokračuje stavba nového parkoviště. Dělníci teď upravují plochu na pozemcích správy Krkolovratských lesů. Příští týden začne kácení také na obecním pozemku. O kolik míst se parkoviště rozšíří a s čím bude možné počítat? Zeptáme se. Tyniště na Turlicí uzná výsledky rozboru směsného komunálního odpadu. Obyvatelé odkládají do černých popelnic odpad, který do nich nepatří, a více než třetina komunálního odpadu by šla dál rozstřídit. Kde podle rozboru třídí nejlépe? To vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zítra povíme. Kostelec na Turlicí hledá nejlepší recept na vanilkové rohlíčky. Vítěze vyhlásí první adventní neděli v rámci vánoční uličky. U toho pochopitelně nemůžeme chybět. Jak a kde se přihlásit do soutěže města Kostelec na Turlicí o nejlepší recept na vanilkové rohlíčky? O tom budeme mluvit zítra. Tak si nás poslechněte.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Ten dnešní už je minulostí s datem 14. října. Události jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký. Dnešní den byl bohatý na události v Královéhradeckém kraji a také zítra bude o čem vysílat. Ale to nejbližší, to budou další zprávy v 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám je nabídne za 5 minut. A po 18. hodině zkuste kvízovku, protože je středa, čeká nás hudebně soutěžní hodina. Dnes o deskovou hru Úžasné příběhy. Nová kooperativní verze úspěšné hry, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hruzostrašnému padouchovi. Hodnotnou výhru deskovou hru Úžasné příběhy někdo z vás vyhraje v kvízovce Českého rozhlasu Hradec Králové už po 18. hodině. A můžete se inspirovat i písničkami, jejich seznam je také na internetových stránkách Českého rozhlasu hradec.rozhlas.cz v pořadu kvízovka. Podívejte se. A najdete tam i šťastné číslo. A to už jsem vlastně řekl to, co budu říkat po 18. hodině všem kvízovkářům v pravidlech hry a také v možné nápovědě. Do 18. hodiny zbývají 4,5 minuty a do té 18. hodiny budeme ve společnosti Věry Špinarové. Píseň Meteor lásky, kterou vám teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabízíme. Hezký středeční podvečer a v kvízovce po 18. hodině hodně štěstí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Kostelci nad Orlicí bude pokračovat spolupráce čtyř hnutí. Premiér Babiš chce v Bruselu řešit emisní povolenky a úlevy pro střední Evropu. Ochranářům chybí peníze na údržbu chodníků a schodů ve Vlčí Rokli v Adržpašsko-Teplických Skalách. A zítra bude maximálně 15 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. V Kostelci nad Orlicí bude pokračovat ve vedení města dosavadní koalice. Vítězné uskupení Kostelec srdcem se dohodlo na spolupráci se Společně pro Kostelec, SNK Evropští demokraté a místní kandidátkou s podporou STAN. Čtyři uskupení budou mít v 21 členém zastupitelstvu dohromady 14 hlasů, potvrdil to starosta Tomáš Kytlík z hnutí Kostelec srdcem.
3: Kostelec srdcem získal 7 mandátů, o 4 víc než před 4 lety. Společně pro Kostelec má 4 zastupitelé, SNK Evropští demokraté 2 a kandidátka s podporou STAN 1. Starosta a jeden radní budou za Kostelec srdcem. Společně pro Kostelec obsadí post místo starosty a jednoho radního. Po jednom radním budou mít také SNK Evropští demokraté a starostové. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Volební účast dosáhla téměř 50,5%, tedy téměř o 5 procentních bodů víc než v roce 2022. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu prohlásil, že zásadně je najít řešení vysokých cen energií.
4: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
5: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
4: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála 20 zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Agentura ochrany přírody a krajiny schání peníze na obnovu infrastruktury ve Vlčí Rokli, která propojuje Teplické a Adržpašské skály. V úseku dlouhém přibližně 2 kilometry je potřeba udržovat chodníky, závradlí a schody, vysvětluje pracovník správy HKO Broumovsko Petr Kuna.
6: Před 10 lety stála obnova dřevěného chodníku ve Vlčí Rokli asi 2 miliony korun. V současné době velké množství těch dřevěných prvků dožívá. My je průběžně obnovujeme, ale do budoucna to bude vyžadovat větší investici. Pokud by se nepodařilo sehnat dostatek peněz, budeme muset ten úsek dočasně uzavřít.
1: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná s mlhami a přízemními mrazíky. Teploty klesnou ke 2 stupňům, na horách k 0. Zítra ráno a dopoledne ještě místy mlhavo, jinak ale bude polojasno nebo skoro jasno, během dne až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 12 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S komplikacemi počítejte na silnici 14 v obci Ještětice na Rychnovsku. Provoz tam ještě zhruba hodinu bude řízen kyvadlově kvůli porouchanému nákladnímu autu. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A je tady
1: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: A s kvízovkou Karel Sladký zdravím vás, přeji hezký středeční podvečer. Podvečer s datem 14. října. I dnes můžete soutěžit, i dnes můžete vyhrát parádní cenu, deskovou hru Úžasné příběhy. Nová kooperativní verze úspěšné hry, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hru zo strašnému padouchovi. Hodnotná výhra desková hra někdo z vás i dnes před 19. hodinou získá. Ale abyste mohli vyhrát, tak musíte zatelefonovat a musíte soutěžit, zkusit štěstí. Jinak to zkrátka nejde, kdo nehraje, nevyhraje. Můžete zapojit víc hlav, rodinná soutěž pro každého, kdo si rád hraje a nezlobí. Na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka už je šťastné číslo pro dnešní podvečer. Jestli jste si ho našli, jste ve výhodě. Ovšem ještě se dovolat k nám do Českého rozhlasu. Když se to podaří, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o deskovou hru Úžasné příběhy. Pravidla si ještě připomeneme za chvíli. Holky nám hudebně otevřou tuto hodinu vysílání Českého rozhlasu a středeční kvízovky s datem 14. října. Ať se vám daří, to vám přeje Karel Sladký. Zdravíme kvízovkáře do Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje, do Prahy, na Moravu i do jižních Čech. Kvízovkáři, jste připraveni? Ještě chvíli, buďte trpěliví. Za malou chvíli se do toho společně pustíme.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: 14. října přejeme příjemný středeční podvečer, jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou je tady Kvízovka, hudebně zábavná hodina, popovídáme si, pobavíme se. No a telefonujete proto, abyste vyhráli dnes deskovou hru Úžasné příběhy. Hodnotná krásná výhra Kvízovky, držíme pěsti všem volajícím. A jak na Kvízovku? Zatelefonujete na číslo 726 46 46 46. Vyberete si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování v této hodině, kdy před 19. někomu z vás věnujeme právě deskovou hru Úžasné příběhy. Pod každým číslem její písnička, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka, ale hlavně šťastné číslo, úplně nahoře. Šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte a povíte nám ho, automaticky postoupíte do slosování. I dnes se na vás připravil lovec Jakub Kovášovský, šarmantní lovec. Pod číslem někde ukrytá sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. A jen si hlídejte, abyste si nevybrali číslo, které si vybere posluchač před vámi. My ve studiu si to také poctivě odškrtáváme. Je to důležité, protože jinak bychom se museli podle pravidel rozloučit, kdybyste řekli číslo, které už si někdo vybral. Pravidla jsou poměrně snadná, horší je se k nám dovolat do Českého rozhlasu, ale trpělivost i kvíz a kvízovku přináší, tak vám držíme pěsti. No a teď vám ještě zpříjemníme to čekání, než spustíme a aktivujeme telefonní linku. 5 z 25 písniček. Tady je malá hudební nabídka, hudební ochutnávka z toho, co jsme pro vás připravili a namíchali. Číslo 9.

0: Zkrátka, tak to si můžeme hrát v této hodině kvízovky Českého rozhlasu, ale úplný přehled všech písniček interpretů najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu pořadu kvízovka, tak se podívejte a nechte se inspirovat. Třeba hned pod jedničkou má to Grády, pak tam je Pavel Bobek, Jana Kiršner s Petrem Habkou a další a další.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Tak ať má Grády kvízovka Českého rozhlasu, za malou chvíli se pozdravíme s prvním kvízovkářem. Český rozhlas jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Z kvízovky vás zdravíme. Příjemný středeční podvečer.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Kdybych chtěl vědět, jak je teď v 18 hodin 16 minut v Ústí nad Orlicí, tak se na to rovnou mohu zeptat, protože paní Bohumila z Ústí nad Orlicí telefonuje. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer. Koukám z okna, obloha je čistá a vidím západ slunce, Červánky.
1: To je krásné. Také jsem v minulých dnech několikrát vyrazil na západ slunce. Je to taková pohodová chvíle, moment, takže vy teď ty Červánky nebudete fotografovat náhodou?
2: Tak možná ano, nemohu to vyloučit.
1: To vypadá, že vás vypadá k tomu nabádám, že to ano, vypadá pěkně, památka by byla dnes, kolikrát ty fotografie z mobilu jsou lepší než z fotoaparátu, takže když ta možnost je nějaký pěkný obraz se naskytne nebo obrázek. Paní Bohumilo, Pardubický kraj Ústí nad Orlicí, my jsme rádi, že i tam jste s námi s kvízovkou Českého rozhlasu. A pokud jste se podíval na naši internetovou stránku, tak můžete využít i nápovědy, která tam je.
2: Dívala jsem se, nebudu lhát. Objevila jsem tam číslo 13, které se mi líbí, protože včera bylo 13. svátek slavila Renáta. Je to v podstatě prostřední číslo z těch 25, který nabízíte. Tak jsem seděla na 13.
0: Šťastné číslo.
1: A my také, 13. šťastným číslem pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. A je tam i velmi pěkná písnička. Víte, kdo nám bude zpívat za malou chvíli, paní Bohumilo?
2: Bude zpívat Petr Nagy na mojom poschodí.
1: Petr Nagy na mojom poschodí. Vy taky na nějakém tom poschodí?
2: Ne.
1: Domečku. Tak, do domečku pošleme písničku. Tak, k těm Červánkům hezkou podívanou, ale hlavně hezký poslech kvízovky a držíme pěsti, protože jste automaticky postoupila do slosování před 19. hodinou, tak třeba to vyjde, usměj se štěstí před tou 19. a desková hra Úžasné příběhy bude vaše. Paní Bohumilo, děkujeme za zpravodajství z Ústí nad Orlicí. Mějte se hezky. Pěkný večer.
2: Pěkný podvečer všem.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Šance i pro vás ostatní kvízovkáři, když už to šťastné číslo bylo, stále můžete vybírat od jedničky do 25. To by bylo, aby to jednou v kvízovce Českého rozhlasu nevyšlo. A v říjnu přejeme příjemný středeční podvečer.

0: Máte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nejenže posloucháte, ale zkoušíte i štěstí. Desková hra, úžasné příběhy je dnes ve hře. Nová kooperativní verze úspěšné hry, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hrůzostrašnému padouchovi. Někdo z vás deskovou hru úžasné příběhy získá. Teď už zdravím paní Jessiku, která se k nám dovolala. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer přeju vám a všem posluchačům.
1: Jak se máte vy, jak se daří?
2: Já si ulovím za ostudu dneska.
1: Co ostudu? Otázku, kvíz a tak, jak se máte, co vás potěšilo dneska?
2: No, tak ten podzim mě příliš netěší, no, ale tak jak nějak bylo, nějak bude. A jsem ráda, že mě všechno šlo teda podle mých plánů, že jsem nic se, prostě, že se mi nic nezvrtlo, takhle.
1: Tak.
2: To
1: je
2: důležité. Takže to ještě jde.
1: Ano. A teď ještě v té kvízovce držíme pěsti, aby to dopadlo no, podle čísla, které jste si vybrala od jedničky do 25. Tak co dáte?
2: 22.
0: Sázka na Jakuba.
2: No tě bum.
1: Co pak?
2: No tak to je jasný.
1: Jeden ze šarmantních je v té desítce, tedy Jakub Kovášovský, také už 23. října budeme vyhlašovat na gala večeru absolutního vítěze. Je tam taky lovec a loví taky vás v kvízovce Českého rozhlasu. Vymýšlí pro vás otázky, tvrzení. Tak to na vás padlo, 22. Vybrala jste si dobře, paní Jessiko.
2: To je otázka názoru.
1: To uslyšíme za chvíli. Tak.
2: Může vám Jakub
1: položit otázku, tvrzení?
2: No jistě.
1: Tak na vás bude, jestli budete nebo nebudete věřit, tak dávejte dobrý pozor, co si na vás lovec Jakub Kovášovský pod číslem 22 připravil. Kubo, otázka pro paní Jessiku.
3: Slavná tanečnice a bojovnice za lidská práva Josephine Bakerová měla jako domácího mazlíčka geparda jménem Chiquita.
1: Jessica, ano nebo ne?
2: No, tak lidi mají různé.
1: No to mají, ale teď jde o to, jestli tato.
2: Takže ano.
1: Jestli tato měla.
2: Řeknu, že jo.
1: Věříte tomu, že měla? Ne, že teď jde o konkrétního člověka, konkrétní ženu, jestli tam měla právě toho mazlíčka, o kterém mluvil. No pořádného. Takže věříte, že ano?
2: Ale ano, budu věřit.
1: A co když měla třeba medvěda, nebo co jiného? Co?
2: No, tak tomu bych se nechtěla dostat do oběti, ale to je zase moc silnej na ženskou.
1: Takže věříte mu. Věříte no. Jakubovi. Tak Jakube, jak to je?
3: Ano, chodila s ním dokonce po Paříži na procházky a doprovázel ji i do divadla.
1: I do divadla, no tak to si to člověk nedovede představit, ale proč ne? I takový domácí mazlíčci jsou. Máte také nějakého...
2: Taková dekorativní čičenka, paní měla peněz dost, aby ji uživila.
1: Máte také nějakého domácího mazlíčka, paní Jessiko?
2: No, teď momentálně ne, ale měla jsem všechno, psy, kočky, potkany.
1: A taky to s vámi chodilo do divadla?
2: Potkan.
1: Tak, ten se tam někde ztratil.
2: Ne do divadla, ale do kina. Prostě představení jedna paní začala strašlivě ječet, když Tereska vykoukla z kapuci.
1: Tak Tereska taky chtěla vidět, jak to dopadne. Ať to dopadne dobře vám, Jessiko, před 19. postupujete do slosování o deskovou hru. Úžasné příběhy. Tak to byl dnes dobrý tip, dobrý tah, vyšlo to pěkně. Tak držíme pěsti před tou 19. a posíláme vám písničku.
2: Jo, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný večer. Kvízovka pokračuje a šance i pro vás ostatní zahrát si s námi. Jakub Kovášovský už tohle dnes nebude. Ten už ne, toho už si vybrala paní Jessica. Zase něco dalšího pro vás.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Máte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pana Vlastimila zdravím po dámské jízdě, po paní Bohumile, paní Věře, tedy Jessice, teď pan Vlastimil. Vítejte, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, připraven na kvízovku, na soutěžení?
2: No, jsem připraven.
1: To je dobře, říká se štěstí přeje připraveným. Tak teď, aby to dopadlo, aby to klaplo, jaké číslo, pane Vlastimile, jste si vybral?
2: Já jsem si vybral devítku.
1: Devítku, pod devítkou píseň Petr Janů S láskou má svět naději, ale pod devítkou také Šarmantní osobnost. Budeme ji vyhlašovat už 23. října, předpokládám, že to víte, slavnostní gala večer, který bude přenášen i na těchto frekvencích ve vysílání Českého rozhlasu. Jubilejní 30. ročník Šarmantní osobnosti roku, oblíbené celostátní rozhlasové ankety. Znáte?
2: Ano.
1: Ano.
2: Ano.
1: Hned si to ověříme. My se vás ptáme na úřadující šarmantní osobnost. Dosud úřadující, tedy zatím poslední šarmantní osobnost. Kdo jí je?
2: Jitka Moravcová.
1: Hned si to ověříme.

0: Je to ona, pane Vlastimile.
1: Je to ona? No tak mám kliku.
0: Máte znalosti? Znáte šarmantní osobnost? Jitka Malavcová, zatím ještě úřadující šarmantní osobnost, ale 23. října vyhlásíme další šarmantní osobnost o 19. hodiny v přímém přenosu na těchto frekvencích. Pane Vlastimile, devítka vám přinesla štěstí, ať přinese i před tou 19. hodinou. Postupujete také do slosování. Máte se dobře, spokojen?
1: Jo, jsem spokojený velice.
0: To je dobře, to rádi slyšíme. Tak ať ta spokojenost vydrží a posíláme vám i píseň Petrianů. Mějte se hezky a příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, tati, příjemný den.
0: Kvízovka pokračuje 726 46 46 46, telefonní číslo přímo do studia, také můžete zkusit štěstí. Zatím jste byli velmi úspěšní. Paní Bohumila s 13, postup, paní Věra s 22 a pan Vlastimil s číslem 9. Kdo je bude následovat?
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Pro celou rodinu. Telefonovat může celá rodina. Dejte hlavy dohromady, tady jeden u telefonu, ale ostatní mohou napovídat. To se může v naší kvízovce. 18 hodin 36 minut. Pokračujeme. A jako další zkusí štěstí paní Marie, která se k nám dovolala. Paní Marie, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme pěkně. Doufám, že máte pěkný podvečer, hezký podvečer, třeba i díky kvízovce.
2: Ano, ano.
1: Tak držíme pěsti, máte tam hodně nahlas rádio, možná by to chtělo trochu zeslabit, aby nám to nedělalo paseku v rádiu.
2: Ano,
1: děkujeme. Děkujeme pěkně, tak
2: ne,
1: víte. Děkujeme pěkně, děkujeme. Tak, paní Marie, jaké číslo jste si vybrala? 16. Pod 16. Brontosauří píseň Šafrán, ale pod 16. také hudební kvíz. Tak vám teď pustíme jednoho interpreta, zpěváka, který zítra 15. října oslaví narozeniny. To je on.

0: on, zpěvák lidových písní, který paní Marie zítra oslaví narozeniny. Narodil se v roce 1955. Koho jste poznala?
1: No, nepoznala. Možnosti nejsou.
0: Ne, to byla ta ukázka. Poměrně dlouho jsme hráli, ano.
1: Ano, ne, nepoznala jsem.
0: Ne, ani ta nápověda, která tam zesílila rozhlas, to nedá. Ne. Nic, nejsou možnosti.
1: Ne.
0: Nikdo vás nenapadá, kdo by to tak mohl být s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů? Tak.
1: Ne.
0: Je to Jožka Šmukař, zpěvák Jožka Šmukař, který zítra oslaví narozeniny a určitě si ho připomeneme, třeba i v kalendáriu. Tak dnes to nevyšlo, ale zase třeba za týden bude možnost zkusit s námi. Je to hra, je to dobře, že to tak berete. Posíláme vám brontosaury, paní Marie.
1: No,
0: a hezký zbytek dne. No tak to vám kápneme do noty. Mějte se hezky, pěkný večer.
1: Taky.
0: Naslyšenou.
1: Pěkný večer. Naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Je s vámi Český rozhlas, je s vámi Kvízovka, s námi pan Petr, který se dovolal také do Českého rozhlasu do Kvízovky. Pane Petře, vítejte, hezký podvečer.
1: Já vám tady přeji hezký podvečer.
0: Jak se máte vy?
1: Jo, dobře.
0: Dobře, co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost?
1: Dneska mě potěšilo vaše rádio, hráli jste moc pěkný písničky.
0: Tak to rádi slyšíme, tak nám také nějakou pěknou vyberte v Kvízovce podle čísla. Jaké číslo jste zvolil?
1: Zvolil jsem se číslo 3.
0: Číslo 3. Tam je Jana Kirchner, Petr Hapka, Bude mi lehká zem, písnička pod trojkou. Jinak připomínám seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Trojka a pod trojkou máme bývalou televizní hlasatelku, která se dostala také v anketě Šarmantní osobnost do té desítky, i když bývalou. Ona stále provází, velmi sympatická, šarmantní dáma. Můžete ji sledovat v kalendáři. Pane Petře, o koho jde?
1: Já, ona jde o to Saskia Burešovou.
0: Saskia Burešová, ano, je správná odpověď.
1: Jo, dobrý.
0: Kalendárium. To je taková tradice v mnohých rodinách, nemůžeme chybět u obrazovek, když tam Saskia je. Tak to ještě potvrdíme, že to tak je, Saskia Burešová, která bude určitě i na gala večeru Šarmantní osobnost roku. Také se na ní těšíme. Díváte se na kalendárium s paní Saský Burešovou?
1: Ano, a mám i knihu.
0: Máte i knihu. Tak to jsme dva, nádherná kniha, která vyšla, kalendár také, ano. Pane Petře, tak ať to vyjde před tou 19. hodinou v závěrečném slosování o deskovou hru. Úžasné příběhy, dobre. Protože jste postoupil také, jo. Tak držíme pěsti.
1: Ano, mám to.
0: Mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou. No a kdo postoupil? Paní Bohumila s 13, paní Jessica s 22, pan Vlastimil s 9 a teď i pan Petr s číslem 3. Ještě stále máte možnost zkusit Kvízovku. Dovolat se k nám. 726 46 46 46. Hrajete hodnotnou deskovou hru. Úžasné příběhy.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Jirka ještě dostává před 19. hodinou příležitost, šanci zahrát si o deskovou hru a úžasné příběhy. Pane Jirko, hezký středeční podvečer.
2: Krásný středeční podvečer také vám, pane Kájo, já vás pozdravím.
1: Tak jaké číslo na závěr a jaká interpretka nebo interpret?
2: No já jsem dneska viděl na vaše telefonní číslo, že tam je 4 šestky, což je nejvíc, tak jsem smyslel šestku.
1: Šestku, tam je Kristýna, píseň Prioltáry, Kristýnu si dáme za malou chvíli a pod šestkou je také retro televizní zábava. Nevím, jaký jste pamětník, pane Jirko,
2: no,
1: co se týká těch
2: to uvidíme. Pořadů.
1: To uslyšíme hlavně v rozhlase.
2: Tak
1: a z rozhlasu. Tak si pustíme pořad, svého času ho ohlašovala tato znělka.

0: Tak trochu jsme museli zkrátit. Co to bylo za hudebně soutěžní pořad? Spíš hudební? Spíš soutěžní? Taky se tam soutěžilo? A šlo tam o klobouky?
1: O nějaká nápověda?
0: No teď byla nápověda, tedy to vám řeknu, soutěž, a šlo tam o klobouky v té televizní soutěži. Vždy tam měl buřinky, klobouky, tak.
1: Tak já jenom doopravdy zkusím, pane Kájo, uvidím, jestli to bude ze svědky minulosti, ale já nevím.
0: Tak, říká...
1: Já zkusím jenom ze svědky minulosti, já to doopravdy jenom, co mě tak narychle napadlo.
0: 6 ran do klobouku, pane Jirko, tak se jmenovala ta soutěž... Buřinky, teď si to určitě mnozí vybavují, tak zase takový pamětník nejste, pravda?
1: Tak
0: mnozí čekali, jak to dopadne, 6 ran do klobouku. Tak, Kristýna, která vám zaspívá, to vám posíláme a někdy příště v kvízovce, pane Jirko, mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou. Tak i retro televizní zábavu jsme si připomněli, jeden z televizních pořadů, a teď už Kristýna a potom to nejdůležitější, kdo získá deskovou hru Úžasné příběhy?

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A kdo se může těšit na deskovou hru Úžasné příběhy? Nová kooperativní verze úspěšné hry, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hrůzostrašnému padouchovi. Krásná hodnotná výhra dnešní kvízovky za tem 14. října. Vítěz, výherce může být jenom jeden. A je to číslo... číslo 13, třináctka. A pak, že nešťastná. Třináctka šťastná pro koho? Pro paní Bohumilu. Paní Bohumilo, gratulujeme. Za chvíli vám budeme telefonovat z Českého rozhlasu s třináctkou. I dnešním šťastným číslem kvízovky to vyšlo. Šťastné číslo si najděte na webu Českého rozhlasu pořadu kvízovka zase za týden, nejpozději před začátkem vysílání kvízovky před 18. hodinou. Za 5 minut už vám nabídneme zprávy a pak další večerní pořady. Z kvízovky vás zdraví Karel Sladký. Dobrý večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Opočně má vzniknout nová čtvrť. Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou bude od zítřka v provozu. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto a trvala na změně pravidel pro státní úředníky. A zítra bude maximálně 15 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Královéhradecký kraj připravuje přeměnu bývalého školního areálu v Opočně na Rychnovsku v městskou čtvrť. Studie, kterou si kraj nechal zpracovat, počítá s výstavbou bytových domů, startovacích bytů, chráněného bydlení i zázemím pro dětský domov. Součástí návrhu je zachování sportovní haly a otevření areálu veřejnosti. ČTK o tom dnes informoval mluvčí kraje Dan Lechman. Vypracování studie kraj vyšlo na 560 tisíc korun bez DPH. Více než půlroční omezení dopravy kolem Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku zítra skončí. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní nový most nad silnicí 1/35, který spojuje Hodkovice s rychlostní silnicí a také silnicí na Radimovice, Jílové a Frýdštejn. Původní most z roku 1973 už nešlo opravit. Do konstrukce zatékala voda a beton na řadě míst praskal. Poškozené byly také okraje nosníků, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
2: Součástí nového mostu je i prodloužení odbočovacího pruhu ve směru od Turnova, což zvýší bezpečnost dopravy. Předtím rozšíření bránil nosný sloup původního mostu. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovala o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
4: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
5: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
4: To koalice odmítá. Naopak, podle Libora Vondráčka z klubu SPD, změna pomůže depolitizaci státní správy.
6: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
4: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude místy mlhavo, jinak ale polojasno nebo skoro jasno a během dne čekáme až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 9 až 12 a biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S uzavírkou počítejte v Kozákově na Semilsku. Záchranáři tam vyprošťují havarované nákladní auto. Na místě je i policie. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali, tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednu, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší, hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh v současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení. Prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z Prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takový jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat. Já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, takže dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán. Jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timelineu, časovou osu každodenní, a s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku?
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. Tak, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím,
0: než se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak
0: musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: No, ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velký čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace a pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění, má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně, no.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaký řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na Zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: Takže
1: to
0: Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly. Jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: těně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, cednul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolala hlava, no, pak druhý den ráno.
1: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
0: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch 2 letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
1: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
0: Třeba na měsíc.
1: Třeba na měsíc.
0: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
1: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
0: Tak
1: má obavu
0: tak co jim zbývá, že?
1: Nebo jsou pyšní?
0: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není, no.
1: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se maluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velrybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluji ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznicím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že i naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování. To znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam od toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke Smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později jí Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla vskutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím. Měl ho ve Spálené ulici.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak, má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819

0: 219 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: A 20 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
6: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
3: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru.
4: Počasí.
3: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem, aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně, a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět.
3: Že? No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkom tady.
2: Ale no tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prima a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte toho.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře,
2: vedle.
3: Nic vezli.
2: Ne, depak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla krátce střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel,
4: ne.
3: Že v tom zase lítám.
4: Já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Raz už máš ale pěkný, udržíš,
3: no.
4: No.
2: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych,
5: ale to sem nepatří. Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři deka dole. No, ty to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babu.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla z toho mě šlo ven. Yeah. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, tá ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyritýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem vztah.
5: A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i ta.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě no, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli teda budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No, už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům, co říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. Tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového, jako kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šurida, žuš, obědu, obědu, no, to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
9: No, jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak jsem já šel to potěmskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco to jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi a tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrad, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli jejte řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co, se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek, to vám povím teda. To je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režizér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
3: No, tak to, no. Si to ven, tady.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano. No, prosím vás, tak příště...
3: Děti! No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je, celý to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Abych
4: to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v montérkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát se hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschranou.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vás

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Já bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byl strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, Ježíš malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už se tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně, vaše kamarádka, jestli to...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal
8: tak... A Jirka se ptali, že mu to zůstalo a na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky. Čiže okuliare, hej, tmavé. No tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky. A teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával. A bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

0: zaveď k nám, měj se přivěžovat, zaveď k nám, zaveď k nám, zaveď k nám. Já ale známou by...
1: Hrajte, blbci!
0: Písničku známou, sám budu dlouhý, zpívat a ráda, zpívat rád.

0: Hodně tuku, říkáš.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja, alebo kto je, tak preca... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom Fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyčton
1: sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo plechy.
1: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
3: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpustil. Když to bylo aktuálně, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tým, že jsem nevedel, ako by ma mali oslovovat. Pretože manželku velvyslanca oslovujú pani velvyslancová, hej, alebo pani velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán by dokonca poradil, že pán velvyslankôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme jej povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Já jsem se strašně začal smět a bylo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bylo, já jsem se nemohl zdržet, tak jsem se musel smět, že mi slzy tiekli, on vůbec nič nechápal. Teraz moja žena se mu to snažila vysvětlit, ale to nešlo. Zkrátka nešlo to vysvětlit, že v čom je ta sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu. To sa mi už tiež nesplní. Stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad. Tam teraz bežne chodím, samozrejme. Nechajme to tak. Že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami, ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, teraz by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Tak? A teda, odovzdal by som mu tie poverovacie listiny. On by ich odovzdal tomu Špačkovi, alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril?
3: A teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval.
1: Chlupatý
0: to je jako maskot těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
4: To je jako návrat Beatles, že jo?
5: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkají, tak co bude kaktus, jo?
4: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, s vějířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básnici? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr.

poškodil. Jenže paní M musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové,

0: Tupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční mě jsou starý do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. To mě říká, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mě říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, to by mladý švihák, že, tak jsem musel se vlíkat za nocí dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v Zemědělském učilišti ve Valašské Meziči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. To, no, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam v polku. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No, to teda, no polka... Nevím, jak u vás, ale u nás.
1: Mistra, a my jsme spadli spolu.
0: U nás tak polka byla brace překřtěna na masakr, no, protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, tak to byla milá teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, holka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, je to tak, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kluci větší výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No, ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale aha, už jsem se pohyboval.
1: To, jo, no. Paní Ludmilo. 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, mě nedostanete. No, vás tak dále on pan mě nezahá. To já zapomínám hodně, tak to víte. U mě není dávno 20, není 50. Tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd. Ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho, masakr. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mají polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití, vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec krásné, jsme to dali krásné, dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale tu by dneska určitě neoblekla.
0: No tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala. Tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše: moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:45, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale byly to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou. Tak.
1: Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten Čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Dobrý. Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrini, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže ne, k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu a ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl Taft, z Taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to
1: ale
0: muselo.
1: Ne, taky ne? Jako hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a naprodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo
1: no,
0: něco tepleji? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všechno šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten Čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel, on nechodil do tanečních. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak ale to by měl umět Čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor, ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
0: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu hruškovici.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrte, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím nechám jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. Prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první, a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na Doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: Tam my jsme měli i prodlouženou, ale já měl taneční na Staré Radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka, a je tam teda vytištěný pár taneční a když to otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, já ten datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Podpis, Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, tak... jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo. Takže vás hodnotil tanečník. Jako
1: hodnotil tanečník, měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla, to je legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, jsou všichni
0: prý. No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku. To do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali. No.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční ale lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevím. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodila do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás všeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, pre tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat. Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji. Naslyšenou.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Mhm. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomínáte si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové raz, dva, tři.
1: Já mám spíš podezření na ten vás. Ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Mhm. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Partnerku,
0: tak, ano,
1: přesně,
0: ano,
1: tak, ano. No.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň
1: no,
0: nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, co to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznám, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jí moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuju,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás taky nás pár tanečních hodin, tedy taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je tu paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale v ročníku 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: všecko, swing,
0: taky.
1: Se tehdy tanči, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na dvě kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem otancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taty na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plese v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no, když tady máte dvě dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky dva zetě, nebo se pletu?
1: No mám, mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měl napravit.
1: No, o tý mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo před městí Uherského Brodu na Předhavřice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, ten... vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám, mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ve 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku, žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: No, tak...
1: no, to byla nádhera. A ještě, když jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kroužku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes
1: bylo
0: ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Hmm. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No, tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám tak. Taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Víte, dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač a vidíte, tak já chodím spát jakékoliv je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, však už jdu na kutě.
0: Tak dobrou noc a hezké sny.
1: Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli všichni posluchači a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako letecký mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bodiš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové sluch, že zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom

0: dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako první vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo, říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manžel víceméně, tak ta nás teda Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
1: to bylo takové, to byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
0: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových, takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký, no, potom říkám, s manželkou jsme, když jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
1: takže takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, no, to jste se neučil.
0: To už ne, to je moc moderní na mě.
1: Jo, to je moderní, aha, dobře, no tak.
0: No, ale tak.
1: Ale je specialista, no.
0: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
1: rozumím.
0: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
1: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
0: No tak to
1: třeba Čardáš, jako, co?
0: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
1: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. No, na vojně bývá Čardáš občas, no, to je pravda.
0: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nás zahrál a takže podle toho jsme tancovali.
1: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
0: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
1: nástroje.
0: Tak složili kapelu, měli jsme tady jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsem byl na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruty Šuty z Arizona,
1: Texas.
0: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
1: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s

0: novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy. Pokud nás teď poslouchají, doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší, třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali, jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuju za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka, já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertální, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky takový studentský lásky. Mm-hmm. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Mm-hmm. Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. Mm-hmm. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: To ještě ne. Mm-hmm. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuji za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou
1: taky
0: zase někdy v noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tedy zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz/linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje o páté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61, chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásné. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byly taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, neohýbej se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přerušil, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Přesně, no, tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však, jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky měla jsem polku valčíka, moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynechali, my jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty mi babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Byli no ale než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště Ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo.
1: No, tak to,
0: a víte
1: tak
0: co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: Taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už.
0: Ano.
1: A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že,
0: ano.
1: Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako.
0: Je.
1: No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích. Jo?
0: Jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na rozcvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. Takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaký vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam, myslím, není. A to byl Ševčík.
0: Tak to už si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže sama i kluk a přiřadili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, no jo.
1: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů metru dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo, šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žbunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu i školní,
0: ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne ples teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, kdy jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenom, že pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychválení, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních. Jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
0: ano, Kudláček no. Tam byl pořád i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
0: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň
1: Antidisco
0: víme.
1: Klan, no, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
0: Antidisco
1: to dneska,
0: Klan. Jako. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá, ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
1: je, je tam pořád.
0: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváže zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku, jste moc hodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu, prosím vás, pozdravit Jošku z Valačka.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, Jošku. A teď bych, jo.
0: Kdy jste chodila do tanečních?
1: Já jsem v 44. Tak jsem začala chodit do tanečních, bylo mě 16 roku.
0: Takže 60.
1: A, ano. A já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě v kině, se to pořádalo v titanečky a byli jedni polka, valčík a druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem měl přívodu a v Jeseníku a
0: ne. A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše party nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci ve vašem tanečním kurzu jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky. Aha. Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení měla jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se odstříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala řovat a říká, běj, běžně skočí. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to já si měla hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylec. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk zpátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo, vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky sporečku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Copak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi, pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneč byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to znám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK. Máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý. Kdybys byl trochu vyšší, tak to. Ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Takže, a řeknu vám, když se ty diska, no tak ty mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivec diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela, 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, počas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Nový Čín, ano, Nový Autopál. Čín. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, válčí, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jde učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení a řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy Českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, a děkuju. Už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od tady má, ale teď jíme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher, je to
0: horor. Jo, já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Jo. Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma Moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma Ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštní? Pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeš,

0: že do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Podile, nechte toho kluka! On ten podíl trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Podile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Podil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho Podila museli odnést, ani vstát nemohl, a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl Podila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten Podil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten Podil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten Podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím Podilem? Namítl soudce. Čertvem Podila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho Podila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš, ty kujone, tak ti proženu perka. Tak odvzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožeralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím. Pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš půl roku.
1: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
0: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc proklamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
2: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
0: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
0: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
0: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
0: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švonk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil,
2: mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho podila nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně. Četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není puclek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal:
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. A já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám,
2: tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Kace? To jsem já. Já byl arcibiskupa.
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskovanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nec to spíš tvou, bohu svou.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomoci dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslí si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně.
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
3: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
3: Čulí mi se, líbe kamarád.
1: Jsi dein Tati, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat. Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jeden tambor, bujenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň auto. Oh,
4: zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení a potom volá bezradný Skotland.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

Al Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.